0: Jsou s vámi čtvrteční noční žiboxy na Kysu ze studia, vás moc zdraví Lukáš Bláha. Pokud náhodou znáte nějakého Bronislava Broňu, tak mu určitě nechte zahrát k dnešnímu svátku, protože právě Bronislavové jsou v kalendáři. No a číslo 210 323 323, to je jedna varianta, jak dostat váš oblíbený song do éteru, a nebo nahrát vzkaz přes mobilní aplikaci. Podobně, jako to udělal Honza.
1: Čau draku, prosím tě, můžeš mi tam nechat zahrát písničku od Parkode Brothers SMS? Bylo by to pro mě, pro Peťu a pro Tomka. Jedeme směr domů ze Slovinska. Tak ať nám to utíká. Měj se, čau.
0: No vy taky, hlavně ať máte před sebou šťastné kilometry bez problémů. No a jdeme si zazpomínat na dobu, kdy všude kolem nás se ozývaly tyhle zvuky. Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: To je jistota, která platí i pro čtvrtek 3. září. Právě teď se o tom přesvědčí na čísle 210 323 323. I Michal, ahoj.
2: Čau, čau. Tady je Michal, nebo spíš Michelson.
1: Nazdar Michelson, klidně takhle, samozřejmě. Jak se máš při čtvrtku?
2: Dobře, po práci. Za chvilku budu spinkat, ale podařilo se mi dovolat. Po druhé, pozor.
1: Ano.
2: Takový štěstí nemá každý kysák.
1: To je pravda. To je pravda.
2: To je pravda.
1: A jenom prozradíš, kde nás ladíš ještě v tuhle chvíli?
2: Brno.
1: Jasně, tak tam pozdravuj. A prosím tebe, ty jsi říkal, že by si rád slyšel opravdu jednu výjimečnou věc. Uděláš mi s ní velkou radost a neříkám to jako jenom tak, ale vždycky jsem ten song měl hrozně rád, protože má takovou zajímavou náladu. Tak povídej, co to bude?
2: Prosím tě, je to kapela nebo skupina, nebo jak to říct?
1: No, britský projekt taneční, no, je to tak.
2: Projekt, jasně.
1: No, přesně tak.
2: A chtěl jsem se tím zeptat ještě, máš tam tu verzi, ten London Kramer?
1: Já tady mám člověče rádiovku, buďme rádi za ní, že tady máme tohleto.
2: Tam je prostě v té verzi London Kramer, tam je ten konec trošku, ono to je 10-minutovka.
1: Teda. Jasně, no, to je.
2: Ale je tam ten konec takový trošku lepší, no. Podaří se ti to tam najít?
1: Ne, v tuhle chvíli už určitě ne, ale třeba někdy...
2: Dobře, máš to nějaký starý.
1: Přesně
2: chápu, tak. Chápu. Prosím tě, chtěl bych to poslat hlavně své ženě, protože jsme oslavili teďka nedávno 18. lety výročí svatby své dceři milované, která je v druhém ročníku na škole, oční optičky, takže je šikovná. Chystáme se ještě na dovču teďka do Turecka, takže se těšíme a všem kysákům a hlavně všem řidičům, protože jsou řidiči autobusu, jezdím u jedné nejmenované firmy, to radši říkat, ale ať se všem daří na cestám a pustotám.
1: No určitě, jdeme na to, jinak prosím
2: je
1: tebe
2: to
1: samozřejmě,
2: šlapačka,
1: přesně tak.
2: Ale chtěl bych ještě, jestli byste to mohli zařadit do playlistu, už jsem psal i Míši z ranního opisu, že ta se mi teda neozvala, ale prostě zkuste to tam nějak protlačit, protože to je šlapák.
1: Budu se snažit, jinak samozřejmě, ať vám to šlape minimálně dalších 18 let, nejenom jednou, ale třeba ještě dvakrát.
2: Děkuju.
1: A užijte se dovolenou. Ahoj.
2: Tobě taky.
1: Ahoj.
2: Ahoj, čau. Rádio.

Máme přesně 14:30, vy si dopřáváte noční žuboxy, za chvilku se vrhneme na další vaše přání, ale ještě předtím bych rád připomněl, že tak jako vždycky ve středu nebo po středeční večeru máme za sebou novinkové vydání Kiss Parády. Mimochodem jí ovládli skútři, tak jako ostatně každý jejich poslední single vždycky nám tak nějak Kiss Parádu vyhraje, tak nejinak je tomu i v případě songu No Rewind. A taky jsme tam nasadili dvě novinky. Jedna, tu už jste mohli slyšet dokonce před malou chvílí v našem vysílání, jmenuje se I Won't Let You Down. A je to cover, ano, pochopitelně, jestli vám to něco připomínalo, tak připomínalo správně. Jsou to osmdesátky, kdysi dávno, tuším, že to byl PH Down, a tohle Mark Cohn a Sammy Two. A jako druhá novinka v aktuální Kiss parádě, to je nový Robin Schulz. Take It Slow se to jmenuje.

0: pro tyhle dvě nové pecky žhavé můžete hlasovat na kiss.cz do kissparády a podržet třeba skútry na prvním místě, anebo tam dostat úplně něco jiného. Je to čistě na vás, stejně jako co dál budeme hrát. A v tuto chvíli se vracíme do devadesátek, ať máte parádní noc.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: vyštíme si to čtvrtečními nočními juboxy. Parádně, jen co je pravda. No a přispěje nám do nich teď i na čísle 210 323 323 Luky. Ahoj!
1: Ahoj, já tě taky zdravím, Luky.
0: Díky moc. Jak tobě to jede při čtvrtku?
1: Prosím tě, jedu na Rozvadov, bude pětce, ale a úplně čistý, krásně se jede.
0: No to je nádhera, takhle to má vypadat. Taky to mám rád, veď, to je prostě...
1: Ano.
0: Kéž by to bylo takhle i přes den. To je takový vysněný přání. Ano, to v ideálním světě by to bylo. Ano, přesně tak. No tak jo, tak povídej, čím ti vylepšíme tu noc, jakou muzikou?
1: Prosím tě, jak jsi mluvil o těch devadesátkách, tak mě právě proběhl skútr Call Me Manana. To mi bylo asi tak 12 nebo 13 let, když tahle ta písnička vyšla jakoby na MTV.
0: Ano, to jsme na tom úplně stejně. Jestli se nepletu, tak je to rok 1998. Tak já jsem,
1: nevím, ale jak to tak bude.
0: Ano, já jsem 85, takže myslím, že jsme byli tak nějak podobně starý.
1: A... Já jsem 86.
0: Tak. Takže myslím, že to je přesně takhle. No a je to vlastně v překladu Zavolej mi zítra a já jsem rád, že ty jsi zavolal dneska.
1: Ano.
0: No, tak jo. A je to přesně ten styl, no, takový ten ve Španělsku jako maňána, nech to až na zítra, no. To je přesně to jejich, no. Jo, tak jo, tak jdeme na to. Tohle je velká bomba a velká vzpomínka. Díky, že jsi na ní, Luky, vzpomněl a hlavně, ať se ti dobře jede dál.
1: Děkuju, Luky, a tobě, ať to rychle uteče.
0: Za málo, moc díky. Ahoj a zase brzo v éteru.
1: Taky, ahoj.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
3: Las Rocas, donde siempre y vamos. Mañana.

0: 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
0: To děláte chybu.
2: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až
0: 7000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Noční Jukebox.
1: Vy stále rozhodujete o tom, co my budeme hrát, no a jdeme se podívat do mobilní aplikace, protože tam se ozval Luky.
2: Ahoj, mohl by si zahrát něco od Pfaffendorf v Ariu třeba pro všechny ty, co jezdí. Teď začali jako já a ať se jim dobře jezdí, díky, ahoj.
1: Tak si uděláme i chuchu, no a já k tomu ještě připojím alespoň vzkazem od Adély pro Týnuši, že jí moc miluje jako nejlepší kamarádko a mladší sestru a váží si, že jí má, tak snad to doletí tam, kam má.
0: Radio Kiss.
3: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: 3 hodiny, 1 minuta, to znamená, že playlisty ve vašich rukou 210 323 323 nebo apka. Pohodovou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Tak už jsme na Chysu krásně nastartovali druhou polovinu čtvrtečních nočních juboxů. S vámi je Lukáš Bláha. No a já jsem zvědav, co si dál budete objednávat za skvělou muziku podle vašeho gusta, buď přes mobilní aplikaci, anebo číslo 210 323 323 a na něm už by měl být někdo připraven, proto se ptám, kdo je tam.
1: Krásné ráno, tady Jirka.
0: I tobě, Jirko, prozradíš, kde nás ladíš?
1: Teď momentálně v autě na Strakonicku, jinak jsem v Zvolině.
0: Dobře, takže známá to vesnice v podstatě.
1: No.
0: Jo, je to ta Volině.
1: Jo, je to kousek od těch Hoštic.
0: Nezastavuje, máme zpoždění, přesně tak.
1: Ano, ano.
0: No tak jo, tak my taky nebudeme zastavovat, pochopitelně. Ty jsi říkal, že by si rád slyšel něco z českých Luhů a Hájů, tak povídej, přeháni.
1: Tak já bych chtěl od Vesny Moravu.
0: Máš jí mít.
1: A bylo by to pro tebe do rádia.
0: Moc děkuju.
1: Pro všechny od vás Kysu. Poslouchám vás každý ráno až do oběda. A pak by to bylo pro moji úžasnou přítelkyni a moje děti. A pro všechny rozvozce pečiva a všechny, co musí držet tu kulatou lopatu v ruce takhle.

0: dream last night.
1: Nikdo jiný
2: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox
2: Rádia Kiss.
3: Ano, a my pro velký úspěch v tom jedeme dál a myslím, že zase ta správná chvíle se podívat na chvilku do mobilní aplikace. Ozval se tam totiž člověk s přezdívkou Hudvice.
4: Zdravím tě na hudební trůn a poprosil bych tě o Paquito Living on Video. Přednostně by to bylo do chrudimských a čáslavských garáží pro ranní peru z Heřmanova Městce, no pak pro bejslikra na cestu domů a pak pro houby v lese, aby už se neschovávali a začali pořádně růst.
3: Ano, tak já jim taky zkusím domluvit.
2: Radio Kiss. Be happy.

0: dáváte si noční juboxy na Kisu 2 minuty před 15:30 a než se vrhneme za dalšími vašimi songy, tak mě tady celkem zaujala jedna věc a to, že Ministerstvo spravedlnosti chystá poměrně zásadní zákon. Začnu ještě z jiné stránky, možná, nebo spíš dost často vy, dámy, slečny, které jste si někdy pořídili, nainstalovali nějakou tu seznamku, tak se vám stalo, že vám jaksi takhle, že se z vás v podstatě mohly stát ornitoložky, protože nějaký ten pohlavní orgánek vám tam přistál. A právě posílat nevyžádané fotky, takzvané dickpiky, už by mohlo být, ale platí to i obráceně, i z ženské stránky, by mohlo být trestným činem a dokonce by za to mohlo rozit i rok natvrdo. Tak uvidíme, jak to všechno dopadne, jestli to skutečně stoupí v platnost. Co je platné, tak to je to, že o další muzice rozhodujete zase vy. 210-323-323 nebo apka. Hezkou noc.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Wow.

0: vašich uší proudí čtvrteční noční juboxy na Kisu a linka 210 323 323, tak tam je tady právě teď problikává a proto se ptám, kdo pak je tam?
1: Ahoj, tady Kalvík.
0: Nazdar, nazdar. Kde pak nás zrovna posloucháš?
1: No, momentálně jedu na směr Praha a budu pokračovat až do Francie.
0: Je mi to jasný. No, škoda, že posluchači nemohli slyšet mimo éter tvojí upřímnou jako radost a překvapení, že jsi se vlastně dovolal. To je hezký.
1: Víš co, já jsem byl tak překvapený, že v momentě, co jsem chtěl říct, tak se mi tak naraz vyčoudilo z hlavy, že se nevěděl ani, co mám říct.
0: Ale to nevadí, nakonec jsme se nějak domluvili, ty jsi říkal, že by si rád slyšel nějakou devadesátku, tak já to za chvilku přesunu na ještě jinýho posluchače, ať je vás víc, co budou spokojený. No a povídej, zahrajeme to někomu extra?
1: Tak, já myslím, že bych to nechal zahrát všem, kteří sedí za tím volantem a tou lopatou, ať dojedou tam, kam dojet mají, bez nějakých excesů, a všem posluchačům, kteří poslouchají rádio, ať mají příjemný den, samozřejmě tobě, ať ti to uteče.
0: Já moc děkuju.
1: No a to je tak asi všechno.
0: Jasný. Do kolika tak dneska budeš jezdit?
1: Vidím to tak do druhé.
0: Jo, tak doufám, že to budeš mít rychle za sebou a že hlavně bez nějaké úhony, že tě nic nepotká na silnici, co
1: tak
0: by nemělo.
1: Doufám.
0: Tak jo, skvělý, měj se krásně a zase brzo v éteru.
1: Taky, ahoj a díky.
0: Taky za málo, no a jdeme na přání od Ondixe.
2: Ahojky, tady střelec Ondix, dobré ráno všem. Chtěl bych nechat zahrát písničku od Aby a bylo by to pro všechny kysáky, pro všechny, co mají rádi 90, 80, hlavně pro ty, co se v té době ještě narodili, a tobě do studia. Přeju všem předkrásný víkend, protože zítra už máme páteček, tak ať vám to utíká, ahoj.
0: Díky, no a vzhledem k tomu, že já jsem slíbil 90, tak to uděláme šalamounsky, nebude to ABBA, ale budou to iTeens, tak snad nevadí.
3: To nejlepší, to nejlepší od 90. let. Non-stop. KISS. Radio KISS.

0: Vánoční jukebox. Jukebox.
1: No a jak to vypadá u vás? Tak to samozřejmě netuším, ale doufám, že skvěle, že pokud někam míříte, tak že hlavně ty cesty jsou bezpečné a že se vám nic nestane nepředvídatelného. Ale hlavně jdeme se podívat do mobilní aplikace, protože tam svůj vzkaz a přání a žádost nahrál Marcelino.
2: Čau Vesluky, poprosil bych tě zahrát Juice Viga, bylo by to pro mýho taťku Míru, pro mý dva brášky Mirdu a Kubu, pro kamarády Slávu Horáka, Jiřího Vetra, Debrna, Dominika, pro Páju Zláku, pro Stanleyho, pro Kajdu, pro Tomáše Kautskýho, pro Užovaného Valentiáka, pro Pepika, Pipka, pro Zdinka Vavříka a pro naší celonoční letku FCC Regios, taky pro tebe a pro všechny kysáky, ať se nám dobře jezdí a všichni dobře dojedeme. Díky, Marcelino.
1: Já moc děkuju, no a mimochodem Red Foo, který má na starosti, nebo který vytvořil tenhle ten song, polovina Dua LMFAO, takový ten obrovský party hit, party rock anthem, tak tomu je právě dnes 51 let. Tak všechno nejlepší, pochopitelně i vám, kteří dneska něco slavíte, a Bronislavům, protože ty mají dneska svátek. Kiss.

0: 4 hodiny na vrch, 1 minuta, otěže příští muziky, tím pádem pořád držíte vy. Dobré čtvrteční nitro.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Kisu Gustavo Lima, balada, no i kdybyste chtěli něco pomalejšího, tak teoreticky bychom to mohli zahrát, ale nebude to případ dalšího songu, protože to je pěkná rychlovka, to je takový jako poctivý drum and bass, ale dostaneme se k tomu za chvíli, s vámi je za mixpultem pořád Lukáš Bláha, přeju vám už v podstatě dá se říct skvělé čtvrteční ráno a jsou dva způsoby, jak se dostat do éteru, buď přes mobilní aplikaci, kam nahráváte hlasovky, anebo číslo 210 323 323 a tam já už zdravím Niky. Ahoj!
1: Dobré ráno!
0: I tobě, jakého máš?
1: Já výborný, pracovní. Jakýho máš ty? Nebo vlastně ty už jsi o půlnoci,
0: víš? No, já už mám takový jako skoro v podstatě dopoledne. V tomhle přeneseném slova smyslu. Prosím tebe, song, který jsme vybrali, tak se jmenuje Disgruntled, což jsem si tady, jako ne, že bych byl takový super angličtinář, ale zjistil jsem, že je to v překladu nespokojený. Tak doufám, že to není tvůj případ.
1: Ne, tak to není případ. Tak příště zahrajeme něco lepšího.
0: No ne, ale jako je to jako na probrání, je to podle mě jako dobrá věc.
1: Já si myslím, no, je to moc hezká písnička.
0: Tak jo, a pošle mi někomu speciálně?
1: No určitě, těm kamionáčkám, tobě.
0: Moc děkuju.
1: A všem, kteří prostě pracují, kteří poslouchají.
0: No, který musí zařezávat, no, chtě nechtě, jasná věc.
1: No,
0: ale zítra už je pátek, tak já myslím, že už to...
1: Konečně. Jako,
0: to už nějak přežijem, přesně tak. No tak jo, tak Niky, já ti moc děkuju za zavolání, dáme tuhle velkou pecku a měj se krásně zase brzo.
1: Tak ty se měj hezky, ahoj.
0: Ahoj. Radio.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox
1: Radio Kiss. Dokážeme vám to i v tuto chvíli, protože se přesouváme do mobilní aplikace za jednou opravdu velmi výjimečnou věcí z 90. let, kterou jsem poměrně dost dlouho neslyšel, tak jsem rád, že si na ní vzpomněl, Mário.
2: Přeji krásný ráno tobě do studia i všem kysákům. Zahraj nám prosím tě něco od Apollo 440. Díky, čágo Mario.
1: No tak si dáme tuhle obrovskou hitovku. Ain't Talk About It Up. Vám všem, ať máte opravdu příjemné čtvrteční ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Přesně v půl páté vás probouzí Kiss do 3. září. Vy už patrně za sebou máte ranní hygienu spojenou s chrupem a pokud vás zatím nepřesvědčila možnost si ho šlechtit za pomoci elektrického kartáčku, možná si vás získá ten s označením Camera Jet. Jde totiž o vůbec první elektrický zubní kartáček, který má v lavici zabudovanou kameru. Umožní vám tak si prohlédnout vnitřek úst díky živému přenosu videa přes Wi-Fi přímo do vašeho mobilu. Kamera ovšem zároveň ve spolupráci s algoritmem umělé inteligence detekuje mezery mezi zuby a proplachuje ústní vodou. Zatímco si tedy čistíte zoubky, Camera Jet se zároveň postará o čištění mezizubních prostor. Má to pochopitelně zatím úskalí v tom, že všechny technologie se výrazně podepsaly na ceně, prodává se už i na českém trhu a výrobce za něj požaduje bez 10 korunek krásných 11,5 tisíce. No ale můžete se navíc vydat i na dráhu špiona, protože v kartáčku by skrytou kameru, jak si čekal, málo kdo. Tak co, kartáček klasický, anebo ten sonický, jak se tomu říká, a ta druhá možnost. Teď si nejsem jistý, sonický? No, doplňte mě, vy určitě budete vědět, budu rád za vaše vzkazy a hlavně objednávky další muziky.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: noční juboxy na Kissu, no a dáme si pecku, kterou právě teď vybral Jirka.
1: Dobré ráno, Luky. Nenašel by se v playlistu, prosím tě, Tiesto Dance for Life, jen tak pro radost. Díky moc, Jirka, ahoj.
0: No jasně, že našel, a bude to zároveň vzpomínka na hlavního vokalistu Faithless, Maxi Jazzy, který tuhle pecku s DJem Tiestem právě udělal. Radio Kiss.

0: nejsou.
1: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
2: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Noční Jukebox.
1: Sky jsou vás probouzeli Sunblock z Robin Beck, first time, tedy úplně poprvé. No a otázka zní, jestli se úplně poprvé dovolal k nám na linku 210-323-323 z Denda. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý ráno.
1: I tobě, Zdendo, je to tvoje premiéra v éteru?
2: Ne, není, teprve druhá.
1: Jo, no tak je to taková, taková jako odložená premiéra. Tak povídej, jaký to je pocit? I po druhé.
2: No, skvělej. Jo. No, mezi tolika lidma si dovolá, když je to furt obsazené, to je trošku jako sázka dole.
1: Je mi to jasný, tak jsem rád, že to vyšlo. Co přesně budeme hrát za muziku, tak to si nechám jako sladké tajemství, já to spojím za chvilku ještě s jiným posluchačem. A ty si říkal, že bys to hrozně rád někomu zahrál.
2: Jo, určitě svému kolegovi a kamarádovi Tomáši Hrdému, doufám, že poslouchá, aby se mu zpříjemnil trošičku ráno.
1: Jasně.
2: No a všem ostatním autobusákům, co vstávali jak brzo ráno a už musí točit kolečkem.
1: A už, jasně, už to jezdí. Já jsem se tady před chvilkou ptal v narážce na první kartáček na světě, který má zabudovanou kameru. Dáváš přednost elektronickým kartáčkům nebo klasika?
2: No, určitě klasika, aby si ty děti ty zuby čistili pořádně, no. Protože žádná inteligence nenahradí lidský ručičky, že?
1: To je pravda, to je pravda. No tak jo, tak Zdendo, prosím tebe, díky, že jsi se ozval, držím palce, ať se ti to do třetice povede co nejdříve, no a hlavně, ať máš před sebou jenom šťastné kilometry.
2: Dobře, děkuju moc.
1: Měj se krásně, ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: Díky, no a jdeme na vzkaz od Petra, který se taky připojil k tématu, jestli kartáček takzvaně sonický, anebo ten úplně klasický.
3: Dobré ráno, Lukino. Ano, řekl jsi to správně, sonický kartáček, a když jsem ho použil poprvé, tak normálně už bych si zuby nečistil. Daj nad tímto novým kartáčkem popřemýšlím a zahraj mi prosím tě vzpomínka na legendární Kiss Party Block T od Kosmonovi Dance Rock Ma, nebo jak se ta písnička jmenuje. Hrálo to tam jako blázen a bylo to nejvíc opět. Díky, Mo, Čágo, Petr Tyrol.

0: Odví 5. hodina 210 323 323 nebo apka, to jsou dva způsoby, jak ovládnout éter. Nejdřív ovšem David Guetta, Kelly Rowland.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Velké díky, že vstáváte s Kisem na oplátku, vám hrajeme muziku přesně podle vás na probrání. Buď přes mobilní aplikaci zasíláte vaše objednávky a nebo vytáčíte číslo 210-323-323 a pochopitelně je potřeba, abyste se dovolali. A teď se to povedlo Týnce. Ahoj!
1: Čauky, čauky!
0: Tak jaké máš ráno?
1: Trošku uspěchané, protože zaspala
0: jsem. Ajajajajaj. No tak hlavně pomalu, jo, aby se nic nepřihodilo. Přeci jenom, jako ta práce ti neuteče.
1: Tahle určitě ne.
0: Jo, tak to je dobře. Ty jsi říkala, že by si potřebovala něčím opravdu jako pořádně nakopnout, tak mě napadla písnička, která se tak v podstatě jmenuje se Nakin, tak si dáme Double Vision a zahrajeme to někomu extra?
1: Zahrajeme to možná ještě zní někdo z našich kapáků, tobě do studia.
0: Děkuju.
1: A všem, kdo takhle musí brzo hnusně vstávat, teda.
0: No, 5 hodin, 6 minut, co si budem povídat, není to úplně závidění hodný čas. Ale zase na druhou stranu, ten den máš jako pěkně tak prožitej, no. Jo, nemusíš si to pak vyčítat, že jsi třeba spala, no.
1: To je pravda, ranní stáče dál doskáče,
0: jo. Ano, no, hele, když ty to znáš, když ty víš, jak to je, co je potřeba, jak se namotivovat do toho dne. Tak jo, tak doufám, že si z tebe vezmu ostatní příklad. Posíláme 90ky na nakopnutí, měj se Týnko krásně a hlavně všechno stihneš, jak potřebuješ.
1: Jo, jo, měj se pěkně.
0: Taky, ahoj. Radio Kiss, to nejlepší od 90. let. Are we ready? Come on, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio
1: Kiss. Na tom se nic nemění ani pro čtvrtek 3. září, kdy má mimochodem svátek Bronislav, kdybyste nějakého znali, tak mu určitě nezapomeňte zahrát, ale Broňa se nám v tuto chvíli neozval, ovšem Hans ano.
2: Ahoj Lukáši, měl bych tam pro tebe takovou výzvu, takhle brzo po ránu. Prosím tě, našel bys tam od skutru, který samozřejmě máte, ale song Stuttgart. Kdybys to náhodou nenašel, tak vidí něco jiného. A bylo by to pro všechny řidiče, hlavně řidiče autobusů. Díky, Hans.
1: Tak Stuttgart jsem si tady nenaškudlil, protože ono to nikdy ani nevyšlo jako single, je to věc z druhého jejich studiového alba Our Happy Hardcore. Za to si teď dáme single jediný, se kterým v Německu skútři tato slavná parta dokázala to dotáhnout až na úplné zlato, tedy byli tam první. Rádio.

0: Tři minuty po půl šesté, dobré třetí zářivé ráno z KISu, to čtvrteční. No a ještě stále budete nějakou tu minutku rozhodovat o tom, co se bude ozývat z éteru KISu. Teď právě na lince 210-323-323 je to Filip, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj Filipe, jak se máš takhle při čtvrtečním ránu?
1: Zcela standardně pracovně.
0: Jo. Do kolika to dneska vidíš?
1: Já mám trhanou, takže do 9 a potom od 12 houby, od 12 do 4.
0: No tak doufám, že to nebude, že ti to úplně nedostrhá takhle.
1: Ne.
0: Jsem rád. Tak co bys si rád slyšel za pecku?
1: Dourů.
0: Ale Smerton, dobře, dáme. No a pošleme ji někomu?
1: Ji pošleme kolegům z dopravních podniků a všem za kulatou lopatou, či trošku za dupou, že jo.
0: No, já myslím, že jo, že tohle bude naprosto ideální. No tak jo, tak Filipe, děkuji, že jsi se ozval a hlavně ti přeju úspěšný čtvrtek.
1: Já díky.
0: Měj se krásně, ahoj. Radio Kiss.

0: Noční Jukebox.
1: Ty vás na Kisu probouzí do čtvrtka, no a tohle přání, které je tady před námi, si zkrátka dát musíme, protože ho poslal dnešní oslovenec.
2: Ahoj, tady Broněk. Tak zdravím všechny Bronislavy a přeju nám všechno nejlepší k tomu dnešnímu svatku. Nechte tam zahrát něco pěkného. Díky moc, čau čau.
1: Já k tomu připojím ještě přání nebo vzkaz od Jiři.
3: Ahojky, přeju krásný ráno všem kysákům. Tady Jiřka, prosila bych něco, nějakou pecku, něco na rozjezd, ať mi to dobře jede do práce. A mám malý pátek, tak já vám přeju krásný den všem a vám do rádia taky.
1: No já, když myslím, že na rozjezd, tak Schumacher, to je dost jasná věc.
4: Dobré ráno, Luky, tady Lukša, zdravím všechny kysáky. Můžu poprosit o zahrání písničky, nevím, jak se jmenuje interpret, ale je to ten Michal Schumacher. Bylo by to pro Míru Řebika. Ať mu to dneska uteče. Díky, čau Lukša a pro všechny kysáky. Ahoj.
0: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
5: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's!
6: Schumacher.

0: 5.49, pěkně zvesela na kysu do nového dne, takhle to má vypadat a na lince 210-323-323 v tento čas, jak jinak než finální volající pro čtvrteční noční juboxy a já se ptám, kdo je tam?
1: Čau, tady Tom.
0: Nazdar, Tome, tak co ty bys si rád slyšel?
1: Chtěl bych zahrát od DJ Hlásky Julia, výběr nechám na tobě, může být tady zremisovaná. A chtěl bych to zahrát hlavně pro tebe, protože
0: děkuju.
1: Každý ráno vstávám nebo skýsem, pro svoji rodinu, pro všechny, kdo točí kulatou lopatou, ať všichni dostanou zdraví a živý domů.
0: Přesně tak, to je naprosto zásadní. No tak jo, dáme si remix, protože DJ Lhasa je to dokonce versus Gabry Ponte, což je vlastně zakládající člen Eiffel 65, to se málo ví.
1: Víš, to jsem ani nevěděl.
0: No vidíš to, tak seš o něco chytřejší. Jdeme na to, Italo Dance, jak se sluší, měj se krásně, ahoj.
1: Čau, ty taky. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Kam jsi se schoval zase, Lukáši?
1: Jo, tady je.
0: Nazdar. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, ne, já vím, že já vám neuniknu.
0: No,
1: ne,
0: je tady schovaný za monitorem, víš.
1: Jo, takhle. No jo.
0: No jo, hele, je to on.
1: Je to on.
0: Tak co, jaká byla noc dneska?
1: Jsem to jak zamladá, dneska se cítím na 21. Jsem to já.
0: Co to způsobilo, že jsi omládl?
1: No, tak my jsme tady večer včera měli s DJem Basslickerem takovou chvilku.
0: Jako trencovou chvilku.
1: Trencovou chvilku, že jsme si tady opravdu jako tak pěkně spolu. A mě to tak jako, on je prostě ta energie z něj, co jde. Tak
0: a je, no jasně. Je,
3: no tak když se cítíš na 21, to znamená, že teď nekončíš a pokračuješ dál, jo?
1: Tak zase odsaď, odsaď.
0: Jen si běž zaslouženě odpočinout i za nás všechny a ono vlastně s tebou spoustu lidí, co mají noční, věď, tak vše skončí.
1: Ano.
0: To byste si mohli dát někdy taky nějakou ranní výzvu. Hromadný spánek, víš?
4: Nebo sraz na benzínce.
0: Na kávě.
3: Na koblihu. Na párek v rohlíku.
0: Přesně. Proč jsi se zasmál? Co ti projelo hlavou, nechceš to říct?
4: Nech to bejt.
1: Pojďme o to.
0: Tak jo, tak my jdem na zprávy, jo? Tak ahoj.

0: Rádio Kiss. Počasí.
1: Venku dnes čekáme oblačno až zataženo, přechodně polojasno a místy se objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Letošní léto bylo 11. nejsuší od roku 1961. Od června do srpna napršelo v průměru 193 mm. S ohledem na nedostatek srážek i před létem se celý letošek zatím jeví jako třetí srážkově nejchudší rok. Léto bylo také druhé nejteplejší za 65 let. V průměru bylo 19,4 stupně Celsia. Americký prezident Donald Trump navrhl přejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv. Uvedl to na své sociální síti. Jako odůvodnění uvádí, že strategický vodní úzel je nyní pod kontrolou Spojených států. A není to zdaleka jediný případ Trumpovy snahy přepisovat názvy v mapách světa. A teď zpátky domů.
2: Průčelí pavilonu Šelem v liberecké zoologické zahradě zkrášlila skleněná mozaika Šelmárium, na které se podíleli studenti sklářských škol v Kamenickém Šenově a Novém Boru. Na vytvoření velkoformátové mozaiky pracovali studenti od března a prostřídalo se jich skoro 50. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Wimbledonská finalistka Karolína Muchová deklasovala na tenisovém US Open Britku Katie Boulterovou 6-1 a 6-0 a postoupila po čtvrté za sebou v New Yorku do třetího kola. Neuspěla Karolína Plíšková, ta podlehla nasazené 15. Dianě Schneiderové z Ruska po setech 1-6 a 6-7. Dohrávku prvního kola zvládla Nikola Bartuňková, která porazila Egypťanku Majar Šarifovou 6-1 a 6-2. To byly nejnovější zprávy v jedné minutě a začíná ranní KIS s datem 3. září.
3: To není náhoda, 3. září a je tady ranní trojka.
4: Ty jo, ale to je
5: to
4: něco.
5: To je znamení.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.

0: Mr. Bain, Culture Beat. A ranní Kiss. Tak ahoj, nazdar.
1: Dobré jitro.
0: Co to dneska máme? Čtvrtek 3. září, den bowlingu. Viděl jsem nedávno skvělý video, kde si kluci dali výzvu, že budou hrát fotbal bowlingovou koulí na boso.
1: Ne.
0: Uprostřed fotbalového hřiště začali, byli dva. A prostě jeden se musel opravdu dostat až s tou bowlingovou koulí do brány. Ty kraty zvuky. Vždycky úplně,
2: to je jenom cvakák.
0: Tak to můžete taky zkusit, kdybyste chtěli přijít o své nohy. No a co dál dneska, 3. září?
1: Dneska je Národní den mrakodrapů, takže Patriku všechno nejlepší.
2: Proč?
1: Protože jsi vysoký jako mrakodrap.
2: Ale já bych rád dneska oslavil jednoho oslavence, protože dneska slaví 61. narozeniny legenda Charlie Sheen.
0: No jo.
1: Jo.
0: Jak to bylo? Dum, dum, dum, dum, dum. No to je všechno?
2: Musíš nahoru.
0: Nechte si to na jindy, prosím vás. Dobrý, dobrý, dobrý. Máme tu ještě ale někoho z řad našich posluchačů, kdo slaví narozeniny. Tome, povídej.
3: Dobré ráno, kysáci a moderátoři. Prosím pěkně jedno přáníčko mé ženě Veronice k narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, lásku. To ti přeje tvůj milovaný manžel Tomáš, miluju tě.
0: Víte, jaká Verča to přece je, ne?
2: Holanu!
0: No jasně! No,
1: teď
0: jsme se potkali i v báru po lokti. A bylo to super. Verčo, všechno nejlepší. Pořádně to dneska s Tomem a s rodinkou oslavte.
4: Ranní Kiss. Roman Anděl, Patrik Peltán a Míša Dinhová.

Přiznávám se vám bez mučení, když včera bylo vyhlášení prvního místa Kissparády, tak už jsem dávno spal. Takže se zpětně koukám, jak to vlastně dopadlo. Jak jste hlasovali, kysáci, kdo byl na prvním místě? Kissparáda.

0: byl tak dlouho na prvním místě.
1: Já myslím, že jsem to slyšel, Vašek říkal, že po 4 týdnech spadli na druhý místo.
0: Tvůj oblíbený song byl nasazen. A zároveň Shakira. Takhle nasazena. Ta tam je, ale čeleče 9.

pondělí oficiálně začneme plnit vaše přání v naší ranní výzvě, ať už budou šílený, anebo dojemný, anebo jenom malinký, i když pravdou říkám oficiálně v pondělí, protože tady pan kolega, pan Patrik,

0: pan?
1: Porušil pravidla.
2: Pan, ano, pan porušil.
1: Pan porušil pravidla.
2: Tak už včera splnil jedno přání, ale bylo to hezký.
0: To bylo takový nechal. Rychlo přání a Kubovi udělalo velký radost.
2: A info o naší ranní výzvě máte na webu kis.cz.
1: Když jsme u té výzvy, mohla bych si za chvilku vzít slovo, protože do studia přišel další vzkaz a já bych ráda pár věcí uvedla na pravou míru.
2: A teď jsi mluvila jak reportérka.
1: Ano, já bych to ráda totiž všem objasnila.
2: Pár věcí na pravou míru.
0: Pro televizi Prima Michaela Dinhová.
2: Ještě strašidlo? A teď už to má atmosféru.

0: tvoje přání, naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
1: V pondělí oficiálně začínáme plnit vaše přání, která nám posíláte. Ale rozmohl se nám tady takový nešvar.
2: Ale...
1: Podobných vzkazů, jako nám dneska napsala Marťa, nám do studia chodí víc. A proto bychom si některé věci měli říct nahlas. Marťa nám napsala. Netuším, zda plníte přání i dnes, ale mým přáním je dovolat se do soutěže 7 v 7 a bohužel se mi ještě nezadařilo. Dnes mám narozeniny a byl by to pro mě největší dárek.
2: Jo.
1: Musíme si říct, že soutěž 7 v 7 má svá pravidla a nejde je porušovat skrz vaše přání, protože tím bychom třeba sebrali přání někomu dalšímu. Tolik lidí se snaží se dovolat. Proto musíme teď říct, že...
0: Tato výzva se zamítá.
2: Ty seš teda ale zlá ženská, ti řeknu.
1: Nejde to, já nemůžu připravit o splněný sen další kysáky, který by se mohli dovolat.
3: Fuj, Míšo.
2: Jednomu to. Jedné naší posluchačce by za radost udělala.
1: Ne,
2: a na
1: ale tím by se porušily pravidla soutěže 7 v 7. To nejde. Na.
2: Máš pravdu, tohle nejde a je to tak častý, ale spíš si posluchači dělají srandu, že nám napíšou, že by chtěli, aby se dovolali do jakýkoliv soutěže a zavolali jsme jim předem, ale to ne, to bychom zase porušovali pravidla, které jsou jasně daný.
3: Takže v 7 nevoláme my vám, ale vy nám.
2: A dneska můžete znovu. I had the wildest dream last night.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Dvě nehody na dálnicích. Nejprve D52 ve směru na Brno na 9. kilometru a taky na D11 na 31. kilometru ve směru na Prahu. Milane?
2: Dobré ráno, kysáci. 1.20 směr z Chebu na Mariánské Lázně, Linesbrook v kopci. Jsou tam stražený prasata, ženský tam stojí trošku nešťastně. Buďte na sebe opatrný.
1: Ano, děkujeme za info. A
3: ještě doplním, že v Orlové v ulici 17. listopadu havaroval nákladák.

0: večer. Na Rádiu Kiss. Rádio Kiss. Počasí.
1: Venku dnes čekáme oblačno až zataženo, přechodně polojasno a místy se objeví déšť nebo přeháníky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Vytrénovat milion Čechů v poskytování první pomoci, to je cílem unikátního kurzu Českého červeného kříže. Ve virtuální realitě si lidé díky speciálním brýlím a figuríně vyzkouší například oživování nebo zástavu tepeného krvácení. Praktický trénink pro veřejnost se do konce roku uskuteční ve 12 krajských městech. Spojené státy teď vedou nekompetentní lidé, to prohlásil americký herec a režisér George Clooney v den zahájení 83. ročníku Benátského filmového festivalu. Dodal ale, že výsledek listopadových voleb do kongresu by mohl znamenat návrat k normálu.
0: Sport.
1: Fotbalisté Zbrojovky Brno zdolali v dohrávce čtvrtého kola Hradec Králové 1-0 gólem Daniela Vašulína. Nováček první ligy vyhrál třetí kolo v řadě a v tabulce se posunul na druhé místo za Slávii. Votroci prohráli v lize po druhé po sobě a jsou desátí. K dobru ještě mají utkání s Plzní. Bohemians 1905 remizovali s Jabloncem 1-1. Zprávy jsou za námi, hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: nic si z toho nedělej, neposlouchej.
1: Ach, jo.
2: Ranní show. Ranní show.
0: Já se tak snažím.
3: Ježišmarja, co to je tohleto?
0: Já pustil jenom ukázku a Míša opravdu, ježiš, foj, co to je tohleto?
3: Ale ne, tak to hned začne takhle z hurta, jo?
1: Ale já myslím, Míšo, že se ti to bude moc líbit.
3: Já si na to počkám.
0: Ty jsi jak babička nějaká, ty jo. Dej to pryč, foj, tohle, co já nechci.
3: Ne, počkej, já vím, že se to rozjede, Patrik umí překvapit.
0: Tak.

0: dobrý drink?
1: Já myslel nadupaný káry. Jak už od nás víte, kysáci, už tuto sobotu proběhne po celý den až do večera v táborské, jihočeské táborské odpočinkové zóně Komora charitativní sraz Amerik. America, America is wonderful. Víte, proč zrovna Amerik?
0: Proč?
2: Jak není něco z USA, tak se to pánu nelíbí.
1: Těšit se můžete na přehlídku amerických aut, zážitkové jízdy, bohatý doprovodný program a dokonce například koncert našeho kamaráda Voxela. On se zblázil docela, la, la, ten kluk mimo je, je, je. Co je moc hezký, kysáci? Vstupné je totiž dobrovolné. Vemte si, že v minulých ročnících, a toto už bude devátý, se podařilo vybrat téměř 2 miliony korun. A letos tato akce podpoří Šimona a Jakuba. A kdybyste se o tom chtěli dozvědět víc, tak se podívejte na táborskýsrazamerik.cz. Takhle jednoduše, prostě celý ten název.
3: Možná se tam potkáme, kysáci, protože tenhle sraz dělá můj kamarád Jarda, já ho tímhle zdravím, Jaroušek, ano, a já mám v sobotu volno, tak možná se tam podívám.
1: Veleme se. No, tak se svéz nějaký pořádný americký káře.
0: No, to bych si americký
1: auto. Jo, mluv tam americký. Hello, I'm here. I'm Patrick Pelton.

0: všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
3: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až
0: 7 000.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Tak co, kolegové, dneska ráno? Proběhlo čištění zubů, či nikoliv?
1: Samozřejmě.
0: Dechni na mě. Dobrý, no dobře, no. Příště tomu dej o minutu navíc. Michal se o tom včera bavil.
2: Taky máte občas problémy, že vaše děti si čistí málo svůj chrup? Máte nějakou fintu, jak přimět ty naše děti, aby si opravdu dlouze, pořádně a krásně čistili zuby?
3: Ty jo, na to je jedno jediný, no. Vždycky jim potom říkat, když sedíš u toho doktora zubaře a jdou vrtat, tady to máš, to víš.
1: A co udělat to, že jim normálně na zrcadlo připlácnout telefon, aby se koukali na nějaký seriál a u toho si čistili zuby?
3: To stejně mají, no, že to třeba daví, u nás to má opřený o zrcadlo dole.
1: A dokud to nedokoukáš, tak si budeš čistit zuby.
3: Jo, takhle.
2: To je dobrý.
3: Za chvilku si dáme nejlepší odpovědi ze včerejšího dopoledne.

0: Vy do koupelen, možná se právě teď chystáte do školy, do práce a čistíte zuby.
1: Jak přimět naše děti, aby si čistili zuby?
0: Včerejší otázka Michala Kavalčíka.
2: Je to jednoduchý, v lékárně existují jistý takový jakoby ala žvejkačky, v momentě, kdy to zežvejkaj, tak jim zmodrá ten plak a tohleto, co si nevyčistili.
3: Vem je za dědečkem a babičkou, ať se jim podívají do pusy, co je čeká, když si to pořádně čistit nebudou.
4: Moje děti se bojí červíku, že budou mít červivý zuby a poleze jim tam červík, takže oni, aby neměli červíka, tak si poctivě čistí zubky.
5: Na prvním stupni, když mi zubařka vrtala, tak mě to bolelo, samozřejmě mě musela nafackovat, abych se nebránil, takže dětem jsem vyprávěl a odstrašující příklad je ukázat jim bezzubou babičku, že když si nebudou čistit zuby, takže budou vypadat takhle. A panečku, jak to funguje?
1: Karolínka, výhra, 100%. Děkuju.
6: Žádné basničky ani písničky jako nefungujou. Takže když stávkujou, vytáhnu mobil, ukážu jim obrázky zkažených zubů. Takže jeden pohled na ty černý pahýlí a běží je drhnout. Najednou se vyčistí i stoličky, o kterých jako nevěděli, že je mají. Strach je prostě nejlepší pedagog.
7: Budeme ty naše děti strašit.
0: To je dobrý, ale občas jednou za čas ukázat ty zuby, když jsou takhle zničený, mají kazy, zubní kámen a tak dále, to je dobrý vidět.
8: Já myslím, že to můžeš ještě povýšit, když dotáhneš toho bezďáka domů. Tak to je ještě, že se bude umývat.
0: Ale když už ho tam budeš mít, tak mu co?
8: Osprchuješ ho.
0: Ne, vyčistíš tak mu ty zuby vyčistíš. Radio Kiss.

0: Česky jsem za volantem po celé republice.
1: D11, nehoda na 31. kilometru ve směru do Prahy. D52, nehoda na 9. kilometru někde u Popovic ve směru na Brno. A také na hlavní silnici 58, to je mezi Starou Vsí nad Odřenicí a Petřvaldem.
2: Na silnici 27 u Plzně bourali dva osobáky, stejně tak v Praze na Liberecké, a vážnou nehodu vyšetřují v Sokolově v Rokycanově ulici.
1: Už brzy soutěž 7 v 7.

0: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Brotex.cz teď pořídíte přírodní přikrývku Liolux s 20% slevou za 1647 korun a slevu 10% získáte i na krepové povlečení za 989 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Brotex.cz.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Venku dnes čekáme oblačno až zataženo, přechodně polojasno a místy se objeví déšť nebo přeháníky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 21 až 25 stupňů Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Nový maskovací vzor, který má po více než 30 letech nahradit dosavadní potisk 95, začala testovat armáda. Vojáci by měli uniformy s novou kamufláží začít dostávat v roce 2029. Letos armáda začne zavádět modernizované polní stejnokroje s novým střihem, zatím ještě s dosavadním potiskem. Strana Alternativa pro Německo by v nedělních volbách ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko mohla získat až 43% hlasů a případně sestavit jednobarevnou vládu. Křesťansko-demokratická unie zaostává o 21% bodů. AfD vyhraje podle nového průzkumu také volby v Mecklenburgsku předním Pomořansku za 3 týdny. Na prvním až třetím místě se drží v průzkumech před volbami v Berlíně. A teď zpátky domů.
6: Ministerstvo spravedlnosti v nejbližších měsících otevře justiční areál v bývalých českobudějovických kasárnách. Stavba komplexu několika budov, která začala na jaře 2024, bude stát přibližně 680 milionů korun, včetně vybavení. V Budějovicích to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
5: Sport. Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí bude hrát dál za druholigový Wolverhampton. Jeho setrvání v týmu potvrdil na tiskové konferenci po úterní porážce 2-4 na hřišti West Hamu trenér, podle kterého si 27-letý obránce nebo záložník musí vybojovat místo v sestavě. To byly zprávy a připravena je soutěž 7-7.
7: 7-7.
8: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun.
7: 210 323 323.

0: jsem spustil kamery a teď jsem si uvědomil, jak vypadáme. My jsme takový army dneska všichni. Barvy jak někam na Airsoft, víš, kde bychom šli.
1: Bylo 7 hodin ráno.
2: A na rádiu Kiss
1: začíná soutěž 7-7.
3: I dnes rozhodne kostka o tom, zda rozdáme až 7000 korun a Romané, Míšo, já bych chtěl, aby tahle nadšená posluchačka Peťa volala furt.
0: Ona by si to zasloužila, já jí nahrával, jo.
4: Jo.
0: Úplně hotová, jenom menší záznam, chudák, malá.
5: Ty lidi mě slyšej.
0: No jasně, že tě slyšej lidi.
5: Že oni mě slyšej, jak takhle vyšiluju, jo.
0: Peťo, promiň, ahoj, dobré ráno.
5: Ahoj, tak vám pěkně děkuju.
0: Nemáš záč. Heleď, a ty tam nejsi sama, protože někomu si řekla krásnou větu. Hraju o prachy.
5: Mám tady syna, jedeme do nemocnice na krev. Tak je strašně natěšenej. Já taky.
0: A to znamená, jedete jenom na odběry nebo darovat krev?
5: Jo.
0: Na odběry, jo?
5: Ne, jeden na odběry.
0: Tak ať to dobře dopadne. No a teď ti pořádně tu krev rozjívem v těle.
5: Jo.
0: Protože to ano. Je adrenalin. Peťo, ty můžeš vyhrát ano. až 7000 korun.
5: Já vím, děkuju.
4: A dobrou zprávou je, že neodejdeš s prázdnou, protože minimální výhra je 1000 korun.
5: Ano, Míšo, ano, děkuju ti moc, hodná.
4: Já se modlím, aby se mi vrátilo to štěstí. Aby padlo na kostce něco vysokého.
0: Prosím, Míšo.
4: Oh,
0: prosím.
4: Tak jdeme na to.
0: Hozeno.
5: Moc děkuju, moc by mi to pomohlo.
4: Pomůže ti i tisícovka?
0: Ne,
5: pomůže.
0: Míšo. Ne, je tam.
4: Je tam.
0: Oh, Míšo,
5: to nevadí.
4: Promiň.
5: No, já ti to spočítám, neboj se.
4: Nebudeš počítat dlouho, je to jenom litr.
5: To nevadí.
4: Promiň.
5: Ale za tu srandu a za to, že jsem se dovolala, že jsem měla to štěstí. A na ulici to nenajdeš.
0: To ne.
4: Můžu házet ještě jednou, já to chci Pétě hodit.
0: Nejde to.
5: Míšo, můžeš.
0: To bychom potom museli udělat pokaždý, když padne jednička. Je, no co se dá dělat.
5: To je v klidu, jako dovolat se, to je zázrak.
0: Jo.
5: A já s tom mám šílenou radost.
0: My s tebe taky, my jsme taky nadšení. A pozdravuj synka a Peťo, nevzdávej to teda, zase to zkus.
5: Nebojte.
0: Děkujem.
5: Nebojte, budu to zkoušet znova. Ahoj.
0: Hodně zdraví.
5: Děkuju.
0: Ahoj. My taky ahoj. Ahoj.
1: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Romane, prosím tě, jedou kamery stále?
0: Jo.
3: Výborně. Míšo, já ti jenom chci názorně ukázat, jak to bude vypadat. Až padne šestka, tak se bouchnou konfety. To potřebujem, ne jedničku, chápeš to?
4: Chápu, promiň.
3: Tak si to prosím tě už nacvič.
0: Co blbneš?
3: Já je koupím.
0: Pálíš na nečisto tady.
3: Já je koupím.
4: To byly ty veliký konfety.
3: Já je koupím. Ať Míša ví, jak to vypadá.
1: 7-7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: trošku zaplakali, tak je dobré se z toho co? Vyspívat.
1: Moje máma, kterou já mám nádevše rád.
2: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunetic a zažijte osobní setkání s kapelou.
0: Nikdo se do takové otázky nikdy nepustil. Rozhodnout, zjistit, co je vlastně největším hitem skupiny Lunetic ever.
3: To je ale zvláštní, že to nikoho do téhle doby nenapadlo.
4: Co si budem, Lunetic mají spoustu legendárních hitů, s kterýma jsme, nebo jste, vyrůstali. Já tolik ne.
0: A sama skupina Lunetic není vlastně schopná se dohodnout na jednom hitu. Každý to vidí jinak. Aleš, Vašek, David, což je skvělý.
4: To
0: je
4: výborný.
0: Takže vy teď můžete hlasovat na webu, zakliknout jeden hit, nechat nám tam kontakt na vás, protože 25. září sem do ranního kysu Lunetic přijdou, vyberou tři z vás náhodně, jo, a vás a váš doprovod pozvou na jejich obří koncert do O2 Universum a hlavně před koncertem osobní setkání s celou kapelou.
4: To je velká cena.
3: Na webu kys.cz najdete v hlasování 6 jejich největších hitů a já sama nevím, co bych tam zaklikla.
0: Je to těžký, ale zároveň my to vědět budeme, protože klukům to neřekneme, až budeme mít výsledky, tak je odneseme na ten koncert a přímo nahoře na pódiu jim předáme ocenění za ten nejvíc ever hit skupiny Lunetic.
4: A to 2. října v O2 Universum.
0: Uvidíme se tam.
2: Radio Kiss.

0: protože uplynulo zhruba 6-7% roku 2026. 67%.
1: To je skvělá mánie stejně.
2: To já jsem taky viděla, jak je vlastně školní rok 2026-2027, tak je to vlastně 6-7.
1: Umíte si představit, co se bude dít na Silvestra teď?
2: A jo.
1: Ten přechod z šestky na sedmičku.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 7.
1: Mě zaujalo něco jiného. Dánská restaurace pokutuje zákazníky za nesnědené maso.
0: Proč?
2: Protože plýtvají bílkovinami.
1: Plýtvání, to je ono. Ale má to jeden háček. Není to běžná restaurace, že jste opravdu nafutrovaný a trošku masa zbylo. Mm. Je to restaurace All You Can Eat. Sněz, co můžeš.
2: Ano.
1: A z toho majitele už začalo štvát, že byli lidi, kteří prostě dali paušálně třeba 1000 korun a pak už je to na tobě, kolik si toho nabereš. A nabrali velký porce jídel, někdy se do toho jenom trošku vrtli, nechali to být a oni vyhazují tolik cenný věci, jako je maso, a řekli, hele, zkrátka, jestli to takhle dál budete dělat, tak za to budete dostávat pokutu.
0: To se mi ale líbí. Mě
1: taky.
2: Taky.
1: Bouří se lidi v diskuzích, ale říkám si, hele, ten majitel na to má plný právo, protože to je jeho podnik, a na druhou stranu ten zákazník má plný právo tam nechodit, že jo, když se mu to nelíbí. Jo, takže to už si potom nějak musí každý rozmyslet sám.
2: Prostě jídlem se neplýtvá. Mě taky zaujala jedna věc a myslím si, že zaujme i podnikatele, takže si dáme jeden song a já vám to za chvíli vysvětlím. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: našem vstupu všichni zaujatí. Ne, Míšo, co teda zaujalo tebe, pokud si se dneska dostala na net?
1: Podnikatelé dostanou při telefonování přednost. Operátoři chystají nový tarif. Tohle spoustě lidem ulehčí práci.
0: Počkej, právě... ještě jednou, podnikatelé dostanou přednost?
1: Ano, podnikatelé dostanou při telefonování přednost. Operátoři chystají nový tarif. Tohle pomůže právě podnikatelům, kteří řeší během dne důležitý telefonáty a prostě se těm lidem musí dovolat. Je to exkluzivní tarif, který je právě určený podnikatelům. O ceně se zatím spekuluje, protože tohle to bude opravdu drahý. A pokud zavolají člověku, který právě telefonuje s někým jiným, síť jeho probíhající hovor automaticky ukončí a spojí ho s volajícím prioritního tarifu. Říká se tomu priority call.
2: To je dobrý.
3: To je pravda. Moje Míša třeba si včera volala asi 20 minut s kamarádkou a já potřeboval nutně vědět, co bude k večeři, tak ty by
0: bacha,
3: se mi to hodilo.
0: Ale tvoje Míša je OSVČ, takže jako by se dalo říct, že podniká, ne?
3: Jo, my jsme oba podnikatele.
0: Tak to byl podnikatelský hovor.
1: No takhle, záleží, kdo z vás si tenhle tarif zaplatí. Já si myslím, že to vůbec nebude levný.
0: Jak to pozná ten operátor, že volám kvůli podnikání? Že nevolám soukromně jako?
1: No to je právě to, co teď řeší, protože to budou čistě jenom podnikatelský
0: SIM karty. Jo, takhle.
1: No jo.
3: To je chytrý, ale...
1: Že jo?
3: Dobrý.
0: Nás taky něco zaujalo s Patrikem. No. Co nám málem uniklo? Je čtvrtek 3. září a dneska slaví narozeniny Gustavo Lima. Balanda, tak to jdem rozjíbat, kysáci.

0: gostou, jogadou pra cima e balança!
1: S Kysem za volantem po celé republice.
2: Stále platí, že nehoda na dálnici D52 na 9. kilometru ve směru z Pohořelic na Brno. Je tady info od Radka.
3: Chtěl bych varovat všechny řidiče, kteří jedou od Ostravy ve směru na Olomouc. Na 304. kilometru je nebezpečně odstavené auto v levém jízdním pruhu.
2: Davide, co máš ty?
4: Silnice číslo 35, trasa Vysoké Mýto, Litomyšl, případně opačně. Mezi Hrušovou a Benzínkou ono evidentně nějaká nehoda, je to zavřený z obou stran.
2: Máš pravdu, Davide, je to nehoda nákladního a osobního vozidla. Velká nehoda je taky na silnici 27, to je u Dobřan, nebo přímo v Orlové, v ulici 17. listopadu.
5: Bouralo se na Hodonínsku na silnici 55 u Rohatců a v Příboru na Novojičínsku se v ulici Komenského srazila dvě

0: KISS počasí.
1: Venku dnes čekáme oblačno až zataženo, přechodně polojasno a místy se objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Premiér Andrej Babiš dál podporuje návrh státního rozpočtu na příští rok. Reaguje tak na kritiku menších koaličních partnerů. Těm se nelíbí hlavně plán ministryně financí na schodek 389 miliard korun, který je druhý nejvyšší v dějinách České republiky. Vyšší byl jen během období pandemie COVID-19. V posledních měsících před letošními dubnovými volbami v Maďarsku rozdělila vláda premiéra Viktora Orbána dotace ve výši nejméně 500 miliard forintů, v přepočtu téměř 33 miliard korun. Maďarská média získala tyto informace od nového vedení úřadu vlády na základě žádosti o údaje ve veřejném zájmu.
0: Sport.
1: Jediný český zástupce ve středečním programu mužské dvouhry na US Open Jiří Lehečka slaví postup do třetího kola. 18. nasazený tenista si ve třech setech poradil za hodinu a 42 minut s britským kvalifikantem Toubem Samuelem 6-4, 6-2 a 6-4. Tolik zprávy v jedné minutě a s nimi Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: hodně naše posluchače zaujala zpráva od tebe, že v nějaké restauraci budou za nedojedené jídlo dostávat lidi pokutu.
1: Jo, to byla ta informace z Dánska, ale jenom musíme uvést na pravou míru a připomenout znovu, že se nejedná o běžnou restauraci. Je to restaurace, kde dostaneš jídlo neomezeně, zaplatíš nějaký paušál, třeba 1000 korun, jmenuje se to takzvaně All You Can Eat. No a je pravdou, že můžou být lidé, kteří si prostě nandají kopici jídla na talíř a vezmou si z toho jenom něco málo, pak to odloží, nechají si to odníst, že už to nechtějí a jdou pro další jídla. No a to je opravdu vyhazování potom peněz do vzduchu jako a hlavně cenných věcí, toho masa a tak dále. A vůbec jsem nevěděl, že to tady v republice je. Píšete, s tím jídlem toto funguje už dávno, například na Smíchově, kde je All You Can Eat a mají tam na každém stole napsáno, že za každý nedojedený talíř naúčtují 150 korun. A dodává tady náš posluchač, a jak tam lidi hezky papkají. Martine.
2: Patřím do generace, když jsem sedl za stůl u babičky a nemohl jsem jít ven, pokud jsme to všechno nesnědli. A to bylo normálně polívka, druhý boje a ještě zákusek, jo. Takže musel prostě a ne vyhazovat jídlo, čau.
3: Martine, přesně tohle to si mi nahrál, protože jsem si vzpomněl, vždycky mi děda říkal, já jsem si nadal kopici a pak už jsem nemohl, tak mi děda řekl, co jsi snandal, to sníš.
1: Babičku jsme měli na pohůrce a vždycky ta hláška, u nás se dojídá. Prostě to je daný.
0: Moje mamka tato udělala se mnou chytře, protože já jsem měla hrozně ráda sladký a říkala, hele, klidně to jídlo nech, ale pak si nedáš žádný sladký.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. A co na to přímo kuchař?
4: Naprosto s tím souhlasím. Vidím to u nás, dělám v gastru a určitý národnosti turistů jsou na to extra specialisti, takže já bych zavedl normálně flákanec. Přijít, nesmíš to, dostaneš flákanec.
1: Hele, teď by mě zajímalo, kluci, hlavně vy, tátové, máte to taky tak, že neradi plýtváte a teď vidíte, že to prostě ta rodina nedojí. A teď tam třeba už druhý den, třetí den v lednici je nějaká vepřová kotleta s bramborem na cibulce a vy si řeknete, no přece to nebudu vyhazovat, jo.
3: No.
1: Tak to sníš a o 6 hodin později. A pak si vždycky říkáš, ty jsi takový blbec, anděli, proč to je?
0: Ale to je pravda, vždycky, já už nemůžu, tak to dej tátovi, on to sní.

0: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
1: Tímto chceme pozdravit každého z vás, kdo jste nám napsal, a říci, že víme o tom, že píšete. Bohužel ke všem přáním jsme se ani nedostali. To jsou teď už tisíce, tohle stovky, jako na začátku, co? Jsou to tak hezký přání. My jsme říkali, že vám rádi s něčím pomůžeme. Někdy to bude třeba maličkost, jenom že nás navštívíte nebo vám něco pošleme, a jindy budeme muset opravdu takzvaně zvednout zadek a třeba někam vyrazit, což bychom si taky moc přáli, a setkat se někde jinde než tady ve studiu, a nebo něco přichystat. Já nevím, našli jste třeba i nějakou šílenější věc než něco běžného?
2: Já si pamatuju, myslím, že to byl posluchač Pavel, který nám napsal, že by rád, aby jsme mu pohlídali jeho ženu, protože jezdí na týden pryč s kamionem, takže by potřeboval, jako, aby jsme se o ní postarali.
1: Tak jedině třeba Radek Hrdina, ne?
3: Ten
1: počkej,
3: mohl...
1: ne, teď máme jí hlídat. Jo. Promiň, Pavle. Ne, tak my už jsme ženatý.
2: My můžem.
1: Okay.
3: Nebo nám třeba taky napsal Michal. Měl bych na vás prosbu. Náš 8letý syn byl šikovný a strhl pojezd u stínění na střešním okýnku u našeho Citroenu. Bohužel oprava je složitá a u nás v okolí Prostějova se nikdo nenajde, kdo by to dokázal zpravit, tak kdybyste dokázali pomoci.
1: Dějou se i neuvěřitelné věci, jak jsme tady se bavili o tom, že má někdo firmu, je to nějaký elektrikář, nemá bohužel teď moc zakázek, tak se zase ozval posluchač, který přímo v tom okolí hledá elektrikáře, protože těch zakázek má strašně moc, tak jestli by se nemohli nějak domluvit. Takže kluky taky chceme spojit.
3: To je dobrý.
1: A v pondělí Ofiko začínáme, to znamená v pondělí si opravdu ukážeme prstem na jeden e-mail nebo jednu hlasovku, můžete se s námi spojit jakkoliv a budeme muset ještě ten týden ten úkol splnit.
3: Já se strašně se těším na pondělí, protože to bude jízda.
2: Jsem zvědavý, jak to všechno dopadne.

0: Slyším tenhle song a vidím tebe, Míšo. Odbočíme. Ranní výzva byla před malou chvilkou vysvětlena, takže víte, že se budeme snažit plnit vaše přání, ať už budou malá nebo velká, a v pondělí začínáme. A musím vám teda říct, tohle je hlasovka.
1: Jsem Michal a já bych si spíš přál, abyste zůstali takový, jaký jste. Jste skvělí, jste super, rád vás poslouchám. Můj sen je, abych vás mohl poslouchat na pořád.
2: To je nádherný.
0: Hezký.
2: My se pokusíme, Michale, zůstat pořád takový.
0: Kéž by se to dalo slíbit, viď?
2: A na pořád vysílat.
0: Jaká jediná věc na tomhle světě, v tomhle vesmíru je na pořád? Teď všechno skončí.
3: To je pravda.
0: Všechno se změní. A spíš s tímhle bychom měli počítat. Tím nedávám nic najevo, abyste se nebáli, že si zítra berem volno.
3: Vůbec ne.
0: Ale člověk by měl žít s tou myšlenkou, že to prostě jednou všechno skončí.
4: Jo, tak to tenkrát, když jsme ještě vyšívali.
0: Nebo je snad nějaká jedna věc, která zůstává navždy?
2: Lidská blbost.
0: Jo. A nebo trapná vzpomínka.
2: Ano.
0: To taky se s tebou nese celý život. Jsi udělal nějakou trapnou věc. Nikdo na to nezapomene a furt ti to připomíná.
3: Já tenkrát, když jsem se pokadil tamhle.
2: Počkej, ale já jsem si, asi mi bylo nějakých 12, já jsem si sedla do psího bobku, doteď si to pamatuju. A dost už o tomhle tématu.
0: Je snídaně.

0: servisem za volantem po celé republice.
1: Tentokrát začínáme na Pražském okruhu na 16. kilometru ve směru narození na dálnici D7. Je dopravní nehoda. David připomíná velký problém.
2: To je Litomyšle a Vysokého Mýta, je to pořád zasekaný, nehejbe se to, takže kdo můžete, oběťte to místníma vesnicema, vůbec sem nenajíždějte, jinak tady necháte mládí.
3: Přeštice u Plzně hlásí nehodu v Máchově ulici, dál se bouralo v Třebíči ve Velkomeziříčské a taky v Praze v Belgické ulici.
1: Tolik dopravní info a už brzy soutěž o vouchery v hodnotě 5000 korun s Kauflandem.

0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: Rádio KIS. Počasí.
4: Venku dnes čekáme oblačno až zataženo, přechodně polojasno a místy se objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 21 až 25 stupňů Celsia.
3: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Se školním rokem začíná i období zájmových kroužků pro děti. Různá centra i školy jich nabízejí stovky. Největší zájem je o ty sportovní a pohybové. Oproti loňskému školnímu roku se ceny kroužků mírně zvýšily. Většinou začínají na 15 stech za jedno pololetí. Britské muzeum v Londýně už brzy zahájí výstavu unikátního díla. Téměř 1000 let staré tapisérie, která zachycuje dobytí Anglie Normany v roce 1066. O její zapůjčení z Francie Britové usilovali přibližně 100 let. Návštěvníci si ji mohou prohlédnout už od příštího čtvrtka. A teď zpátky domů.
5: V průčelí pavilonu Šelem v liberecké zoologické zahradě zkrášlila skleněná mozaika Šelmárium, na které se podíleli studenti sklářských škol v Kamenickém Šenově a Novém Boru. Na vytvoření velkoformátové mozaiky pracovali studenti od března a prostřídalo se jich skoro 50. Pro KIS Blanka Holoubková.
4: Sport. Fotbalistky Sparty v odvetném utkání závěrečného třetího předkola Ligy mistryň podlehly na hřiště Sarve Geneva 0-3 a do hlavní fáze nepostoupily. Pražskému týmu nestačila výhra 3-2 z prvního zápasu a bude pokračovat ve druhém předkole Evropského poháru. V něm si po postupu přes Sarajevo zahraje také Liberec. Za námi jsou zprávy a pokračuje raní KIS se Smíšou, Romanem a Patrikem.
6: Kdyby náhodou jste slyšeli signál, tak volejte do KISu.
7: Ve hře je totiž poukázka v hodnotě 5000 korun.
3: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
6: Be happy.

0: to nejlepší od 90. let. Tohle už není tak staré, i když, no, jak pro koho? Pro mě jako pořád mladý song.
1: A Gasolinier, legenda.
0: Daddy Yankee. Možná jste právě teď na cestě do Kauflandu.
2: Soutěž s Kaufland Card Extra o poukázky za 5 000 korun.
0: Proč se spokojit se standardem, když můžete mít vždycky něco extra? Přesně proto je tu ještě lepší věrnostní program Kaufland Card Extra. Čekají na vás extra slevy, kupóny, odměny, sbírání věrnostních bodů a i soutěže o skvělé ceny.
3: A dovolal se k nám do KISu můj krajan z Litoměřic. Ahoj, Pavle!
4: Ahoj všem.
0: Čau.
3: Ahoj. Tak co, chodíš do Kauflandu? Já vím, že na koncaně je v Litoměřicích.
4: Přesně tak. Chodím.
0: To je dobrý.
3: No tak v tom případě my ti budeme přát hodně štěstí, aby se to povedlo, protože když správně odpovíš na naši otázku, získáš 5 000 korun.
1: Pavle, když chodíš do Kauflandu, tak možná budeš taky znát jejich Kaufland Card Extra a to se ti bude hodit. Jak z Kaufland Card Extra nakoupíš naprosto bleskově? Za A. Ubuješ si kolečkové brusle a projedeš regály.
0: Dobrý nápad.
1: Za B. Pronajmeš si tryskáč. A nebo za C. Použiješ službu K-Scan v mobilu a zboží rovnou skenuješ. Tryskáč.
4: To je zapeklitá otázka.
0: A dej ten tryskáč.
4: Ale myslím si, že Cčko.
0: Škoda, nedal tryskáč. Ale má pravdu.
3: Jo.
0: Ty, ale ty inliny, je to vůbec dovolený jezdit v krámu?
1: Ne, to asi by tě asi koryťák...
3: No, jo. Když budeš jezdit do určitý rychlosti.
0: Jo, jasně, že tam je s radarem někde, jo. Takže, Pavle, posíláme ti voucher v hodnotě 5 000 korun z Kaufland Card, jo?
4: Tak jo, perfektní, děkuju.
0: My taky, měj se hezky.
3: Ahoj. A pozdravuj v Litoměřicích.
0: Ahoj.
5: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: More time. Ano, začínáme až v pondělí, ale...
1: Tvoje přání, naše výzva. Dokáže ranní trojka splnit to, o co si řeknete?
0: Ale my jsme tady dneska před 8 hodinou opět připomínali, že v pondělí začneme a že vám děkujeme za všechny ty vaše především e-maily, které posíláte na ráno@zavináčkyz.cz. Patrik ještě říkal, že bychom na to měli upozornit na ten e-mail. Já říkám, Patriku, viděl jsi, kolik těch přání je tam? Má vůbec smysl někomu ten e-mail říkat, když už teď víme, že to nejsme schopni stihnout?
2: Jak jsi říkal, je tam tisíce přání, jo. Takže to ani nepůjde všechno stihnout.
0: A jak jsme o to

0: mluvili.
1: Tak dorazila zpráva, jenom pro zajímavost, abyste věděli, kysáci, co sem chodí. Ahoj raní trojko, netroufám si nahrát hlasovku, ale chtěl bych poprosit, jestli byste mohli popřát mé ženě Alici k 10 letům svatby, protože máme dnes 3. září velké výročí. Jsem moc rád, že to se mnou vydržela, vím, že to nemá občas se mnou lehké a moc jí děkuju za vše, co pro mě a našeho syna dělá. A jelikož je to dneska a nebude to v pondělí,
2: no,
1: tak si to prostě říká o to, aby se to stalo dneska a ne v pondělí.
2: No, takhle. Moment. Ale my jsme si řekli, že začínáme až od pondělí.
1: To jsme si řekli a vůbec to nefunguje, protože tady pan Beltan včera spustil splněnou ranní výzvu, kdy našemu posluchači zavolal a dal mu metr krát metru samolepku kysu.
3: Já jsem si říkal, proč něco vytáčíš, něco tam ťukáš, nějaký čísla.
2: Tak jako když Patrik skočí z okna, tak ty skočíš taky, nebo co?
1: No, nejdřív se rozmyslím.
4: Výzva přijata.
2: Takže jdeme plnit přání?
3: Jo.
1: Jestli bude chtít Dan, já jsem říkal, že byste neměli poslouchat to, co se tady děje, když jsem Danovi volal, jak byste to stejně asi možná slyšeli. Dané, dobré ráno.
5: Dobré ráno, kysáci a raní trojko.
2: Ahoj.
1: Je tady pašák. Dané, aby jsme to správně pochopili, tvoje žena, ta je teď s tebou v práci vedle tebe, nebo ta poslouchá kys?
5: Je... Ona poslouchá kys, se mnou v práci není.
1: Není v práci, jasně, ale teď pravděpodobně pracuje někde u rádia asi je.
5: Ano, je. Pracuje.
1: To je hezký. Dané, seber odvahu a řekni cokoliv, co by měla vědět ona, možná i tvůj synek, váš syn, no a klidně celý národ, protože všichni to teď uslyší.
5: Tak ty už to řekl dobře, v mailu zaznělo všechno, zlato, já ti moc děkuju, že to se mnou vydržela 10 let manželství, 12 let celkově. Vím, že to se mnou nemáš jednoduché, vím, že to neříkám často, ale moc tě miluji a když to se mnou vydržela těch 10 let, tak do důchodu, to už spolu nějak dokladá.
2: To je krásný.
1: To je.
2: A ty jsi říkal, že to žena s tebou nemá jednoduchý, je to tak?
5: Říkal, tak jako každým chlapem, ne?
1: Ne, Míšo, no, to se nedělá, neptej se na detaily.
3: Nech ho.
2: V čem zlobíš? V čem to nemá jednoduchý?
5: Víš, ženy vždycky tvrdíte, že s náma chlapama to je těžké vyžít.
2: Ale počkej, ty říkáš, jednoduchý. Že víš, že to není jednoduchý, takže co děláš? Co by sis měl opravit třeba do dalšího výročí?
1: Dané, já ti poradím, klidně si to vymysli, Míša si
2: nech
1: to nemůže ověřit.
2: Nech toho.
5: A tak jako vždycky občas jsem trošku protivný.
2: Aha.
5: Prostě víme, jak to je, no. Hlavně moje žena ví, takže to dál nebudeme rozebírat.
2: Tak tvoje žena taky slyší, že si to zkusíš opravit, že na tom budeš pracovat, jo?
5: Ano, přísám.
1: Dané, jsem rád, že jsme to udělali, že jsme ti zavolali a pozdravili i Alici, tvou ženu. Hele, jdem vám pustit nějaký song a až tedy budete dneska večer doma spolu, dejte si to, co k naší stanici patří, to je jeden velký kiss. Jo?
5: Dáme.
1: Tak jo, měj se krásně, ahoj rodinko.
2: Ahoj.
4: Kiss. Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Jardova hlasovka.
2: Jak se sjíždí z Barandňáku na Pražský okruh, tak na konci toho připojovacího pruhu je nákladňák s osobákem a už je to pěkně zaštosovaný.
1: To má ještě pokračování.
2: Další bouračka na Barandňáku je hned kousek za tím bazénem před tou EM famkou. Tam jsou tři auta v sobě, je to v levém pruhu.
1: Co to vysoké mýto?
3: U té Litomyšle a vysokého mýta je to pořád zasekaný, nehejbe se to, takže kdo můžete, oběťte to místníma vesnicema, vůbec sem nenajíždějte, jinak tady necháte mládí.
4: Na dálnici D7 na 10. kilometru ve směru na Chomutov havaroval osobák do svodidel. Na D35C na 267. kilometru ve směru na Lipník nad Bečvou se srazila dvě auta. Další nehody řeší na Příbramsku na silnici 18 u obce Lás, v Českém Krumlově v ulici 5. května a v Teplicích v ulici Nahrázy.

0: Bassnickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu KISS. Rádio KISS počasí.
1: Venku dnes čekáme oblačno až zataženo, přechodně polojasno a místy se objeví déšť nebo přeháníky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Podle Eurostatu se snížil počet profesionálních hasičů v Česku. Hasičskému záchrannému sboru chybí 1070 tabulkových míst hasičů a jejich navýšení je podle nich nezbytné. Data Evropské unie za loňský rok ukazují, že v roce, který byl z hlediska lesních požárů nejhorší v historii, klesl počet profesionálních hasičů napříč unijními státy o 18 tisíc. Americký herec a režisér George Clooney při zahajovacím ceremoniálu Benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. 65-letý Clooney patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty Benátského festivalu, který zahájil svůj 83. ročník. Ceremoniálu se zúčastnil po boku své manželky Amal Clooney.
0: Sport.
1: Fotbalová liga nabídla dvě dohrávky, Zbrojovka Brno dál válí. Nováček soutěže doma porazil Hradec Králové 1-0 a posunul se v tabulce na druhé místo za Slávii. V další dohrávce pak Bohemians remizovali s Jabloncem 1-1. Za námi jsou zprávy v půl deváté. Hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
2: Be happy.

0: Mám ohromnou chuť udělat takzvanou hurá akci.
1: Hurá!
0: Jo! Hele, ale vy do toho budete zapojeni taky, protože nevíte, o co se jedná. Mm-hmm. Vyvoláme soutěž za chvilku za 2 minuty, která může trvat možná i 10 minut, omlouvám se dopředu těm, co čekají na písničky, a nebo ta soutěž bude trvat taky jenom pár vteřin.
2: A o čem bude ta soutěž a co můžou posluchači, jestli teda posluchači můžou něco vyhrát?
0: Můžou vyhrát to, na co přijdou.
2: Dobře.
1: Cože?
0: Jo?
1: No tak jo.
0: Takže linka 210-323-323, položím vám soutěžní otázku za 2 minuty.
2: Jsem z toho voláký zmetený.
1: Já taky.
0: Máte radost?
1: Hurá!
0: Jo! Tak volejte. 210-323-323. Ten první, no, asi výhodu mít nebude.

0: Já vůbec nechápu, jak nám někdo do KISu může zavolat, když ani neví, v čem se bude soutěžit a o co se bude soutěžit.
1: Podívej, Jana volala okamžitě, je připravená na lince na soutěžní otázku.
0: Jani?
2: Ahoj.
0: Ahoj. Prosím tě, proč voláš?
2: Protože mě to strašně zajímá.
1: A teď si vem, když na to Jana přijde, ona vyhraje.
0: Vyhraje? Ale co vyhraje?
1: No, vyhraje to, na co přijde.
3: Aha.
2: No.
1: Takhle, Patriku, co si myslíš ty, že bude mít Jana teď za úkol a další po případě posluchači?
3: To, co si teď řekl, už mi do toho nezapadá, protože já si myslím, když jsem ještě měl zapnutý mikrofon, monitor, než jsme ho museli vypnout, tak jsem viděl v našem playlistu několik podkladových melodií z různých filmů a tak trochu si myslím, že budou posluchači hádat filmy.
1: Ne.
3: Dobře.
1: Jani, ptám se, jednoduchá otázka, ale na odpověď ti dám maximálně 5 vteřin, jo?
2: Mm-hmm.
1: Na jakou akci, která bude teď v září, dostalo právě dnes Radio Kiss vstupenky. A je to velký. A je to velký.
0: Ježišmarja.
2: Je to velký. Jo. Millennium Explosion.
1: To je v listopadu. Je to akce v září. I Jani. Poslední šance. 3, 2, 1. Ahoj.
3: Čau.
0: Ahoj, Jani.
1: Promiň. Promiň.
2: Já jsem... Ne.
0: Už se ti to seká, ten telefon.
1: Už je to moc. Už je to víc než 5 vteřin. Radio Kiss, dobrý den. Halo, kdo tam?
4: Čau, Lukáš, ty vás odpadovalil.
1: No to víš, že jo. Tak, Luky, na jakou akci, která bude teď v září, dostalo právě dnes Radio Kiss vstupenky? Můžete...
4: Nebudou to ty lunetici?
1: Lunetici budou v říjnu.
0: V říjnu, mm-hmm, na druhýho. Začátku října.
1: A dobrý pokus. Promiň, měj se hezky.
3: Ahoj.
1: Čau, negooglujte, Míšo, Patriku, nesmíte googlovat.
0: Dobře.
1: To by nebylo fér potom, v tu chvíli nemůžete radit.
0: Dobře.
1: Jestli už máš něco před sebou, Míšo,
0: nemám,
1: tím pádem se nezapojuj.
0: Nemám, nestihla jsem to.
1: Do soutěže, Radio Kiss, halo, kdo tam?
5: Ahoj, tady Katka.
1: Nazdar, Katko, tak co? Na co jsme dostali vstupenky?
5: Jsou to Skutři?
1: Bohužel ne.
0: Já.
1: A ty myslím, že budou později v Ostravě, nebo kde, vy?
3: V Ostravě budou, určitě na podzim, ale nevím přesně kdy.
1: Jo. Promiň, ale měj se. Ahoj. Čau, my vám ty vstupenky chceme dát.
3: Já mám taky jeden tip.
1: Uvidíme. Čekej, Radio Kiss, halo.
6: Ahoj.
1: Čau, víš to, anebo chceš nechat poradit od Míši? Ona si myslí, že to ví.
6: Tak můžete mi poradit.
1: No počkej, ale...
0: Já nevím, jestli to
1: jestli
0: vím.
1: Se spleteš, Radim už nebude mít další šanci.
0: Ty jsi říkal, na jakou akci. To nemusí být nutně koncert, není to nějaký vinobraní?
1: Je to akce.
0: Já bych typla nějaký vinobraní, zkus nějaký. Halo? No,
6: tak to mě nenapadá žádné vinobraní, já jsem myslel, že to bude nějaký koncert.
0: No, ale... A napadne tě?
1: Jaký? Já chci vědět přesně jaký. A povídej teď, 3, 2, 1.
6: Ten Dion?
1: Co?
0: Céline Dion do Francie.
1: Bohužel, ale máš pravdu, bude v září ve Francii, jo, je to velký. Promiň, měj se hezky, ahoj. Tak jedeme dál, ještě jeden pokus, Radio Kiss, dobrý den.
7: Ahoj, tady Miška.
1: Miško, tak co, na jaký koncert, akci máme vstupenky?
7: Prosím tě, řekni, že jsou to Pussycat Dolls.
1: Proč bych to měl říct?
7: Protože je chcu.
1: Jedeš! Jdeš do O2 Areny 23. září na účet Radio Kiss.
7: No, mané, to myslíš vážně?
1: Jo!
7: To je úplně na čata. Ne, opravdu.
1: Míšo, ty fakt jedeš na Pussycat Dolls. No to je dobře.
3: Wow.
1: Je to 5 minut zpátky, co mi v e-mailu přistály vstupenky a není jich málo. Tím pádem od této chvíle na Kissu budeme rozdávat.
3: To je výborný.
0: To je
1: a Míšo, ty už to máš jistý, je to tvoje.
7: Jo. Děkuju.
1: Jo,
7: to
1: má.
7: Nic
1: neříkej, těš se na to, že si je užiješ v O2 aréně, přímo na tanečním parketě.
7: Já je miluju.
1: To je dobře. Tak zatím, Míšo, jdem to domluvit. Ahoj.
3: Ahoj. Ahoj.

0: 23. září, Pussy Cat Dolls. A naše posluchačka Míša jako první, která jde na účet KISu.
1: Výborná soutěž, Romane, dobrý. Fakt se to povedlo.
2: Pussy Cat Dolls, to byly vzory pro některé holky, tyjo.
0: Naposledy tady byly v roce 2009, takže je to dlouhá doba. Comeback Tour se dokonce jmenuje, tak ta akce. No a bude to velký, no.
2: No to bude obrovský, hlavně to jsou tanečnice, na to jsem zvědavá.
0: Proto jsem vám říkal, ta soutěž může trvat klidně půl hodiny, když na to nikdo nepřijde, že jo. Teď volejte do ranní kachny, opět na stejný číslo.
2: 210 323 323.

0: Jenom pro info, abyste věděli. Další vstupenky tady necháme Michalovi Kavalčíkovi na Pussycat Dolls, kdybyste chtěli. Dneska si budete moci vyhrát.
1: Kachna ranního kysu.
2: Teď ale je před námi jiná soutěž, a to, abyste vy odhalili nás, v čem jsme dneska ráno zalhali a kdo je na telefonu.
0: Je tam Pavel, ahoj.
3: Ahoj, tady Pavel.
2: Ahoj Pavle, tak co si myslíš, že dneska byla ranní kachna?
3: No, já si myslím, že dneska ta ranní kachna byla, jak jste říkali, to operátora proti manažery nebo řediteli to volání.
2: A co s tím voláním je špatně?
3: No, že budou mít jakoby přednost.
0: Mm-hmm. To je nějaký speciální nový tarif, Míšo,
2: si říkal. Ano, je to exkluzivní tarif pro podnikatele, který jejich hovorům zajistí přednost. To znamená, že když někdo s někým bude volat, tak se mu ten hovor típne, aby se mu ten podnikatel dovolal.
4: Já jsem si to ještě našel a bude se to jmenovat Podnikafon.
2: Tak teď už je jasný, že je to blbost.
4: Podnikafon je dobrý. Nebo podnikatů.
0: A ty si tutu, viď?
2: Podnikafon. Je to pravda. Takhle, není to pravda. Ty jsi odhalil kachnu.
0: Je to tak. To je ale dobrý. Zaměřit se na nový tarif, vymyslet nějakou kachnu k tomu, Míšo, to se povedlo.
2: To nebylo úplně čistě z mé hlavy. To mi poradil posluchač Lukáš, takže ho moc zdravím a děkuju za inspiraci.
0: Skvěle. A Pavle, ty máš díky tomu balíček, jdem ti ho předat, jo?
3: Jo.
0: Tak hezký den. Taky ahoj.
2: Ahoj.
1: Raní kys. Roman Anděl, Patrik Peltan a Míša Dinhová.

0: Sky jsem za volantem po celé republice.
1: Davide, co máš za hlasovku?
2: Všichni, kdo jedete od Barrandovského mostu nahoru, ven z Prahy, dávejte si pozor, v levém pruhu před benzínkou je tam bouračka, jsou tam dva autáky v sobě.
1: A z Prahy letíme do Karlových Varů.
3: Nehoda, dva osobáky z Varů na Chodov.
1: Díky za info.
4: Na dálnici D4 na 9. kilometru se ve směru do Strakonic srazily dva osobáky, stejně jako na dálnici D11 na 14. kilometru ve směru do Prahy. A jak to vypadá ve městech? V Ostravě na silnici 11 na 292. kilometru ve směru na Opavu jsou tři osobáky v sobě. Dál se bouralo v Mariánských Lázních v Chebské, v Praze v Povltavské a v Plzni v Brojově ulici.

0: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přikrývku antistres s 20% slevou za 926 korun. A slevu 10% získáte i na froté prostěradlo za 369 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Protex.cz.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Rádio KIS počasí.
3: Na obloze dnes máme oblačno až zataženo, přechodně polojasno a místy se objeví déšť nebo přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 21 až 25 stupňů Celsia.
2: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
3: Většina českých škol už omezuje používání mobilních telefonů, zatímco před 10 lety to bylo minimum. Dnes už k tomu přistoupilo přes 90% všech základních i středních škol. Takové rozhodnutí je stojí i desítky tisíc korun. Aby se děti dokázaly zabavit jinak, zařizují kvůli tomu třeba nové herny. Užívání mobilních telefonů by mohla změnit novela školského zákona, která je teď ve sněmovně. Dánsko poprvé v moderní historii vyslalo na vojenské cvičení do Grónska své brance, aby tak dál posilovalo svou přítomnost v arktické oblasti. Cílem je vycvičit je pro možné budoucí boje v náročném prostředí. Kodaň prodloužila povinnou vojenskou službu ze 4 na 11 měsíců, pokud se nenaplní potřebná armádní kvóta dobrovolníků. A teď zpátky domů.
4: Ministerstvo spravedlnosti v nejbližších měsících otevře justiční areál v bývalých českobudějovických kasárnách. Stavba komplexu několika budov, která začala na jaře 2024, bude stát přibližně 680 milionů korun včetně vybavení. V Budějovicích to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
3: Sport. Nová sezóna hokejové ligy mistrů dnes začne 6 zápasy a do akce půjde i kompletní trojice týmů z české extraligy. Plzeň hostí od 17.30 švédské Regle. Ve stejný čas hraje Liberec na ledě Tapáry Tampere a úřadující mistr z Pardubic přivítá od 18 hodin polské Tychy. Tolik zprávy v jedné minutě a pokračuje ranní KIS.
5: Komu tady zvoní budík zase? Romane. Kdo tady má upomínku?
6: Ten byl můj.
5: Aha, Míša. Jak hned, Romane, jo?
7: Tak si seřídíme, hodiny je 9.05.
5: Správně.
8: A my pokračujeme až do 10.
2: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
9: Be happy.

0: Posloucháte Radio Kiss, dveře do studia zamčené ideálně.
1: Ano, zavřené.
0: Aby nám když tak neutek, víš.
2: Jo, takhle.
0: No, že by za kluku kysáci slyšeli hlas, který v životě na kysu slyšet nemohli.
2: A uslyší ho úplně poprvé.
0: Úplně poprvé a dost pravděpodobně ne naposledy.
1: No. To je pravda, my už se na ten hlas tady díváme, my už jsme ho dokonce i slyšeli.
0: Ano, ano, ta osoba úplně zbledla, ano. Teď je bílá jako stěna. Ale každý musí nějak začít.
2: Jo, tak si ho zkusíme.
0: A proč nerovnou v raním kysu?
1: Jo, to je dobrý nápad.

0: Jak ideálně začít? Hele, jedním takovým jinglem, který dobře znáte z našeho vysílání.
1: Noční jukebox.
2: No jasně, bodejť by ne, vždyť tam jsem začínal.
3: A já jsem tam byla taky.
0: No jo, teď oba dva jste byli v nočních jukeboxech.
3: Oba.
0: A oba skončili v raním kysu. A do raního kysu se dneska přišel podívat někdo, kdo by taky rád vysílal v nočních jukeboxech. A je to Míšo, Patriku a hlavně naši milí kysáci. Je to Michal. Michale, vítáme tě ve studiu, ahoj.
4: No já vás zdravím a zdravím samozřejmě taky všechny posluchače Rádia Kiss.
0: Tak je to tady, kamaráde, ty jsi poprvé promluvil do rádia.
4: Je to tak, jsem docela nervózní, ale je to tady s váma strašně krásný, takže jako mě to vlastně naplňuje.
0: Poklona, že jsi neutek teda, předtím, když jsme řekli, že ti dáme tu šanci, ale Michale, mě nejvíc baví i to, jak ty jsi se vlastně o Kissu dozvěděl. Mohl bys to říct nahlas teď, jak to bylo?
4: Určitě, tak poslouchám rádio, samozřejmě Rádio Kiss je super a v neposlední řadě my jsme tady byli před rokem v rámci FAMO v Písku, naší filmové akademie Miroslava Ondříčka a tady vlastně tato parta tady seděla a naprosto skvostně tady mluvila do rádia a já jsem si říkal, tyjo, vlastně takováhle práce, to by mě mohla naplňovat, mohlo by mě to bavit, tak říkám, proč to neskusit?
0: No a potom slovo dalo slovo a najednou je Michal tady dneska v raním kysu.
3: Hezky.
5: Takže ty jsi, Michale, na FAMO v Písku?
4: Já jsem na FAMO v Písku. FAMO, se to, má to tendenci se to plést, FAMO je v Praze, FAMO je v Písku.
5: Takže seš Jihočech.
4: Teď současně jo, jako student.
5: No vidíš.
3: No tak to tady jsi mezi svýma.
0: Když to vystuduješ, co by z tebe bylo tedy?
4: Filmový režisér.
0: To by tě bavilo.
4: Wow. Taky,
0: jedna z věcí. Říkal, teď nedávno jsi měl nějakou nočku filmovou, někde si pomáhal.
4: Je to tak, před dvěma dny jsem pomáhal kamarádovi s jeho absolventským filmem.
0: To si s Míšou budeš rozumět, ta je z filmovýho světa taky.
3: Ano, já jsem dělala kdysi dávno před asi zhruba 10 kg kaskadérku.
5: Před 10 kg.
4: No a hlavně jsi mi říkala, že jsi studovala ješkárnu taky.
3: Já jsem studovala obor muzikál. No a vidíš, hele, sejdeme se tady na Kissu všichni.
4: Všechny cesty vedou na Kiss.
3: Když jsi u toho režírování, mohl bys si taky zkusit zrežírovat svůj první jukebox, co?
4: A je to potřeba udělat teďka?
3: Já si myslím, že člověk by si svoje poprvé měl pamatovat a tohle by bylo legendární.
0: No, vždycky dobrý hodit člověka do vody. Takže ty to myslíš, Míšo, tak, že teď vyzveme k zavolání do Kissu?
3: Ano, vyzveme k zavolání, no a pak už si to vezme Michal.
0: OK, wow. Takže pojďte si vybrat písničku 210-323-323, jenom musíte předstírat, že je noc.
1: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Ve studiu je s námi Michal, který si poprvé vyzkouší, jaký to je vysílat noční juboxy. Ano, je sice 9.21, ale Michal si to zkusí. Michal, jenom taková rychlá rada. Nic na tom není, stres hoď za hlavu, normálně pokecej s posluchačem jako s kámošem, kdybys byl na pivu nebo kdekoliv.
1: Je mi to jasný.
2: Důležitý je zeptat se, jakou chtějí zahrát písničku a pro koho by to bylo, většinou to chtějí někomu věnovat a to je vlastně celý.
3: Jak si to píše, viď?
2: Jo, dělá si zápisky.
3: Dobře. Bude tam posluchač Petr, ten je na lince, jo, někam jede, takže to taky můžeš využít, no. A to je asi všechno.
0: Mně přijde, že Michal není vůbec nervózní, ale to je super.
2: Nebo to jenom dobře hraje.
1: Já to jenom hraju.
3: Tak co, tak jdem to spustit?
1: Jdem to spustit.
4: Noční jukebox.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Kiss, je 22 hodin večer anebo 10 ráno, jak budete chtít a záleží, jakou máte náladu. K nám do studia se právě dovolal Petr. Petře, vítej na Kissu.
5: Taky dobré ráno, ahoj.
1: Kam máš namířeno?
5: Domů, nakupu a domů.
1: Jo, a to jsi nakupoval takhle brzo ráno, to nakupuješ pro rodinu, nebo co jsi kupoval?
5: Ano, pro rodinu domů, ano.
1: Mm-hmm, a co jsi koupil dobrého?
5: Maso, jenom maso.
1: Mm-hmm, čeká vás nějaká grilovačka, nebo?
5: Ne, vaření doma, asi tady do práce, nebo dnes.
1: No tak to je ideální. A jakou písničku bys si chtěl zahrát a pro koho?
5: Ale něco od rybiček 48.
1: Mm-hmm, tak my ti tam nějaký rybičky pošleme a příště si třeba rybičku i koupíme.
5: Přesně.
1: Tak jo, měj se krásně, zdravím.
5: Taky díky, ahoj.
4: Radio Kiss.
3: On to dá! Tak to je náš konec. Jestli to takhle rychle půjde s nováčkama, končíme.

0: co ten třes? Už jsi se doklepal, Michale?
1: Už jsem se doklepal.
0: Dobrý. To bylo výborný, protože ty jsi zdal tady premiérově ranní jukebox, noční jukebox.
2: Něco takového.
0: Michal by rád vysílal v noci, kde začínala Míša i Patrik. To je hezký, to
3: jsem
0: úplně zapomněl. Že oba vás jste měli takovýhle start a dostali jste se do ranního kysu. No takhle, bohužel, promluvil jsi před velkým počtem posluchačů, Michale. Mm-hmm. A oni se ozvali.
1: Ne.
0: Chceš to slyšet?
1: Chtěl bych to slyšet.
4: Jo, ten Michal, ten má tu vaši vlnu, ten má tu vaši krev, jo. Dobře, on. Čau, Michale.
5: Tak, to je Boris, ten si s tým poradil na první dobrou. Smekám, klobuček, toho tam potřebujeme, nech to tam, díky, čau.
6: Michal má pro rádio vynikající hlas. Vynikající, asi máte konkurenci.
0: Co ty na to?
1: No, je to krásný. Neřekl bych, že konkurence to určitě ne, jsem součástí nového kolektivu a moc si to cením.
0: Pěkně. Ty jsi vlastně prošel jakým konkurzem na život.
3: Ano, protože kysáci jsou naše porota a porota shledala, že se do kysu hodíš.
0: Takhle, ještě, jestli chceš, ti můžeme pustit vyjádření šéfa. Náš šéf se jmenuje Luboš. Mm-hmm. Minule, když jsme tady někoho takového měli, tak byl docela jako ostrý, jo, na moderátora, který se chtěl dostat do nočního vysílání.
2: Netahej sem Luboše.
3: Ne, Luboše, ne, to je moc na něj.
0: Ne, je to tady, je to, co bylo, ale.
3: No, ale je tady první den, tak ať není vyděšený hned.
0: Jak se jmenoval Karel, ten moderátor?
2: Karlík, jo, Karlík, ano.
0: Karel, a teď to slyšel, Luboš říkal.
7: No to snad není pravda.
0: Jo, byl pěkně překvapený.
7: No Kristovi rány.
0: Jo, tak zkusil ještě jeden jukebox.
7: Do pytle.
0: Prostě to neprošlo. Ale ptali jsme se Luboše, co říká na tebe, hele, a...
7: Yeah.
0: Jo. Takže Luboši, měl by tady vysílat Michal.
7: Hurá.
0: Jo, dobře.
8: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
9: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Konečně jste na Kisu slyšeli nový hlas nočních jukeboxů Michala, který se rovnou zkusil, jaký to je, když má hrát na přání Kysáku. A co vy na to?
1: Ahoj Michale, musím pochválit první vstup. Ten byl úplně ukázkovej. Myslím si, že zažíváš momentálně sen nejednoho posluchače Rádia Kiss.
2: Adel, nádherná hlasovka. Michale, ještě jednou tě zdravíme ve studiu, ahoj.
3: Ahoj, ahoj, já taky zdravím všechny Kysáky i tady studio.
0: Michale, bohužel musím ti říct, že noční jukeboxy nejsou vždycky úplná pohádka, protože kolikrát se z jukeboxů stane detektivní práce. Může se ti totiž stát, že ti třeba přijde takovýhle vzkaz.
4: No čau, Míšo, prosím tě, já jsem na noční, já bych potřeboval, jestli bys byl tak strašně moc hodnej, prosím tě, jestli bys mi takovou tu písničku nepustil, víš, takovou tu od toho kudrnatýho zpěváka s těma pejzama, jak se nás zpívá, tak ví to, ty dada, ta da da da da da da da, víš, prosím tě.
0: Kolikrát Kysáci neví název písně a třeba opravdu zpívají. A teď je na tobě, aby si odhalil, co za písničku mysleli. Dokážete tohle to někdo rozluštit, já ne?
2: Ne, to, počkej, to nebylo domluvený jako sranda?
0: Já nevím.
2: A kde jsi to vzala, tu hlasovku?
0: No já nevím, našla jsem to tam, ale chtěla si od Michala něco zahrát.
5: Já si myslím, kudrnatý je LMFAO a to je to wiggle, wiggle, wiggle, wiggle.
0: To bude ono.
5: Party rock anthem nebo něco jako jo.
2: No to víš, no, to někdy těžký je. A tak co, tak se prostě pustí něco trošku jinýho.
0: Jo, no.
5: Domluvíš tak... se s posluchačem, že pustíš Davida Getu, no.
2: Nebo ten kudrnatej, David Hasselhoff, ne?
0: Jo, kudrnáč? Jo, huga, čaga, huga, huga, huga,
2: čaga. Takže Michale, držíme ti palce, ať se ty přípravy nenatahují a co nejdříve seš v nočním vysílání a Kysáci si tě můžou užít.
3: Děkuju a budu se těšit.
2: My taky. Radio Kiss.

0: předčasného Ježíška bude možná dneska dělat Michal Kavalčík dopoledne. Ahoj Michale.
1: Takže Vánoce ve čtvrtek a to jsem rád. Co to bude? Co jste mi připravili?
0: My jsme se dneska posluchačů zeptali na to, na jakou akci máme vstupenky a víc jsme jim neřekli.
1: Aha.
0: A oni,
1: jo, oni
0: typovali. Typovali.
1: Nekecej, co tam třeba bylo?
0: Skutry.
2: Co tam bylo?
0: Celine Dion.
3: Jo, Celine Dion.
1: Cože?
2: To je ve Francii.
0: To je teď ve Francii, no. A nakonec normálně naší posluchačce Míše se to povedlo, ona to uhodla.
4: Prosím tě, řekni, že jsou to Pussycat Dolls.
0: Proč bych to měl říct?
4: Protože je chci.
0: Jedeš!
1: Jo, takhle, ona to rovnou vyhrála.
0: Ona rovnou vyhrála lupeny.
1: To je dobrý.
0: Dobrý, veď?
1: To je dobrý.
3: Michale, my ti tady dvě vstupenky necháme. A
1: pro mě?
3: Má to jednu podmínku. My ti je tady necháme, ale ty je rozdáš posluchačům, než si je necháš.
1: Dobře, to beru, dobře.
2: A Michale, okay. Můžeš jakkoliv chceš, úplně. Mm-hmm. Cokoliv vymyslíš, je to na tobě.
1: Jo, jo, já můžu to nechat po 13. tam mám takový okýnko.
0: Takže po 13. hodině svět, jakou nikdo... svět. Soutěž, jakou svět neslyšel a neviděl.
2: Protože ji neuslyší, přesně.
1: Teďka by mi mohli ještě posílat nápady, jak tu soutěž udělat, že?
0: Ideálně.
2: To je, ale počkej, Michale,
3: to do tématu,
2: jak dělaný.
1: No, no, no, dobře.
0: Jak rozdat vstupenky, aby na to ten člověk nikdy nezapomněl.
2: Ať kysáci vymyslej mechaniku soutěže, to je dobrý.
1: A aby je nikdy nikdo nevyhrál.
0: Ne, pro vás je to realita. Opravdu, ano. Michal ty vstupenky dostane.
1: Máme dvě, no tak dva
2: nech lístky. Nech to bejt.
1: Dvě místa jsem chtěl říct, díky.
0: Držíme palce. Ahoj.
5: Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Bezpečně a samozřejmě rychle, ať to máte průjezdné, mám tady dvě krásné hlasovky, tak Michael, kde pak to nejezdí?
2: V Liberci, před tunelem, směr Děčín, tři osobáky v sobě, tak opatrně.
1: Ještě přidám Jarina, také Plzeň.
3: Plzni, směr Světovar, na kousek před Konečnou, stojí tam hasiči, policajti, nejspíš nějaká bouračka, stojí na hlavní třídě, tak do toho nevlítněte.
1: Jinak to vypadá, že zatím hlavní tahy jsou v pohodě, takhle 4 minuty před 10. hodinou.

0: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký krytí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
1: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Na obloze dnes máme oblačno až zataženo, přechodně polojasno a místy se objeví déšť nebo přeháníky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 21 až 25 stupňů Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Týmové praxe mají pomoci navýšit kapacity ordinací tak, aby se k péči dostali lidé, kteří dosud svého praktika neměli. Zatím těchto praxí funguje okolo 200, příští rok by se jejich počet měl zdvojnásobit. Takzvané týmové praxe jsou novinkou, která funguje od roku 2025. Ordinace praktických lékařů pro dospělé a pediatrů mají od té doby nárok na speciální bonus nad rámec běžných plateb za pacienta. Staveniště před sídlem technologické firmy v Mnichově se v noci stalo terčem žhářského útoku. Podle mluvčího zemského kriminálního úřadu policie případ vyšetřuje jako pokus o útok s politickým motivem. Zadržela dva podezřelé Bulhary. Firma, na kterou útok zjevně mířil, dodává zboží i ozbrojeným silám. A teď zpátky domů.
6: Průčelí pavilonu Šelem v liberecké zoologické zahradě zkrášlila skleněná mozaika Šelmárium, na které se podíleli studenti sklářských škol v Kamenickém Šenově a Novém Boru. Na vytvoření velkoformátové mozaiky pracovali studenti od března a prostřídalo se jich skoro 50. Pro KIS Blanka Holoubková.
5: Sport. Letošní wimbledonská šampionka tenistka Linda Nosková porazila Tajku Tara Rudiovou 6-4 a 6-2 a vyrovnala v New Yorku své maximum. V rozhovoru s českými novináři uvedla, že jí potěšil zlepšený servis. Odvrátila všechny tři breakboly. Za námi jsou zprávy v 10 a před námi dopolední KIS.
7: Tak snad vám to dopoledne ve čtvrtek 3. září začalo skvěle. My tady pokračujeme na KISSu. Real McCoy, Runaway.
8: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy. Runaway.

0: a Kygo. Nedávno jsem viděl poslední fotky slečny Ava Max a musím říct, že je to stále nádherná žena, kočka a prostě pořád jí to sluší. Slyšel jsem, že chystá teďka na podzim úplně nový single s jednou obrovskou americkou pěveckou hvězdou. Víc na svém Instagramu zatím víc neprozradila. Pojďme na čtvrteční dopo od Pokis. Svátek má Bronislav, všechno nejlepší. A já bych to dneska mávnutím praporku odstartoval anebo práskl do té startovací pistole na tom okruhu touhle zprávičkou. Ital ztratil trpělivost s vysokými cenami benzínu. No tak kdo by nestratil občas trpělivost, že jo? Stále to jde nahoru, nedávno se viděl někde 46 korun. Víte, co udělal tenhle ten pán? Přesedlal na koně. 56-letému Italovi došla trpělivost s vysokými cenami pohonných hmot a přesedlal z auta na koně. Klisna jménem Mája jej dopraví všude, kam potřebuje, na nákupy, na výlety, přátelům a na poštu nebo k zubaři. No tak to vidíte. Je drahý benál, 95, naftička. Jdeme koupit koně. Tak hezký čtvrtek. A jeden cukříček koníčkovi, jo?
1: Michal Kavalčík je lepší než ticho. Kiss. Radio Kiss.

0: Valte tenky do uší, nebo vás Míša nacpe do suší.
1: No, dal bych si suši takhle po ránu. Samozřejmě je to ingredience, je to taková komodita, úžasná věc, ke které spousta lidí ještě nenašlo cestu. Já jsem k suši také dlouho hledal cestu, ale zkuste to. Třeba vám to bude pak chutnat jako skoro půlce celé země koule. Rybičky, rybičky po ránu. Tak pojďme na to. Dopolední čtvrteční balíček. A já bych tady s dovolením teda nevyužil nabídky hledání způsobu, jakým bude probíhat dneska ta soutěž. To si necháme trošku na později, ale v dnešním dopoledním balíčku bych chtěl navázat na storíčka, které jsem viděl u své sestry. Včera sestra 2. září slavila výročí se svým manželem, jo? A už je to 26 let. 26 let, kdy se brali, já jsem na té svatbě byl, bylo to moc hezký, bylo to v roce 2000, to jsem byl ještě krásný, mladý, svěží, nádherný, sympatický a použitelný. No, a tady vzniká to dnešní, samozřejmě velká gratulace, sestřičko moje Lucko, zdravím do Českého Těšína. A tak jsem si říkal, že bychom mohli dneska tohle téma otevřít. Jak dlouho vám se podařilo být s jedním partnerem, s jedním manželem? S kým máte ten váš rekord? Nebo dokonce ještě možná takhle, jste ještě pořád spolu a kolik je to už let? Mě by to zajímalo, no. Já ve svém životě můžu říct, že to bylo asi 10 nebo 12 let, no. A pak zase změna. Tak pojďme tady na ty vaše rekordy. Má tady někdo vztah 20, 30, 40, nebo dokonce jste spolu i 50 už let? Ladí nás třeba nějaký 60-tník, 70-tník, může nám poslat hlasovku? Tlačítko

soutěž v naší apce. Pokud ji nemáte, zdarma můžete stáhnout a posíláte hlasovky. Ta nejlepší před 11. vyhrává balíček Kissu. Kiss Radio Kiss. Be happy.

0: Dneska tady v dopoledním Kissu slavíme výročí. Výročí, že jsme spolu. Jak dlouho jsme dokázali bok po boku vedle sebe žít. Oslavili jste teďka nějaké výročí? Mám tady první hlasovky a Vláďa říká, že je to super.
1: No čau Michale, tady Vláďa. Takže prosím tě, já jsem se svým manželkou od 2. října roku 97 a jsme stále spolu, stále v jednom bytě a stále se máme rádi. Ahoj.
0: No od 97. taky pěkný. Pak tady mám ještě Alču.
2: Takže ahoj Michale, my rodiče příští rok budou spolu 50 let a svým způsobem jim to pořád klape výborně.
0: Děkuji. No a co Šárinka? Moji rodiče teďka oslavili 37 let od svatby a stále spolu. Já budu s přítelem 14 let a známe se asi 30 let. Rodiče se kamarádili a navštěvovali, když jsme byli děti. A jaký máte rekord vy?
3: Kiss Radio.

0: S vámi je čtvrteční dopolední Kiss a dneska tady trháme rekordy. Rekordy v manželství, ve vztahu. Jak dlouho se vám podařilo být po boku svého muže, své ženy? Jaký je ten váš rekord? A bylo to těžké nebo lehké? Renatko, 700 kilometrů mezi sebou?
1: Ahoj, já jsem s chlapem už 23 let. Poznali jsme se v Plzni. 700 kilometrů, wow. Jedno od druhého. Máme 4 krásné dcery, jedného syna. A to budeme ještě dlouho spolu.
0: Tak to vypadalo.
1: Děkuji. Ahoj, Renata.
0: Že Renatka nám poslala vzkaz přímo z postýlky, tak ještě dobrou noc. Franta a od základky.
2: Tak ahoj, Michaele, já jsem svou ženu zbalil ještě ze základky a už jsme spolu 23 let. Jo, prostě chodili jsme spolu na základku, jo, a od té doby jsme spolu.
0: Pěkný.
2: Tak čau.
0: Ať to vydrží, chlape. Carlos hlásí 20.
3: Čauky, Michaele, já s manželkou budu příští rok 20 let, vystřídal jsem toho hodně, ale i teď po ještě necelých 20 letech vím, že bych neměnil. Díky, čau, kaslor.
0: Možná ještě taky zkuste kysáci poradit fintu, v čem to vlastně spočívá to, že někomu to vydrží opravdu 10, 15, 20, 30 nebo 40 let a někomu to nevydrží to manželství třeba ani rok, ani dva, ani tři. Na čem to vlastně nejčastěji jako zkrachuje, to by mě zajímalo. Ahoj Michale, s manželem budeme spolu 20 let, z toho 14 let jsme manželé, je to můj druhý oficiální vztah. Mám na hlavě velkou svatozář. Čauky Petra. No a ještě stihneme Vladise. Cože? 5 dětí? Cože?
4: Ahoj, jsme spolu s manželkou 22 let, máme 5 dětí, jsme spokojení. Tak, co víc si přát?
0: Vladisi, tady bych měl prosím tě takovou jako otázku, jak se živí 5 dětí? Já mám 2 a mám 7 úvěrů.
5: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: V dopoledním čtvrtečním KISu výročí. Stáli jsme tam na Národním výboře, stáli jsme v kostele, brali jsme se na louce, brali jsme se na skále, brali jsme se v hospodě. Těch možností je milion. No, a někomu to vydrží, a někomu to nevydrží. V čem to je? Tak kolikáté výročí vašeho manželství jste oslavili? Má sestra včera slavila se svým manželem Petrem 26 let a vy jste poslali další hlasovky. Dave a dva partneři.
1: No já jsem se svým partnerem už 10 let. Byl to můj lektor na vysoké škole.
0: Wow.
1: A jak 10? Vlastně teď už to bude 11 let. A zatím to tak nějak jako asi fičí, no. Zatím to jde. Přesně spokojený, jsme na sebe hodní a nedal bych na něj dopustit.
0: Tak držím palce, Dave, aby to ještě dalších pár let vydrželo. Michal a výročí.
2: Nazdar, Majku, já mám taky dneska takový výročí. Výročí 43 let, sám ze sebou. To je docela dlouhá doba. Tak děkuju za balíček k tomu hezkému výročí. Zdraví tě, Michal, čau.
0: Já nikdy nevím, jestli některé ty hlasovky jsou jako pravda, jo? Pro mě je třeba být 43 let sám absolutně science fiction, to je něco nepředstavitelného. Vlastně já nějak pátrám v životě a možná jeden rok, ne, možná půl roku. Půl roku jsem možná byl sám, jo, jakože nemáte prostě partnera, nemáte holku, jo. Jasně, máme spoustu kámošek, kámošů, ale neumím si představit, že bych třeba 10, 15, 20 let byl sám, jako tady Michal. Další hlasovka je od Ivony, říkám to dobře, 33 let?
3: Ahoj, Michale. Tak my jsme s manželem 32 let od svatby, teď v říjnu budeme mít výročí. Jinak jsme spolu 33 let. Prostřední dcera, ta je 6 let od svatby a jinak jsou spolu 16 let. Mm-hmm. Nejstarší dcera, ta má rok po svatbě, ale jsou spolu typuju 17, nejsem si úplně jistá. No pak máme ještě nejmladší, ale ty je 16, ta má čas. Čau, Ivona.
0: Tak vidím, že u Ivony se to asi dědí, to dlouho společné žití. Mám tady možná rekord, škoda, že je to SMSka, protože já bych si velmi rád poslechl ten hlas. Soničko, děkuji. My jsme letos 14.8. oslavili 55 let od svatby a nikdy jsme svého rozhodnutí nelitovali. Oběma nám je 75 let a poslouchají Radio Kiss. To je hezký. Alča a dvacítka klape stále.
4: Ahojky, tady Alča, já teď manželem 20 let v létě a od svatby 19 máme spolu tři krásné děti a klape nám to nadále, tak doufám, že to bude na pořád. Čauky.
0: Pavlíka seznámení v 87.
5: Ahoj, Michale, tak tady Pavel, my jsme s manželkou spolu 39 let, 29. srpna 87 jsme se brali, takže jsme to minulý týden krásně oslavili. No, vychovali jsme dvě děti, postavili barák a teď si to užíváme. Pohoda. To víš, že to někdy skřípalo, byly tam horší chvilky, ale samozřejmě, že byly i lepší chvilky. Ahoj, mějte se.
0: Díky moc. Teďka mě potěšila jedna SMSka od Moniky, jsem v šoku. Ahoj, Michale, my jsme s manželem teďka slavili 17 let od svatby, na které jsi byl ty sám osobně. Motopecka Chomutov 2009 a jinak jsme spolu 21 let, zdraví tě, Faujíci. Jo, asi si vzpomínám, ano. To jsem měl ještě dlouhé vlasy a tričko s vysokým napětím. No jo, no tak moc vás zdravím, Moniko.
6: You win.
0: Máme tady vítěze a já bych to dneska dal Kikince, jo? Tato totiž vyhrála.
7: Ahoj, Míšo, tak já s manželem jsme letos oslavili 25 let a troufám si říct, že spolu budeme do konce života, protože ten vztah je o lásce, toleranci a upřímnosti a na 99% věcí máme stejný názor. Takže troufám si říct, že jsem to opravdu vyhrála.
0: Jo, když se to potká, tak je to výhra.
6: Michal Kavalčík na Kisu.

0: Máme opravdu minutku, tak musím tady přečíst jednu delší SMSku, která mi přišla od Petry Zavířová. To stojí za zveřejnění. Děkuju moc krát za tato slova. Michale, možná vůbec není důležité, jestli jste spolu 10, 20 nebo 40 let. Důležité je, jestli se na sebe pořád umíte těšit. Jo, rozesmát se spolu a jestli mezi vámi pořád funguje ta malá chemie, kterou nejde koupit ani vymyslet. A jestli vám to v minulosti jednou nebo dvakrát někomu nebo klidně i třikrát nevyšlo, nevzdávejte to. Někdy prostě člověk musí potkat pár špatných lidí, aby poznal toho správného. Protože láska není o tom najít někoho dokonalého, je o tom najít člověka, se kterým vám i obyčejný život připadá tak nějak lepší.
1: Nemá jak do kapesník. Kiss.

0: Relaxky jsem za volantem po celé republice.
1: No tak teďka kolik? 2 minuty před 11. Ne, dobré zprávy. Máme tady Milana a ten hlásí uzavřenou dálnici. Tak kde pak to je?
2: Ahoj, tady Milan. Kdo jedete z Ústí nad Labem na Prahu, tak zase jezdem na Zděby. Vážná dopravní nehoda, uzavřená dálnice. Dodávka ze zádu do návěsu to nám naprala a vypadá to asi na smrťák. Dávejte na sebe pozor na silnicích. Šťastný dolet.
1: Ano, vidím to tady, skoro 30-minutové zdržení. Pak tady máme Lucku.
3: Nazdar, Majklino, ještě jednou. Tentokrát dopravní. Brno, Modřice u Olympie D2. Srazili se tam 2 kamiony, pobíhá tam pán s telefonem, asi volá situaci s šéfovi nebo něco takového. Takže pozor na pobíhajícího pána s telefonem, pozor na ty kamiony, bude se to tam štosovat. Je to u Olympie, je to D2, takže pevný nervy.
1: A poslední uzavírka D8, pozor, 4. až 2. kilometr, je to ve směru na Prahu, tvorba kolon vozidel, zdržení tak na 10 minut.

0: Rádio Kiss. Počasí.
1: Na obloze dnes máme oblačno až zataženo, přechodně polojasno a místy se objeví déšť nebo přeháníky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Průměrná mzda českých zaměstnanců se ve druhém letošním čtvrtletí zvedla meziročně o 6,4% a dosáhla tak na 51 966 korun. Po zohlednění inflace stoupla o 4,3%. Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury. Zákazníci restaurace v dánském městě Kou musí platit pokuty, pokud na talíři nechají nesnědené maso. Personál postih uplatňuje v případě, že host nedojí 3 a více kousků. Za každý z nich podnik naúčtuje 25 dánských korun, to je v přepočtu asi 81 korun českých. Restaurace se tímto způsobem snaží omezit plýtvání potravinami. A teď zpátky domů.
2: Ministerstvo spravedlnosti v nejbližších měsících otevře justiční areál v bývalých českobudějovických kasárnách. Stavba komplexu několika budov, která začala na jaře 2024, bude stát přibližně 680 milionů korun, včetně vybavení. V Budějovicích to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
1: Sport. Tomáš Čvančara se vrací do České ligy, nebude ale oblékat dres pražské Sparty, odkud do Bundesligy odcházel. Podle uznávaného německého novináře Floriana Plettenberga má dnes podstoupit zdravotní prohlídku v Hradci Králové, kde by měl hostovat do konce sezóny. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
3: V téhleté hodině smažený sýr už vám nikdy nevyteče, stačí znát jednoduchý trik. Tak poslouchejte dál, držte vlnu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

Páteční dopoledníky, zvenku opravdu nádherně, příjemné teploty, při kterých se dá normálně žít, vidíte, a 3. září svátek má Bronislav. Musím říct, že když tady dohráli Backstreet Boys a přijela Magda z Las Vegas, naše Magdička z odpoledního jumpu, a když mi pak ještě ukazovala asi dalších 27 videí z té krásné koule, z té sfér, tak jsem jí fakt záviděl. Taky bych chtěl mít takového přítele, který mě vezme do Vegas na Backstreet Boys. Děkuji e-mailem kavalcik@cz. Děkuji.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Tak co? Dáme tu poukázku? Chtěl by někdo 5000 pěkně utratit? Chtěl by někdo? Počkejte, schválně vezmu jeden telefonát, jo? Radio Kiss, kdo pak tam?
2: Ano, ahoj, tady Leona.
1: Čauky, Leonko, proč voláš, co se děje?
2: Na poukázku.
1: A už byl výherní signál?
2: Já nevím.
1: No, ještě nebyl, Leonko.
2: Aha.
1: Ještě nebyl. Tak my dáme teďka moudro dne a pak dám signál, jo?
2: Jistě, dobře.
1: Dobře, díky, ahoj.
2: Ahoj.
3: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Chlapi si myslí, že snem každé ženy je najít dokonalého chlapa. Prosím vás, snem každé ženy je žrát a netloustnout.
3: Michal Kavalčík.
4: Od 10 do 2.
3: Na Radio Kiss.

0: Radio Kiss, kdo pak tam?
1: Ale tady Franta.
0: Nazdar Františku, co se děje, proč voláš?
1: Já jsem to asi propásl, ten Kaufland card.
0: Neboj, ještě ten výherní signál nebyl, ještě to stihneš.
1: Je, dobře.
0: Tak jo, za chvilku díky, ahoj.
1: No, čau.
2: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu. Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7000. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

soutěž. Soutěž s Kaufland Card Extra. O poukázky za 5000 korun. Chcete vyhrát? Tak volejte studio 210 323 323.

0: baví, baby.
1: Soutěž. Soutěž s Kaufland Card Extra. O poukázky za 5 000 korun.
2: Pokud se vám to nepovedlo mezi 6. a 10. hodinou ranní v ranním kysu, máte tady další možnost. A ještě zbývají poslední dvě krásné poukázky v hodnotě 5 000 kaček. A to je zítra v pátek. Opět v ranní kysu a opět v dopoledním kysu. Proč se spokojit s nějakým standardem kysáci, když můžete mít vždycky něco extra? Přesně proto je tady pro vás nejlepší vědnostní program Kaufland Card Extra. A vy můžete získat své extra při každém nákupu a užijte si svět plný výhod. No a k tomu nádherná poukázka. 5 000 kaček. Je to neuvěřitelné, včera jsme tady měli hovor z Německa a dneska, chlape, schválně řekni, odkud voláš.
3: Zdravím, Pisáky, volám z Lipska, taky z Německa, jako pracovně, ale jinak žiju v Čechách.
2: Včera to bylo, myslím, úplně jiné auto. Ty asi jezdíš teda po Evropě a asi ve velkém nějakém tahači?
3: Ne, jezdím s menším autem, rozvážím autodíly do Německa.
2: No a byl jsi docela překvapen, že jsi se dovolal?
3: Jo, protože to zkouším už několikrát a nikdy jsem se nedovolal.
2: A já jsem vždycky v šoku, že se někdo dovolá úplně z cizí země. Jakože víš, že to funguje, že se třeba někdo nedovolá tady kousíček, já nevím, Praha, Brno, Ostrava, ale pět rovnou Lipsko. Chlape, co ty a nakupování, máš to rád, nebo to necháváš třeba na někom jako z rodiny?
3: No, já spíš chodím s manželkou na nákupy, hlavně do Kauflandu, to máme nejblíž, takže bych to využil.
2: Jak tady jako šplháš, jo? Šplháš kluku, jo?
3: Ne, jenom, že fakt máme Kaufland blízko.
2: Jo, takhle. Kolik metrů od domu?
3: Ale půl kiláku, ale jezdím většinou autem.
2: A taky miluješ takové to, jak láduješ třeba jednou za čas takový ten velký košík, až to prostě přetéká, že ti z toho spadne 10 výrobků. Tak taky miluješ takové to, jak to zaplatíš, pak když k tomu autu otevřeš ten kufr a začneš to tam pěkně tak jako pomalu dávat do toho kufru. Taky to máš rád?
3: Ale jo, jako tam chodíme každý měsíc na ten nákup a potom i jednou týdně, takže ano. Jako...
2: A kdo to, platí, chlape?
3: No já.
2: No tak dívej, teďka ten další velký nákup budeš mít vlastně skoro zadáčo, jo? Já myslím, že za 5 000 to je nádherná útrata, co?
3: Určitě, super by to bylo.
2: Jdeme na to, seš připravený na čtvrteční otázku?
3: Ano, jsem připraven.
2: Tak bacha, tady už fakt jako přihořívá k velkým věcem. O jakou velkou výhru se aktuálně soutěží z Kaufland Card Extra? Za A o zlaté hodinky. Za B o automobil Škoda Kodiaq. A nebo za C o večeři s Romanem Andělem na horách.
3: Takže?
2: Těžká otázka, viď?
3: Těžká, no. Typnul bych asi Bčko. A B, ale spíš B.
2: No dobře, a není to jako moc třeba, ne? Co třeba jako Ačko, zlaté hodinky?
3: Jako taky, právě mi to napadlo, je to reální, ale tak Kodiaq, Škoda.
2: Jo, ty bys prostě bral tu hlavní výhru automobil.
3: Ano, tam by se neudělal.
2: No. Ano, Bčko je správná odpověď.
3: Děkuju.
2: Hele, já bych se asi s těma zlatýma Rolexkama jako taky nespokojil, no. Když už losovačka a aktuální soutěž, tak o krásný automobil a dokonce ještě z českých ručiček. No tak chlape, poukázka na 5 000 do Kauflandu je tvoje.
3: Děkuju moc, jsem šťastný, díky.
2: No, šťastné kilometry domů, prosím tě, jeď opatrně a teďka bude asi SMSka přítelkyni, viď?
3: No určitě, hned jí zavolám.
2: Dobře, chlape, šťastné utrácení, měj se moc hezky, ahoj.
3: Ty taky, kysáci, děkuju, nashledanou.
2: Tak vidíte to, jde se dovolat i z Lipska. Nevzdávejte to, kysáci, nevzdávejte to, další šance v ranním kysu.
4: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

tady 12. hodina, dobrou chuť k obědu vám už teď přeje Radio Kiss. A když jsme u těch dobrot, osobně si teda myslím, že tato potravina, já to dávám do top 5 českých jídel. Já vím, že to asi moc jako zdraví není, ale prostě smažák. Smažák je podle mě nejlepší česká klasika. Podle mě prostě smažákem nikdy někoho nemůžete urazit. To je taková fajnovka, jako já kdybych ztroskotal na nějakém opuštěném ostrově, úplně normálně si umím představit, že bych to každý den měl. Já bych se toho asi nepřejet. Milovníci smažáku, bacha, já jsem vám slíbil, že vám poradím nějakou super fintičku. Jestli vám při smažení sýr pravidelně uteče z vašeho trojobalu, a končí ten sýr na pánvi, existuje pár jednoduchých triků. Základem, jak zjistili tady asi nějaký čeští kuchaři, je vajíčko pořádně rozšlehat a obalit v něm opravdu celý sýr. V horkém oleji se vejce rychle srazí a pomůže vytvořit bariéru, která dodrží rozteklý sýr krásně uvnitř. Sýr před obalováním osušte. Ideálně ho obalte dvakrát a můžete ho před smažením dát ještě na 10 minut do mrazáku. Olej by měl mít teplotu 175 stupňů nejlépe a smaží se krátce asi minutu z každé strany. No, tak vidíte, žádná věda, kesáci. Za prvé dobře rozšlehat vejce, dvakrát obalit a váš smažák konečně může přestat zdrhat z vašeho trojobalu. No a co si dáme dneska na oběd? Smažák Rádia Kiss. Smaží Michal Kavalčík.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Máme tady Zitušku a ta nám hlásí jednu komplikaci.
2: Ahoj, tady Zita. Kdo jede z Litomyšl na Mejto, nájezd na dálnici nebo z druhé strany, je tam bouračka na té křižovatce na světlech, tak si dejte pozor, je to zdržení. Půl hodiny až hodina, štosuje se to, je to už dálka. Čau.
1: Přidám ještě D8, kilometr druhý ve směru na Prahu mezi exitem 1 z Diby a silnice 1/8, tak pozor, obnoven provoz aspoň levým jízdním pruhem. Za malý okamžik čerstvé zprávy ve 12 hodin a pak třeba Gigi D'Agostino. Pum, pum.

0: Argos. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
1: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přírodní přikrývku Liolux s 20% slevou za 1647 korun a slevu 10% získáte i na krepové povlečení za 989 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Protex.cz.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehký krytí. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
3: Počasí.
4: Krásné dobré poledne vám přeji. Dnešní obloha bude převážně oblačná až zatažená a od severozápadu čekáme místy přehánky. Nejvyšší odpolední teploty budou mezi 20 až 26 stupni Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Průměrná mzda v Česku stoupla ve druhém čtvrtletí tohoto roku meziročně o 6,4% na 51 966 korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 3105 korun. Při zohlednění finance, která činila 2%, mzda reálně vzrostla o 4,3%. Údaje dnes zveřejnilo Český statistický úřad. Ruský prezident Vladimir Putin dnes prohlásil, že existuje šance na mírovou dohodu, která by ukončila válku Ruska proti Ukrajině pokračující pátým rokem. Zároveň znovu obvinil Kyjev ze státního terorismu kvůli ukrajinskému varování před riziky, jaká hrozí civilním letadlům v ruském vzdušném prostoru. A teď zpátky domů.
5: Policie zveřejnila statistiku prázdninových nehod. Na území hlavního města o prázdninách přišlo o život 6 lidí, loni byly oběti jen 2. Během srpna policie v metropoli řešila přes 1000 nehod. Celková škoda byla vyčíslena na téměř 115 milionů korun. Nejčastější příčinou bylo nepřizpůsobení jízdy a nedání přednosti.
3: Sport.
4: Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar opustil nemocnici v Barceloně, kde se v pondělí podrobil operaci dislokované zlomeniny klíční kosti. Zranění utrpěl v sobotu po těžkém pádu na Vueltě, kterou do té doby jasně vedl. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
6: Krásné pravé poledne, 12 hodin a 3 minuty. Pojďme na další skvělou muziku a dobrou chuť přeje KIS.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: 4 minuty k tomu. Hloupí lidé prý často říkají tyto 4 věty a vy je můžete poznat hned. No tak na to mrkneme, podíváme se, které jsou to ty 4 věty. Tak uvidíme, jestli tam někoho třeba poznáte, jo? Za chviličku Meghan Trainor a dáme si také Roberta Milese.
1: Radio Kiss.

Posloucháte Radio Kiss a já jsem tady našel článek úplně nové vědecké studie. Jehož titulek je trošku ostřejší. Hloupí lidé často říkají tyto čtyři věty. Já se to pokusím trošičku upravit do lepší podoby. Jestli pak kysáci poznáte člověka, který se v debatě právě zabarikádoval, jo? Takhle bychom to možná mohli nazvat. Podle nových psychologických rozborů existují čtyři věty, které často spolehlivě zastaví normální diskuzi. Pište si. První. Už vím všechno, co potřebuji vědět. Druhá. Takhle to prostě je. Třetí. Mýlíš se. A čtvrtá klasika. Mám právo na svůj názor. Problém není v tom, že tuhle větu někdy řekneme všichni. Varovné je spíš to, když člověk podobnými frázemi pravidelně odmítá nové informace, fakta nebo jiný pohled. Psychologie to spojuje s nízkou sebereflexí, slabším kritickým myšlením a někdy i s takzvaným Dunningovým Krugerovým efektem. Takže až vám někdo řekne, takhle to prostě je, hlavně mu prosím vás neříkejte, že se mýlí, jo? To už byste měli dvě věty vyčerpané ze čtyř a debata. Debata je definitivně mrtvá.

0: Dva lístky za dáčo, za jeden telefonát, po 13. hodině, kdo teda vydrží u Rádia Kiss. Dva lupeny, na co, kam, kdy, již brzo. A dneska po 13. dva lupeny u Michaela.
1: Takhle se vstává jedině na Kissu.
2: Mám ohromnou chuť udělat takzvanou hurá akci. Vyvoláme soutěž, na jakou akci, která bude teď v září, dostalo právě dnes Radio Kiss vstupenky.
3: Millennium Explosion.
2: To je v listopadu.
4: Nebudou to teoretici.
2: Lunetici budou v říjnu.
5: Jsou to skutři?
2: Bohužel ne.
5: Řekni, že jsou to Pussycat Dolls.
2: Proč bych to měl říct?
5: Protože chci.
2: Jedeš! Jdeš do O2 Areny 23. září na účet Rádia Kiss.
5: No, mané, to myslíš vážně?
2: Jo!
5: To je úplně na čata.
2: V e-mailu přistály vstupenky a není jich málo. Tím pádem od této chvíle na Kissu budeme rozdávat.
1: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Vy jako co v tom rádiu dokážete, vy jste fakt hustá parta.
3: Strašně se mi to líbí.
4: Husí kůže.
5: Usměv od ucha k uchu.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Basta! 12.37, přejeme vám pohodový čtvrtek a teď bych chtěl pozdravit všechny hotely, penziony a všechna ta místečka, kde prostě máte výtah. Ano, někdo to má do prvního, někdo jenom do druhého, někdo do třetího patra. Pak jsou samozřejmě hotely, baráky, domy, kde to jede až do 18, do 30 a tak dále. A možná jste si někdy říkali, proč ve výtahu je velké zrcadlo? No, proč jsou vlastně ve výtazích tak obrovská zrcadla? Přemýšleli jste někdy nad tím? Tak prosím vás, hlavně vám teďka zkazím radost, pokud vás napadlo to, abyste se během cesty nahoru nebo dolů upravili před snídaní, před obědem, před večeří nebo na pokoj. Ne, nejde hlavně o to, abyste se právě zkontrolovali účes, make-up, nebo jak vám to sluší, ale zrcadlo má totiž chytrý psychologický efekt. Opticky zvětšuje malý uzavřený prostor, takže se lidé cítí méně stísněně. Navíc zaměstnává vaši pozornost, takže pomalá jízda působí kratší a díky odrazu máte i lepší přehled o tom, co se kolem vás děje. No, tak až se příště budete ve výtahu prohlížet, pamatujte, nejste marniví, vy jenom aktivně využíváte psychologickou pomůcku této budovy. Tak ať vám to sekne.
1: KISS. Radio KISS. Be happy.

S váma je tady Kiss a doufám, že mi dáte za pravdu, že jsou určité datumy v našich životech, kdy vy přesně víte, kde jste byli, na jakém místě, s kým jste tam třeba byli a jaké to celé jako bylo, jaký to na vás zanechalo dojem. Já vám teďka můžu na 1057% říct, že vím přesně, kde jsem byl 3. září 1996 ve svých 21 letech. Ráno jsem vyjel z Českého Těšína vlakem do Prahy. Byl jsem tam někde kolem 11, už ani nevím, v kolik přesně. A pak jsem čekal před branama Letné, než mě pustí na koncert Michaela Jacksona. Dnes je to, dámy a pánové, přesně 30 let. Před 30 lety přiletěl do Prahy Michael Jackson, provázelo ho davové šílenství. Já tady vidím ta videa. Koncertu na Letné, který byl úvodem jeho světového turné, se zúčastnilo až 150 tisíc lidí z celé Evropy. Davy fanoušků čekali na Jacksona na letišti, obléhali hotely nebo ho doprovázeli při prohlídce Prahy. Setkal se i s Václavem Havlem. A mě strašně mrzí, že v té době, v 96. roce, jsem neměl žádný mobilní telefon, neměl jsem ani ten obyčejný fotoaparát, a strašně mrzí, že nemám prostě na to jako žádnou nějakou hmatatelnou, vytisknutou památku. Mám to v hlavě, mám to v srdci. Podařilo se mi dostat asi do 3. nebo do 4. řady a hltal jsem to od jedné chvíle až úplně od začátku do konce. Neuvěřitelný koncert. Věřím, že spousta z vás, kysáci, na tomto koncertě byla také 3. září 1996. Dovolte mi jenom krátce zavzpomínat na album, které tam propagoval History, dvojalbum amerického zpěváka, vydané 20. června 1995, skládalo se ze dvou disků, já jsem si ho také koupil, stálo to tehdy asi 950 korun. První disk nazvaný History Begins obsahoval 15 největších starých hitů a pak bylo History Continues a tam bylo 15 z Bruce nových skladeb. A já měl úplně nejradši tuhle, kterou napsal v Moskvě před koncertem a pak si ji nějakých 5 let schovával. A vydal ji až právě na albu History. Michael Jackson. Stranger in Moscow. Tak aspoň pár vteřin. A všichni, co byli na Letné a viděli Michaela live, pojďme si zakřičet.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Smajlík se nám ozval a má pro nás informace z D8.
2: D8 od Ústí směr na Prahu. Stojí. Někde u zdiv se srozily dva kamiony, takže je to uzavřený. Takže co můžete, tak to objeďte. Nazdar, smajlík.
1: Nazdar, smajlík. Já přidám ještě dálnici D1 z Prahy na Brno. Je to kilometr 178, kousíček před Brnem. Tam se zdržíte asi na 10 minut a je tam 3-kilometrová kolona a jede se tam zhruba asi jenom 25 km v hodině. To vypadá zatím vše, kdyby něco tlačítko doprava v naší apce a můžete rád vědět ostatním řidičům, kteří poslouchají Radio Kiss.

0: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
1: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Rádio KISS. Počasí.
4: Pro dnešek je převážně oblačno až zataženo a výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. Napříč republikou máme 20 až 26 stupňů Celsia.
3: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
4: Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu dál zdražily. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 42 korun 34 haléřů. Před týdnem byl o 28 haléřů levnější. Nafta je dražší o 11 haléřů. Za litr teď řidiči dají průměrně 45 korun 89 haléřů. Španělsko požádá Evropskou unii o pomoc při monitorování migrace u Ceuty, kam 30. července ilegálně vniklo z Maroka asi 72 tisíc lidí. Ve španělském parlamentu to dnes řekl premiér Pedro Sánchez. Rovněž zdůraznil, že neexistují důkazy, že by tuto událost plánovalo či podporovalo Maroko. A teď zpátky domů.
5: Cementárna v Čížkovicích na Litoměřicku spustila novou linku na zpracování kalcinovaných jílů. Investice vyšla na zhruba miliardu, třetinu pokryla dotace. Nová technologie umožní částečně nahradit emisně náročný slínek v cementu. Podle výrobce tak klesne jeho uhlíková stopa asi o 30%. Z Čížkovic Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Fotbalista David Douděra přestoupil z pražské Slavie do týmu zámořské MLS FC Cincinnati, kde už působí další český reprezentant Pavel Bucha. Informovali o tom oba kluby. Zprávy na KISSu přinesla Blanka Holoubková.
6: Dneska 3. září například z těch slavných osobností slaví 61. narozeniny Charlie Sheen.
7: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Kiss a já mám teďka radost, že to, co tady načrtli v ranním Kissu, mohu splnit. Že to nebyl nějaký kec, že to nebyla nějaká fake informace, fake news na rádiu Kiss. Ne, to je normálně čistá pravda. Čistá, stoprocentní pravda. Protože kdo ladil někde kolem 9.45, tak se možná dozvěděl, že Michael dneska po 13. hodině bude rozdávat lupeny. Ono nám tady občas v e-mailové poště něco přistane. Ne teda, že by to přistávalo v mojí poště, ale tam jako ve vyšších patrech, jo? A pak si říkáme, co s těma lupenama uděláme. A my je chceme dát vám. Protože přesně už za 20 dnů. Za 20 dnů 23. září O2 Arena Praha. Hlavní město České republiky. Nádherné kočky. Holky, které bychom zulíbali od kotníku až úplně nahoru po vlásky. Pussycat Dolls v Praze. No a já tady mám dva lupeny. A přišel jsem na to, jak je dát vám. Za chviličku dáme si ještě nějaké dva songy. Bude se v éteru Rádia Kiss zpívat. Bude se zpívat oslavná píseň. Pokud víte, že nedokážete zpívat oslavnou píseň, ani nevolejte, jo? Ani nevolejte. Dva lupeny, Pussycat Dolls. Za chviličku na Kissu.
1: Michal Kahalčík. Na Kissu.

0: Extra.
1: Ano, já tady mám prostě Kiss Extra nabídku, protože extra dva super lupeny na stojáka, pěkně do toho kotle pod ty holky, to vám může nabídnout jenom Radio Kiss. Kdo by je chtěl, volá okamžitě 210 323 323. Kdo má rád ty holky, které se říkají Pussycat Dolls, a vy pořád si ještě můžete koupit lístky právě na ten jejich koncert 23. září. Já nevím, jestli tady ty lístky budu mít ještě zítra, jestli je budu mít příští týden, nebo už jsou to...

0: na konci nebo na začátku června legendární Kiss Party. Byl jsi už tam někdy s náma?
1: No, ještě ne, právě.
0: Ještě ne.
1: Ale jako bylo to v plánu, ale jak to nešlo, práce tomu nedovolila moc.
0: Doufám, že 2027 to napravíš, OK?
1: Doufujeme.
0: Tak prosím tě, ikonická Nicole Scherzinger v čele téhleté kapely Pussycat Dolls. Do Prahy se skupina vrací poprvé od roku 2009, kdy zde vystoupili naposledy. Těšíš se na ně, pokud se ti to podaří teď uspět?
1: No, nevěřím, že se mi podaří uspět, ale... Bylo by to super.
0: Tak chlape, já ti pustím podkres jejich velmi známé pecky a na tobě bude nějakým super krásným rýmem zaspívat tvým stylem oslavnou píseň na jednoho z nějakých moderátorů tady Rádia Kiss, OK?
1: No, tak už teď vím, že to nedám, ale zkusit má všechno.
0: Hele, nevzdávej to, jo, jako nevzdávej to, kámo, dva lupeny, jo, ušetřených asi 5000 kaček, jo?
1: Zkusme to.
0: Odpočítám, vydrž, pouštím podkres. Za chviličku ti řeknu 3, 2, 1 a musíš improvizovat, OK? Připrav se. 3, 2, 1. Jedeš.
1: Bára tu zpívá každý den.

0: cigaretu, kouřím a už jsem v háji.
1: Pojď ještě, nějaký devadesátky.
0: Tyjo, tak ne, ty s tím
1: kolejil,
0: já nemůžu.
1: Ale já teďka
0: jako... Nemůžu říkat prostě, ale...
1: Já vím, prostě zpívat nemůžeme. Ale dobře, hele, za tu odvahu, že si to ty, kamaráde. Takhle zní ten originál. Tak jo, že si to ty. Aspoň za tu odvahu, že si nemlčel, jo, chlape?
0: Děkuji.
1: Já jsem teda čekal, že tam zmíníš třeba aspoň 12krát Kavalčíka, no, ale vůbec nic, no. No, nevím, možná bych ti měl dát lístky jenom do šatny, čověče. Dobře, tak chlape, prosím tě, těš se a napiš si do diáře 23. září Pussycat Dolls v Outučku, co to je, Outučko? Ano, Outučko, Outučko.
0: Je paráda.
1: A vy si pořád můžete koupit lístky, jo? Díky moc, měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj, dějte.
1: No a dámy a pánové, možná další šance, třeba ještě, já nevím, možná ještě něco má Raníkis?

0: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Pussycat Dolls, co úspěch. A míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls. 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: Kiss Shopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko. Aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace je základ. A pro mamku kysácký crop top. Tedy tričko, kterému trochu došla látka. Ale rozhodně ne styl. Od mimina až po rodiče. I o tom je náš Kiss Shop. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: S dovolením se ještě vrátím, kysáci, k tomu dnešnímu datu 3. září. Samozřejmě, pokud nás ladí někdo, kdo dneska slaví krásné narozeniny, ať už to jsou kulatiny, anebo prostě normálně obyčejné nějaká, kolik, 17, 16, 18, 19, 33 a tak dále. Všechno nejlepší přeje Radio Kiss pro vás za chviličku Alexia Ulalala. A já se ještě vrátím k tomu Charlie Sheenovi, protože on má dneska, kolik se to říká, 61, ano, 61 let, 178 cm, velmi pohnutý život, velmi pohnuté historky. Říká se o klukovi, že měl v nosánku mouku, že by mohl otevřít pekařství a vidíte, stále žije a stále točí filmy a jeden z nejlepších seriálů, které tedy jsem s ním viděl, 2,5 chlapa, Žhavé výstřely, Četa. A nikdy nezapomenu, jak v těch Žhavých výstřelech, kolik oni toho natočili, jedničku, dvojku, trojku. To byla pro mě úžasná parodie na všechny ty hollywoodské trháky. Nikdy nezapomenu, jak on tam natáhnul tu slepici, které potom vykoukly ty oči z důlku a ona měla ten červený zobák. No těch scén ze Žhavých výstřelů, to si možná večer pustím. No tak Charlie a všem dalším, krásné narozeniny a dneska si dáme nějaký super biják. Skvělou komedii. Právě s tímhletím týpkem.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

Má to někdo štěstí, kysáci? Právě to tady teď vidím. Na Tachovsku padl nový český houbařský rekord. A to říkali, že už do konce roku nic neporoste. Josef Cudrák, zdravíme, vyrazil původně na ryby, ale protože nic pořádného nechytil, zašel s přítelkyní do lesa. A tam objevil obřího kotrče kadeřavého, vážícího 15,5 kg s obvodem 181 cm. Houba byla tak obrovská, že ji musel zvážit na rybářské váze a ve dvou jí pak odnesli k autu zabalenou v mikině. Agentura Dobrý den potvrdila, že jde o nový český rekord. Tak já jsem v životě tuhle houbu neviděl, ani jsem ji nikdy nenašel a to je něco nádherného. Představte si jako houbu, kterou používáte občas třeba v koupelně, tak byste ji tak jako načechrali, trošku to připomíná i lidský mozeček a má to 181 cm obvodu. Nádhera. Já, když vyrazím do lesa, většinou najdu velké houby.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: A rovnou lítneme na dopravu a máme tady pro vás od vás hlavně dopravní informaci. Je tady nepříjemná nehoda motorkáře.
2: Bílina je zacpaná směr Teplice Most. Na prvním kruháči směr od mostu totiž srazili motorkáře.
3: Děkujeme moc krát. Máme tady jednu mimořádnou zprávu z dálnice D8. Je to ve směru na Prahu. Na druhém kilometru je tam provoz už bez omezení a bouralo se bohužel také ale v Brně a je to v ulici Bauerova.
1: Tak my vám přejeme šťastnou cestu a startuje odpolední jump.
4: A

0: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: Rádio KIS. Počasí.
4: Pro dnešek je převážně oblačno až zataženo a výjimečně se mohou vyskytnout přeháňky. Napříč republikou máme 20 až 26 stupňů Celsia.
3: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
4: Lidé si mohou v mobilní aplikaci Ministerstva zdravotnictví EZ Karta nově zobrazit, na jaká preventivní vyšetření mají nárok. Obsahuje nově kromě očkování i výsledky vyšetření. Do budoucna v ní budou možné e-žádanky. Novou verzi aplikace dnes na tiskové konferenci představilo Ministerstvo zdravotnictví. Stejná data si lidé mohou zobrazit i na webu e-zdraví. Vedení automobilky Volkswagen plánuje do roku 2029 ukončit činnost značky Seat. Informuje o tom dnes web německého ekonomického týdeníku Wirtschaftswoche, který se odvolává na důvěrný dokument připravený pro dozorčí radu koncernu zasedající tento týden. A teď zpátky domů.
5: V Českých Budějovicích vzniká už přes 2 roky nový justiční areál v bývalých kasárnách. Ministerstvo spravedlnosti ho chce otevřít v nejbližších měsících. Stavba několika budov vyjde včetně vybavení zhruba na 680 milionů korun. V areálu budou sídlit soud a státní zastupitelství. Z Českých Budějovic Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Fotbalová liga nabídla 2 dohrávky, Zbrojovka Brno dál válí. Nováček soutěže doma porazil Hradec Králové 1-0 a posunul se v tabulce na 2. místo za Slavii. V další dohrávce pak Bohemians remizovali s Jabloncem 1-1. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady s námi odpolední jam.
6: Je tady s náma odpolední jump, jsme na startu.
7: Magda Vronková, Radek Hrdina a taky vy s náma, kysáci.
8: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Radio KIS.

To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: 14 hodin 9 minut, Magda Radek, odpolední jam při čtvrtku 3. září, kdy Bronislav a Bronislava svítí v kalendáři, všechno nejvíc nejlepší.
1: Přesně tak, užijte si svůj den, pokud můžete jít někam slavit, tak určitě toho nepropásněte. No a já už mám pro tebe přichystaný hit v jedné vteřině, dneska budeš koukat.
0: Jakože to bude těžší nebo lehčí?
1: Je to strašně profláklá věc, ale dá se na tom trošku vylámat zuby, takže...
0: Jakože hodně od hodně interpretů? Jako,
1: ne. Je to hodně známý, ale hodně věřím, známý? Jako, věřím, že spousta lidí, kdybych tím to takhle na první dobrou pustila, tak by měli třeba problém si vzpomenout, od koho to je.
0: Tak schválně, jak to Magda myslí, si počkejte dva songy a my vám přejeme moc hezký odpoledne.
2: Odpolední Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kissu.

0: Kiss Hit v jedné vteřině.
1: Už jsme vás na to kysáci lákali před pár minutkama na Kiss Hit v jedné vteřině, který tentokrát bude hádat Radek Hrdina. Už jsem taky říkala, že je to velký hit, ale že třeba

0: Ty jo, hlavní města. Pary, pary. Dobře, tak to je Top Gun.
1: Ano, správně.
0: Top Gun Berlin.
1: Je to tak!
0: Já vlastně do dneška nevím, jestli je to Berlin nebo Berlín, ale asi... Asi krátce.
1: O tom se s tebou přijít nebudu, no.
0: Ježi, jak jinak to trefila, to je jako... Hlavně jeden z mála filmů, kdy se povedla jednička, dvojka, si myslím.
1: Skvělá je dvojka. Normálně jsem to nedávno viděla, byla jsem z toho znova nadšená, protože jsem to předtím viděla poprvé v kině, takže ano, za mě palec nahoru u
0: obou. No a pokud čeladíte pravidelně odpolední jump na Radio Kiss, tak víte moc dobře, že trojka bude, ano.
1: Bude.
0: Myslím ten díl. Ano, no, že škouká, tady kdo přijde třetí. Kiss hit.

0: všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
2: To děláte chybu.
3: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až
0: 7 000.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Se po půl třetí odpoledne, 3. září, my vám přejeme moc hezké odpoledne a já jsem si slíbil dneska v hlavě, ta dotyčná o tom neví, že budu pozdravovat jednu slečnu paní, nevím, lékárnici.
1: A proč?
0: Ano. Přátelé, já jsem byl ráno v lékárně, koupit si nějaký čaje, prostě bylinkový, oni jsou hnusný, ale mě chutnají, prostě.
1: Jasně, diazepam, nevím. Diazepam.
0: Co je diazepam?
1: Tak nic.
0: Je na hubnutí?
1: Ne.
0: Na nervy?
1: No,
0: jo,
1: trošku.
0: Dobře. Tak jako takovýhle věci, tohle jsou. A já už jsem to tady asi možná jednou zmiňoval během léta. Já nevím proč, ale já mám prdící pantofle. Prostě blbě se šlápne a oni vydají takový zvuk, že jo. Mm-hmm. Ale takhle pohotovou lékárnici jsem ještě nezažil. Protože jak jsem si nějak odšláp a vydal ten zvuk prostě ze spora těch pantoflí, přísahám, jo, ona okamžitě zareagovala. Aha. A říká, dáme ještě něco na střeva. Ale já říkám jako klobouček dolů, takže zdravím do nich Břežan do lékárny, protože musím říct klobouček dolů. Tato reakce byla na jedničku.

Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: Ale je to naprostý fakt, je čtvrtek, jak my říkáme, malý pátek, a pátek je před námi zítra, no a my vám dáme teďkon důvod ještě si třeba naladit, anebo vlastně možná jinak naladit Radio Kiss.
1: Jeden důvod navíc pro vás, protože zítra od 7 do 9 ráno Ranní trojka bude živě vysílat, to znamená bude live stream s Ranní trojkou, tak to vidíte, co se tam bude všechno dít?
0: Od 7 hodin ráno do 9, takže 2 hodinky máte čas, kdyby náhodou, jo, třeba vstáváte 7:30, no tak můžete přiladit před 8 a kouknout se sem k nám do studia Rádia Kiss na Patrika, Míšu a samozřejmě Romana. No a hlavně, kde to najdete? Je to na kanále YouTubeovém, to znamená YouTube, kanál Rádia Kiss.
1: Tak jo, mrkněte na to, bude to stát za to.
2: Jump, jump, odpolední jump, Kiss.

0: Kiss.
1: To nejlepší.
2: Od 90. let.
0: Non-stop.
3: 1, 2, policaj, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte kek, 7, 8, gute nacht.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, dávejte si pozor na jednu dopravní nehodu v Brně, je to v ulici Hvězdoslavova. Bouralo se taky ale v Litoměřicích v ulici Kosmonautů. No a jedna dopravní nehoda bohužel také v Olomouci v ulici Českobratrská.
2: Bourá se bourá, ale já myslím, že to zvládneme všichni, ať se vám všechno špatné vyhne a jdeme do další hodiny odpoledního jumpu na Radio Kiss.

0: co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přikrývku antistres s 20% slevou za 926 korun a slevu 10% získáte i na froté prostěradlo za 369 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Protex.cz.
2: Počasí.
3: Pro dnešek je převážně oblačno až zataženo a výjimečně se mohou vyskytnout přeháňky. Napříč republikou máme 20 až 26 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: 7letý chlapec spadl v úterý kvůli sledování mobilního telefonu do kolejiště pražského metra ve stanici Muzeum. Díky rychlé reakci dalších cestujících se podařilo dítě dostat za několik vteřin zpět na nástupiště. Chlapec měl po pádu drobná poranění rukou. Policie dnes zveřejnila video, které pád i záchranu zachycuje a zároveň varovala, že telefon v ruce zásadně snižuje pozornost a může lidi stát život. Americký herec a režisér George Clooney převzal v Benátkách Zlatého lva za celoživotní dílo. 65-letý Clooney patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty Benátského festivalu, který ve středu zahájil svůj 83. ročník. A teď zpátky domů.
4: Pražská zoologická zahrada bude mít více zaměstnanců. Rada města schválila plán stabilizace, jehož součástí je navýšení počtu úvazků o 39 míst. Hlavní město tak reaguje na výsledky šetření, které se zaměřilo na pracovní podmínky a které na nutnost stabilního personálního zajištění poukázalo. Pro KIS Lucie Sinková.
2: Sport.
3: V Bruselu v pátek a v sobotu vyvrcholí atletická diamantová liga. Finálového mítingu, kde se rozhodne o majitelích diamantových trofejí, se zúčastní halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Ostatní čeští reprezentanti, kteří v elitním seriálu startovali, měli k postupu daleko. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední jump.
5: A kdo miluje kečup, tak si přijde na své. Las Ketchup jsou tam nachystaný.
6: Radek Magras taktéž a přejeme hezký odpoledne.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Magdě, já nevím, nemáš tady náhodou, čirou náhodou těhotenský test?
1: Pro boha, proč?
0: Ne, tak já, že by si to asi udělal, protože myslím jako ten test, protože já nevím proč, ale mě přepadla úplně jako ale obrovská chuť. Já vím, že to je prasárna, přátelé,
1: ano.
0: Ale jako jednou za čas takovou tu instantní čínskou polívku, jak ji zaleješ, dáš tam všechny ty koření, necháš to chviličku a pak to jako jedeš. A když to ještě necháš nacucat tou vodou,
1: ano.
0: Máš jenom ty nudle, ježišmarja.
1: Nacucaný tou vodou, no hej, já to miluju, já si to teda občas taky dám. Čoče, ty jsi mě normálně teďka připomněl, já mám jednu zajímavost ohledně těch čínských nudlí a myslím si, že spousta lidí by to mohlo uvítat.
0: Jakože přímo tady, tady
1: aha, na to, jo? Jo, přímo na čínský nudle, hele, instantní teda.
2: Odpolední jump od 2 do 6.

0: Instantní čínské nudle. Kdo by si je občas nedal? Jsou třeba i tací, kteří je ochutnali, řeknou si, ne, to není nic pro mě. Ale myslím si, že jednou za život minimálně se s tím vždycky někdo setkal. No a teď, jak se připravují čínský nudle? Instantní. Musíš to zalít vroucí vodou. Většinou.
1: Jasně.
0: Pozor. Máme tady revoluční novinku. Instantní nudle. Cold cup noodle. Které lze připravit ve studené vodě od japonské firmy Nissin Foods, se staly virálním hitem pouhý týden po uvedení do prodeje, takže ty už nepotřebuješ prostě vařící horkou vodu.
1: Tohle je dobrý třeba já, když půjdu na hory,
0: jo?
1: Budu opravdu někde od civilizace. Já myslím, že tohle vojáci už mají dlouho, myslím si, jako army, ale přece jenom mezi jako normálníma smrtelníkama jsem to úplně neviděl. Čo? Takže to může mít jako zásah velký.
0: Mě by zajímalo, do jaký teploty to jako funguje. Víš, že třeba to vezmeš na Everest a ono ti to tam nahoře, si tam uděláš prostě čínský nudle.
1: Proč ne?
0: Myslíš, že jo?
1: Jo.
0: Ty jo.
1: Netuším, ale jako každopádně hned jak to bude někde tady u nás,
0: ano,
1: tak to jako 100% vyzkouším. Máš nějaký recept?
0: Recept?
1: Na polívku. Nepřidáváš tam něco?
0: Nepřidávám tam nic, člověče.
1: Mě naučila ex-manželka, když si dávno, když jsme spolu chodili, tak si udělala polivku.
0: Ano.
1: Tam lehce to zakápla kečupem.
0: Aha.
1: Takže z toho udělala takový den. A do toho si nakrájela plus minus centiákový kostičky, třeba ajdamu, goury nebo něco.
0: Napadlo mě to.
1: On se tam krásně rozepne.
0: Dobrý, tak já si jdu pro nudle.
1: Jej boha.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Mám ohromnou chuť udělat takzvanou hurá akci. Vyvoláme soutěž, na jakou akci, která bude teď v září, dostalo právě dnes Radio Kiss vstupenky.
2: Millennium Explosion.
1: To je v listopadu.
3: Nebudou to lunatici?
1: Lunatici budou v říjnu.
2: Jsou to skutři?
1: Bohužel ne.
2: Řekni, že jsou to Pussycat Dolls.
1: Proč bych to měl říct?
2: Protože chcou.
1: Jedeš! Jdeš do O2 Areny 23. září na účet Radia Kiss.
2: No, to myslíš vážně?
1: Jo!
2: No, já úplně načata.
1: V e-mailu přistály vstupenky a není jich málo. Tím pádem od této chvíle na Kissu budeme rozdávat.
0: Ranní Kiss od 6 do 10. I might never be united and shout an armor. I might never be the one you take home to mother.

0: Comedy Jam na Rádiu Kiss.
1: Magdi, tak tohle to možná bude zfilmovaný, nebo možná nějaká miniserie, buď dokumentární, nebo hraná, to uvidíme, protože opravdu tohle je příběh jak z kriminálky. Teprve 18-letý, 18 let, Clément L., jo, ve Francii, měl z francouzského vězení, kde skončil kvůli krádeži v organizované skupině a kuplíství, plánovat sérii únosů, to je neuvěřitelný, v 18 letech.
2: To šílený.
1: A přepadení na seznamu mimo jiné plné podnikatelů či hvězd hudební scény, který otřásá Francii momentálně, byl i ale fotbalový útočník Realu Madrid Kylian Mbappé.
2: Tohle je příšerný.
1: To... Ty bláho.
2: U těchto těch velmi známých lidí, nejenom sportovců, ale vůbec prostě celebrita tak dál, to riziko, že ti někdo něco takového udělá, je fakt jako mnohem vyšší, takže zaplať pán Bůh, že, teda, že na
1: bylo
2: to
1: zmařeno, přišli. Bylo zmařeno, no ano, je to tak. Ty jo, teď jako do jaký míry by to vyšlo, nevyšlo, to nevíme. Na druhou stranu tady ta věta, že jo, v organizované skupině jako blízství, tak přece jenom pozor, to už nějakou váhu má, protože jich je víc a funguje to úplně jinak. Takže tuj.
2: Naštěstí to má, šťastný konec.
0: Co to pískáš? Branky Body Jump na rádiu.

0: Máme 3. září, ale za pár dní si budeme možná někteří z vás připomínat, bohužel takový smutný výročí, protože tenkrát to bylo krásný, skvělý a máčný, ale ano. Už je to 30 let.
1: Je to 30 let, ano, 3. září totiž zavítal do České republiky jeden velikán, který potom za pár dnů 7. září měl jeden z největších koncertů, a to na naší pražské Letné. A kdože to byl? Byl to King of Pop, Michael Jackson.
0: 30 let už je to.
1: To je hustý, co?
0: To je neuvěřitelný.
1: Neuvěřitelný.
0: Se to pamatuju ten den, takže jako...
1: Fakt?
0: No jasně, vím úplně přesně, co jsem dělal.
1: Co jsi dělal?
0: Vylezl jsem na střechu.
1: Ano.
0: Po žebříku takového průmyslového objektu a snažil jsem se poslouchat z dálky, protože jsem tam nemohl být, tak aspoň takhle na dálku. A sem tam něco dolehlo.
1: Ty neuvěřitelný. Mí rodiče s mým starším bráchou teda byli dokonce na tomto koncertě. Mě vzít nemohli, protože já jsem na to mamu maňka. Takže
0: tak
1: mě to mrzí.
0: Jako ty to bylo úplně jedno, ne?
1: Proč?
0: No ne, jakože v tom věku, ne? Kolik ti bylo?
1: No, tak bylo mi 5 let, ale už jsem měla jako dost živý povědomí o Jacksonovi, takže...
0: Asi to by to bylo jedno, ale Michael by to přivítal.
1: Nicméně, kysáci, na našich sociálních sítích najdete dokonce i příspěvek, který se právě tohoto tématu týká, a vy se nám tam můžete svěřit, jestli jste třeba na tomhletom koncertě vůbec byli.
0: Tak pojďte si zazpomínat. Sociální sítě Rádia Kiss, tady už je Avicii, na Kissu.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: David má pro vás zprávu, máme tady nehodu směr Norimberg.
2: Kdo jedete směr Norimberg od Rozvadova, tak zhruba 50 km od Rozvadova před Norimbergem je hromadná nehoda, dodávka to zaparkovala do silničářů, dálnice je momentálně směr Norimberg uzavřená.
3: Děkujeme. Jedna dopravní nehoda bohužel na dálnici D11 ve směru na Prahu na 34. kilometru. Bouralo se bohužel i v Olomouci v ulici Sokolovská. No a jedna dopravní nehoda je bohužel také v Brně v ulici Rooseveltova.
1: My vám přejeme šťastnou cestu a druhá polovina je na svém startu od poledního jumpu na Kisu. It's going down.

0: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem logo.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Zítra bude zpočátku převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, a postupně pak bude oblačnosti ubývat na oblačno až polojasno. Napříč republikou očekáváme nejvyšší teploty mezi 24 až 30 stupni Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: 9 zemí střední a východní Evropy bude spolupracovat ve využití umělé inteligence, včetně budování AI gigafactory v regionu. Podepsali v Praze deklaraci. Na tiskové konferenci to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Pražskou deklaraci podepsali Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko. Ve 92 letech zemřela slavná americká bojovnice za práva žen, oceňovaná autorka a novinářka Gloria Steinem. Byla jednou ze zakladatelek časopisu Miss, který vznikl v roce 1971 a stal se prvním feministickým časopisem distribuovaným po celých Spojených státech. Velkou část života strávila na cestách jako aktivistka, přednášela ve vysokoškolských kampusech a promlouvala na demonstracích. A teď zpátky domů.
4: Při demolici starého objektu v Povrlech na Ústecku objevil bagrista zapomenuté sklepy se dvěma obřími keramickými nádobami. Historici zjistili, že šlo o historické pánve na roztavenou měď. Jedna z nich váží 200 kilo. Včera zamířila do nového muzea v Povrlech, kde se slavnostně otevře v sobotu. Z Ústecka Lucie Sinková.
2: Sport.
3: Mistrovství světa Formule 1 v neděli pokračuje velkou cenou Itálie a pro následovatele Kimiho Antonelliho dostanou velkou šanci snížit jeho náskok v čele šampionátu. Pilot Mercedesu totiž kvůli nepovolené výměně motoru odstartuje do domácího závodu z posledního místa. Tolik zprávy na Kisu a Blanka Holoubková.
5: Jupi, je tady druhá polovina odpoledního jumpu na svém startu.
6: Snad jste stejně dobře naladění jako my, kysáci, jdeme na to.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Yeah.

0: Doslova do písmena jenom dva dny, chcete-li pár dní je od toho, kdy nám začala škola, nový školní rok, že jo, co si budeme. Děti nám postoupily od třídu, drtivá většina teda. A nový předměty mají.
1: Jo, je to tak.
0: Jo, že můžou mít jako najednou, wow, je tady fyzika, příklad.
1: Úplně mě zamrazilo.
0: Chemie, taky výborný, tak to jsem neměl rád já.
1: Matematika a tak. Moje oblíbený předměty si tady vyjmenoval, to jsou takový ty základní samozřejmě, co si budeme povídat. V různých zemích to mají ale jinak a někde člověče mají tak zajímavý předměty, to bys nevěřil.
0: Jo, jako třeba?
1: Jako třeba, já se
0: jaký zemi?
1: Tak třeba Anglie.
0: Třeba Anglie.
1: Nebo třeba Austrálie, anebo i některý severský země.
0: A ten předmět by se ti líbil i tady u nás na škole, nebo ne?
1: Ten, co je v Anglii a v Austrálii 100%.
0: Dobře, tak za malou chvíli na kysu.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na kysu.

0: Kysáci, my se teďka společně vydáme do Anglie, protože v Anglii budou mít nový školní předmět. Je to tak, od září se na školách v Anglii objeví výuka, která má mladým lidem přiblížit, co znamená respekt vůči ženám a dívkám. Lekce se mají zaměřit především teda na chlapce a otevřou témata jako zdravé partnerské vztahy, souhlas, manipulace nebo hranice mezi skutečným zájmem a kontrolujícím chováním.
1: Naprosto geniální.
0: Skvělý.
1: Se to líbí.
0: Mně se to taky
1: moc líbí. Fakt se mi to líbí. Jako, jo, že prostě takový věci jako... Třeba mladýho, mýho, osmiletýho, to učím. Jasně. Vidíš kočandu, prostě jakýhokoliv věku, jsi první u dveří, nebo můžeš přiskočit, otevři ty dveře.
0: Jo,
1: takovýhle věci. Protože to jsou věci, které by se neměly vytrácet.
0: Člověče, a vytrácej se, musím to teda přiznat.
1: Vytrácej se sakramentsky rychle. Jo. Jako.
0: Pojďme se ještě ale podívat, mně se hrozně líbila třeba i Arménie, kde mají taky zajímavý předmět. V Arménii se třeba učí šachy. Od druhé až čtvrté třídy mají to jako povinný předmět.
1: To je hezký.
0: To je hezký. A pozor, Austrálie. Tam má jako povinný předmět surfování. A bezpečnost pohybu ve vodě.
1: To je dobrý.
0: Člověče, já chci
1: Austrálie. Blá, my tady skáčeme přes kozy. My jsme v dělocvičně. A teďkon jako oni mají surf, to je pěkný.
0: Oni mají surf, no jo, tak jako já se nedivím, tam je to úplně.
1: Tam je to takový národní sport, přesně, že jo, tam tak. Se všude surfuje.
0: Tak
1: a ten pohyb ve vodě, no, to chápu, no, žraloci, krokodýly.
0: Jo, jo.
1: A jo. Nějaký předmět, který by si zavedla tady u nás v České republice?
0: A mně se líbí to, co bylo v té Anglii, to znamená to chování a respekt k těm ženám. To je hezký.
1: Já bych taky dal třeba i to, že jako jak se chovat chlapům.
0: Jo,
1: že to se úplně vytratilo to prostě, že když přivezou uhlí, tak už to neodnášíte. Kde je vaření prostě, jo? Jo, nějaký ty keci vaše.
0: Pivíčko do ruky.
1: Jak se chovat, jak se vlastně, jo, jak nemluvit přítomnosti muže.
0: Jo? Jak vlastně nebýt vůbec.
1: Tak a už slyším pera feministek.

0: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Otázka teď na mého kolegu Radka Hrdinu. Prosím tě, porod vašeho kluka malýho. Mm-hmm. Jak to probíhalo? Bylo to plánovaný? Kde to bylo?
1: U Apolináře.
0: Ano.
1: A prosím tě, plánovaný, no vlastně jako jo, no, protože dokonce se trefilo to do toho, kdy ráno v 7 jsem jí vez do porodnice, že kontrola.
0: Jo.
1: Jenže kontrola se změnila v porod.
0: Čověče, ale tak
1: to bylo
0: je to
1: hodně
0: podstatě,
1: tak jako přímo naplánovaný.
0: To je v podstatě štěstí vždycky, když se to takhle hezky stihne. Nikdy se to ale úplně nestihne a někdy ten naplánovaný porod dopadne trošku nenaplánovaně. A pak ty místa, kde dochází potom k tomu danému porodu, jsou někdy hodně zajímavý.
1: Když je to tam, kde to má být, a počítáš si, je to fajn.
0: Je to fajn.
1: Znáš někoho ve svém okolí, kdo třeba se narodil úplně někde, kde úplně to nebylo v plánu?
0: No, musela bych hodně asi teďka pátrat v paměti z nejbližšího okolí, ne.
1: Tak já mám kamarádku Hanku, která se narodila v obyváku v paneláku, protože její maminka už to prostě jako nestihla, ale všechno dopadlo naprosto jako skvěle.
0: My se jenom takovým bizarním porodu řekneme za chvilku.

0: Thank you.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kiss.

0: Teda musím říct, že tohle co mi udělalo obrovskou radost tady u nás v playlistu Hrády a Kiss, protože to byly Le Monde, Vzducholoď, že možná znáte, ale já myslím, že x z vás zná.
1: To byl velký hit.
0: A zaspomínali jsme si, protože tohle byla velká pecanda. Tohle je Rádio Kiss, no ale my teď budeme mít takovou jednu vzácnou chvilku, vlastně opravdu kdy... Každý jsme si ji prožili, jinak bychom tady nebyli.
1: Je to tak, je taky radostná vlastně událost. Jak se to vezme, nevšední a šťastnou událost totiž zažila prodejna řetězce rychlého občerstvení McDonald's ve vídeňské čtvrti. Narodila se v ní totiž holčička Emily, jejíž maminka Monika už nestihla dojet do porodnice. Jo, to se holk prostě nikdy stane. Miminko přichází na svět dřív, než jsme si to mysleli. Je potřeba prostě v tu chvíli improvizovat, hlavně aby to všechno dopadlo dobře. Pozor, Emily je teď ale opravdu šťastný mimčo, když teda bude u mekáče chutnat, protože tam každý rok může zdarma slavit narozeniny.
0: Ale jo, proč ne, že jo? Teď on jako, na její počest by se to tam jako mohlo, že máš MacBooček, McFlair, já nevím všechno, tak by to bylo MacBaby, nebo když je to v Rakousku, tak je to MacKind.
1: Jo, já myslím MacKnice.
0: Kind, ty jo, teď nevím.
1: Nebo MacWurst.
0: Jako, takže takhle. Jo, proč ne? Jo. Ale hlavně, že to dobře dopadlo. A já myslím, že možná tam venku jsou i kysáci. Přátelé, klidně pojďte, jestli tam je někdo, kdo může se pyšnit tím, že se narodil někde jinde než porodnici. Ale pojďme třeba, nevím, na zadním sedadle, auta, taxíku.
1: Tak.
0: Něco takového. Kdyby něco, dejte nám to přes aplikaci sem k nám do studia.
2: Odpolední jump. Od 2 do 6. Na rádiu.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, dávejte si pozor na dálnici D1 ve směru na Ostravu na dopravní nehodu, která se stala na 192. kilometru. Bouralo se i v Českých Budějovicích v ulici Krčínová a jedna dopravní nehoda také v Kolíně v ulici Polepská.
2: Na Chrudimsku je to přímo Heřmanův městec a je to Čáslavská ulice, kde se bouralo a počítejte se zdržením. No a v Praze je to Předlucká ulice, i tady počítat s nějakou tou minutou navíc.
1: My pokračujeme v odpoledním jumpu.

0: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
3: Rádio KISS. Počasí.
4: Zítra bude zpočátku převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami a postupně pak bude oblačnosti ubývat na oblačno až polojasno. Napříč republikou očekáváme nejvyšší teploty mezi 24 až 30 stupni Celsia.
3: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
4: Povodí Vltavy se kvůli extrémnímu hydrologickému suchu připravuje na snižování odtoku z Orlické přehrady. Kvůli nízkým průtokům a nedostatku srážek je hladina Orlíku zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní. V pátek klesne na kótu 334,6 metrů nad mořem a povodí začne využívat zásobní prostor Slapské nádrže. Tato situace nastane poprvé v historii existence vodního díla Slapy. Uvedla to mluvčí státního podniku povodí Vltavy Pavlína Mertl. Evropská unie dnes pozastavila dovoz drůbežího a hovězího masa z Brazílie. Od Brazílie požaduje záruky, že dodržuje zdravotní a hygienické předpisy. Pozastavení dovozu se týká i vajec a medu. Země byla už v květnu vyřazena z evropského seznamu zemí, které dodržují pravidla EU proti zneužívání antibiotik v chovu hospodářských zvířat. A teď zpátky domů.
5: Po 143 letech končí část železniční trati v Mimoni na Českolipsku. Úsek ke starému nádraží už nebude dál sloužit běžné dopravě. Naposledy po něm projede historický motoráček Hurvínek, který se s tratí rozloučí tuto neděli 6. září. Od října pak bude tento kus železnice definitivně zrušen. Pro KISS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Vítěz první hokejové ligy bude mít oproti minulé sezóně více času na přípravu před baráží o extraligu. Vedení druhé nejvyšší domácí soutěže upravilo program tak, aby se zvýšila šance jeho zástupce na postup mezi elitu. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za odpoledním jumpem.
6: A Blance, za zprávy moc děkujeme, my finišujeme tuto hodinku odpoledního jumpu.
7: Gladiátor nebo právě teď na KISSu Culture Beat.
8: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

0: Víte, že?
1: Minulou hodinu jsme končili vstupem o vlastně porodu, který se podařil jedné mamince přímo tak nějak v McDonaldu, šlo za provozu. Stane se, přišlo to zrovna tam, kde to přišlo. No a taky jsme říkali, jestli máte nějaký zajímavý porod ve vašem okolí, abyste nám dali přes mobilní aplikaci vědět.
2: No a my jsme to dali do rubriky Víte, že? Protože ano, vy víte, že se tyto porody takhle dějí a Marcel má skvělou příhodu.
3: Tak kamarád myslivé vezl manželku do porodnice, už to nestihli, tak rodili pod mostem.
1: Já jsem se bál, že řekne na posedu. Víš, že prostě jí táhnul na ten posed a tady to musí být. Ne, tak jasný, naštěstí dopadly všechny ty věci dobře. Petr má ale hodně zajímavou zprávu.
4: Zdravím, řidič Petr. Kamarádka se narodila v sajtkáře u motorky, jak tatínek vezl maminku do porodnice a už to nestihli. Takže na zastávce v lese v 72. roku to bylo.
1: Ten jí normálně vyklepal.
2: To je skvělý.
1: Ten jí normálně, ti říkám, vyklepal.
2: Kde se narodila? V sajtkáře.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Rovnou vám prozradíme, že vám neprozradíme, jak to dneska dopadlo. Koukněte se totiž na sociální sítě Rádia Kiss, protože
2: zítra přesně v 6 hodin ráno uvidíte, jak to dopadlo dneska. Jo, ono tam totiž bylo jedno přání, byla naprosto fantastická posluchačka, ale ono to má bohužel nějaký jako vyústění, nebo bohudík to má nějaký vyústění, aha, tohle zjistíte až zítra,
1: jo.
2: 6 ráno, takže určitě sledovat sociální sítě Rádia Kiss, ale hlavně potom být vzhůru taky v těch 7 a zavolat do studia.
1: To je důležitý, no tak takhle, když na to budete koukat v 6, tak v 7 už budete asi vzhůru.
2: To budete, určitě.
1: Třetí volající a ten dostane šanci si hodit kostkou a může to být 7 000. To musí padnout ale 6, k tomu rovnou, když to znásobíme 1000, přičteme 1 000 korun.
2: Tak držíme palce.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Mám ohromnou chuť udělat takzvanou hurá akci. Vyvoláme soutěž, na jakou akci, která bude teď v září, dostalo právě dnes Radio Kiss vstupenky.
2: Millennium Explosion.
1: To je v listopadu.
3: Nebudou to teoretici.
1: No ne, teď si budou v říjnu.
2: Jsou to skutři?
1: Bohužel ne.
4: Řekni, že jsou to Pussycat Dolls.
1: Proč bych to měl říct?
4: Protože chci.
1: Jedeš! Jdeš do O2 Areny 23. září na účet Rádia Kiss.
4: No mané, to myslí vážně.
1: Jo.
4: To je úplně načata.
1: V e-mailu přistály vstupenky a není jich málo. Tím pádem od této chvíle na Kissu budeme rozdávat.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Čeká nás v tuhletu chvíli fotbal a my se podíváme na někoho, kdo se nám z ciziny vrací zpátky do České ligy.
2: Je rozhodnuto, Hradec Králové, byť neprošel do hlavní fáze evropských pohárů, přivádí hvězdnou posilu. Do České ligy se po třech letech vrací fotbalový útočník Tomáš Čvančara z Bundesligové Borussie Mönchengladbach. No, nikdy jsem to neměl přečíst, takže se nebudu.
1: Wow.
2: No, tak přečteš to?
1: Mönchengladbach.
2: No, víme oba, protože nás za to se nebudeme pouštět, fotbalovým příznivcům se samozřejmě omlouváme. Bývalý reprezentant na východě Čech bude hostovat, a to do konce sezóny. Klub to potvrdil na svém webu. Takže Tomáši, vítej.
1: Ano.
2: Ať se ti dobře kope.
0: Masopust, plánička, panenka, Franky Body Jump na Radio Kiss.

0: Broňa a Broňa mají dneska svátek, všechno nejvíc nejlepší, Bronislav a Bronislava, samozřejmě logicky my jim přejeme. No a vy případně, pokud je máte někde v okolí, na ní nezapomeňte a vám hezký večer.
1: Pokud je tady máte ve svém okolí a chcete jim třeba udělat nějakou hezkou chvilku, tak můžete třeba zavolat sem do jukeboxu Vojtovi Sklenářovi a poslat jim třeba nějaký hezký song, ale netýká se to jenom přání ke svátku, týká se to všech ostatních, co mají chuť na nějakou dobrou muziku a Vojta určitě bude rád a rád vám to splní.
0: 4 hodiny jukeboxu před vámi, mějte se hezky, krásně, skvěle, báječně, užívejte, no a v pátek, zítra přijdeme.
1: Tak jo,
0: ahoj.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Míříme na silnice pár minut před hodinou 18. Zdržíte se na D1, máte-li namířeno na Brno, a to mezi 189. až 196. kilometrem, kde je taky zdržení D8, a to před příjezdem do Prahy, a před příjezdem do Prahy se zdržíte taky na D5, a to už od 8. kilometru. A budete-li pak chtít pokračovat po pražském okruhu na D1, tak zdržení až ke kilometru 16. Kde na vás zdržení také čeká, tak to je hlavní tah z Prahy směr Strakonice, a to před Jílovištěm.

0: Brotex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Brotex.cz teď pořídíte přírodní přikrývku Liolux s 20% slevou za 1647 korun a slevu 10% získáte i na krepové povlečení za 989 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Brotex.cz.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Rádio KISS. Počasí.
3: Zítra bude zpočátku převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami a postupně pak bude oblačnosti ubývat na oblačno až polojasno. Napříč republikou očekáváme nejvyšší teploty mezi 24 až 30 stupni Celsia.
2: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
3: Česko má za sebou rekordně teplé léto. Podle nově zveřejněných dat ze stanice v pražském Klementinu se jednalo o druhé nejteplejší léto za čtvrt tisíciletí měření na nejstarší české stanici. Meteorologické léto, tedy období od června do srpna, mělo průměrnou teplotu 22,8 stupně Celsia. Odchylka průměrné teploty letošního léta od dlouhodobého průměru byla plus 3,7 stupně. Španělská policie zatkla v regionu Valencie na jihovýchodě země 35-letou Češku, na niž české úřady vydali mezinárodní zatykač. Je podezřelá ze zapojení do obchodu se zbraněmi. K zadržení hledané ženy přitom pomohla náhoda. V místě, kde se zdržovala, někdo hlásil hlasitou hádku. Když pak dorazila policejní hlídka, našla v objektu dva cizince a po ověření jejich totožnosti policisté zjistili, že na ženu je vydán mezinárodní zatykač. A teď zpátky domů.
4: Policie zveřejnila statistiku prázdninových nehod. Na území hlavního města o prázdninách přišlo o život 6 lidí, loni byly oběti jen 2. Během srpna policie v metropoli řešila přes 1000 nehod. Celková škoda byla vyčíslena na téměř 115 milionů korun. Nejčastější příčinou bylo nepřizpůsobení jízdy a nedání přednosti.
2: Sport.
3: Držitel zlatého míče z roku 2003 a nynější manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd se oženil se zpěvačkou Darou Rollins, s níž tvoří pár už téměř 5 let. Rollins o sňatku informovala na Instagramu. Tolik poslední dnešní zprávy na KISSu s Blankou Holoubkovou a teď už je tady s námi Vojta Sklenář.
5: No a všechny zdravím a gratuluju teda novomanželům Nedvědovým. Zvonky štěstí, ty jim hráli na svatbě určitě. Tak jdem na jukebox.
6: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia KISS.

0: Ladíte Kiss a posloucháte Jukebox, který jsme odstartovali, protože je po 6. večerní, no a do 22 hodin to bude jenom a jenom na vás. Tak mi posílejte hlasovky přes naší aplikaci, kterou máte ve vašem mobilu, a nebo volejte na náš telefon 210 323 323. No a možnost zatelefonovat si vybrala Jana a dovolala se. Tak tě vítám ve vysílání, Ani, hezký večer.
1: Ahoj, bude to krásný večer všem.
0: Tím, že máme čtvrteční večer, tak mě zajímá, jestli jako už tvoje myšlenky jsou ve víkendu nebo ještě ne. Jak to máš?
1: No určitě. Víkend milujeme, užíváme, pořádáme party, grillujeme.
0: Takže bude nějaká party, jo, teď u vás o víkendu?
1: No, určitě grilovačka bude. No,
0: tak jo, tak si ji užijte. A teď si užij muziku, chtěla z Tiesta. Kdo si ho ještě užije? Komu to chceš poslat, Jani?
1: Každopádně tobě do studia.
0: Děkuju.
1: Mému manželovi, s kterým právě paříme šunku, aby se nám povedla, a všem kysákům, ať jsou v pohodě, ať si užívají ještě krásný dny, léta.
0: Jakože děláte a domácí šunku, jo?
1: Ano.
0: Fakt, jo. A už jste to dělali někdy, nebo jako to je takhle premiéra?
1: Máme premiéru spolu, ale jinak děláme klobásy a tak dále.
0: Jo, jo,
1: taková běžná věc.
0: Jasně, jasně. No tak když děláte klobásy, tak věřím, že i šunka se zadaří, a to by chtělo ale pak nějaké jako domácí chleba i ne, nebo bagetku, co? Ne? K domácí šunce.
1: No, lepší je maso s masem, jo. Jak já říkám.
0: Taky pravda. Tak ať se zadaří a doufám, že i ten Tiesto to pomůže. Jani, tady to je, ahoj.
1: Moc děkuju a měj se moc hezky. Ahoj.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Do 10. večerní je to takzvaně vaše, protože je tady Jukebox, vy vybíráte, já hraju, tohle je Martina.
2: Ahojky Vojto, prosím tě, chtěla bych zahrát písničku Matky na Time, protože je taková pozbuzující náladu a chtěla bych ji věnovat Marcelovi, protože si teď prochází těžším obdobím a chtěla bych mu zkázat, že jsem mu oporou, kdekoliv bude potřebovat a že ho mám strašně moc ráda. Ahoj, Martina.
1: Tak jo, tak vzkaz vyřízen a muzika bude, samozřejmě. A ještě taky mám zahrát pro miláčky Jarouška a Davídka, a to od Katky. Tak pokud chcete taky něco zahrát, není nic jednoduššího, než mi poslat hlasovku přes naší aplikaci a nebo zavolat k nám do studia.

0: Kiss Message, písně, na které jsme se vyřádili úplně všichni tady od nás z Kissu, včetně naší ranní trojky. A proč zrovna zmiňuji ranní trojku? No, protože ranní trojka je jediná, která rozdává peníze u nás.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Do práce nebo do školy až po 7 ráno?
3: To děláte chybu.
4: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7000!
5: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: poslouchá taky, je tu Jukebox a je tu Světlana, která se vybírá.
1: Ahoj miláčkové, tady Světlana. Prosím vás zahrát písničku pro Sovču a Mikču, pač mi darovali takovýhle dáreček jako vnoučka, Adamka, 4600, 54 centáky. A prosím, prosím zahrát písničku King of Africa, Bomba, prosím, prosím, prosím, miluji ji a to strašně mi zvedne náladu, pa, všem hezký večer.
0: No Světlano, zahrajeme, ale ty musíš mít tu náladu už úplně zvedlou, ne, když seš babča novopečená. Tak ale i muzika bude a gratulujeme ještě jednou.

0: Kiss Kiss na rádiu Kiss v Juboxu a v Juboxu teď Honza, kterýho zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
0: A Honza by rád Veronu, song Na mě nečekej. Je to nachystaný, Honzo, kam to poletí?
1: Poletí to všem pisákům a dobrým brempům, který kempujou od Podoláku do Konecka. Protože 8 let tady nemáme vodu.
0: 8 let už jo?
1: 8 let každý rok po sobě nám odpouštějí, díky Praze, díky elektrice a my tady jsme od srpna až do konce roku, nebo do jara bez vody.
0: Ale přesto tam prostě jezdíte a tak, kempujete.
1: Tak jsme skláci.
0: To je láska.
1: 42 let.
0: Paráda, paráda, paráda. Tak Veronu posílám a zase někdy. Ahoj.
1: Skláku. Ahoj, díky moc. Na mě.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Jsme na konci první hodiny dnešního večerního Juboxu, tak než dáme tu další, mrknem na silnice. Na D1 zdržení ve směru na Brno mezi 25. až 27. kilometrem, potom ještě taky menší před Brnem mezi 194. až 196. kilometrem. Menší zdržení na D8 směr Německo 84. až 86. kilometrem, taky na Pražském okruhu, konkrétně ve směru na D1 mezi 22. a 16. a dávejte pozor na bouračky v Praze, v Kbelské anebo v Karviné, a to v ulici Borovského. Všem, co nás ladíte za volantem, šťastnou cestu.

0: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
3: Načali jsme další hodinu, konkrétně 19. Hezký večer s Kisem, přeje Vojta Sklenář a pokračuje nám Jukebox.
4: To nejlepší od 90. let. I v Jukeboxech Rádia Kiss.

0: Začali jsme další hodinu Juboxu a jak se do něj dostat je pořád stejné. Aplikace KISSu je podle mě ten úplně nejjednodušší způsob. Stačí mi poslat hlasovku a nebo stačí mi trošku štěstí a dovolat se na 210-323-323, což se podařilo Radce. Ahoj.
1: Ahoj, mám radu, jo. Jsem dovolala.
0: Velkou?
1: Velkou.
0: Na stupnici 1 až 10 kolik?
1: 28.
0: Tak, to máš velkou, to ti věřím. Co ti pustím, prosím tě?
1: Já bych prosila Savage Garden.
0: A nějakou mám...
1: To the moon and back.
0: To the moon and back, dobře. Tak jo, a chceš to někomu?
1: Ano, bylo by to v první řadě Mandělovi, v druhé řadě Mandělovi, ve třetí řadě tomu nejlepšímu chlapovi pod sluncem mému Mandělovi. Pak trochu do pizzeria, to je Vasilce, Leničce, Martinovi, Terese a úplně tomu nejlepšímu chlapovi na celém světě, abych na něho nezapomněla, protože s ním musím začít a musím s nimi skončit, mému drahému mandělovi Tomášovi domů, který na mě furt myslí a čeká.
0: Takže vlastně v neposlední řadě a v poslední řadě taky, že jo? Protože jsi začala tím první a druhý, takže v neposlední a poslední. Tak zdravím i tvého muže a pouštím muziku. Radko, měj se, ahoj.
1: Díky moc, ahoj.

0: Posloucháte Kiss, je tady Jukebox a je tady David.
1: Prosím o zahrání něčeho pozbuzivého za volán a pro všechny kamionáky a dodávkáře, to taky jsou za volantem, a pro všechny kysáky něco rychlého.

0: ladíte Kiss, díky moc za to. Hezký večer vám všem přeju ve čtvrtek. Zítra už nám končí pracovní týden a zítra pro vás poslední šance vyhrát poukázku na nakupování.
1: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
2: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: Because the Night a Jan Wayne v éteru Rádia Kiss, kde posloucháte Jukebox a kde si dáme samozřejmě další muziku. A na drátě už teď čeká David, který ho zdravím. Davide, ahoj.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: A David vybral píseň Feels, takže taková veselá partička. Calvin Harris tam je, Pharrell Williams, Katy Perry a Big Sean, taky snad jsem na nikoho nezapomněl. Komu to poletí, kam to zahrajeme?
1: Tak zahraju to tobě.
0: Děkuju.
1: A všem, kdo právě cestují jako já.
0: A ty to máš nějak dlouho, Davide, ještě dneska?
1: Já tak 2 minuty a jsem doma.
0: 2 minuty asi doma, no vidíš to, tak to budeš muset ještě chvilku čekat s vypnutým motorem, aby si doposlechnul tu písničku.
1: Já počkám, než mi dohraje písnička a potom půjdu.
0: Tak jo, tak ti hraju a měj se hezky a hezký večer, ahoj.
1: Taky, děkuju, ahoj.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss a za námi Captain Jack a těmi pomyslnými kapitány jste vy, protože vy vybíráte muziku, kterou já potom hraju a vybíráte například přes naší telefonní linku 210 32333 anebo přes apku Kissu, kam posíláte hlasovky a i tahle dorazila.
1: Ahoj Vojto, my bychom chtěli pro našeho strejdu do auta zahrát písničku Kibidy, prosím. Děkujeme.
0: No tak ji zahrajeme krásně, zborově jste mi to namluvili, tak snad strejdu potěšíme songem Skibidy. Možná víc potěší vás, co? Děvčata. Máme taky zahrát písničku Do kuchyně pro lívancového boha, pana Pomlčku. Holky od Tomana to posílají a taky ještě Jolance, že jí stále miluju a bude to dobrý. Tak to je vzkaz

0: Blížíme se k 8 hodině večerní, s vámi na Kisu Vojta Sklenář a jdeme rozjet dalších 60 minut dnešního Juboxu.
1: To nejlepší od 90. let. I v Juboxech Rádia Kiss.

0: I po 8. večer to budete vy, kteří u nás na Radio Kiss budete vybírat muziku a další je Fanda, který se dovolal sem k nám na 210-323-323. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A Fanda mi prozradil, že teď dojíždí k Dubrovníku. Takže na Dovču, na Dovču, anebo nějaká pracovní cesta?
1: No, taková, vyčistit si hlavu na motorce.
0: Jo, na motorce.
1: Dneska dojezd do Dubrovníku a zítra přes Albánii do řeckých Metorů a nejdál až do Aten.
0: Jo, tak takovejhle ty jsi cestovatel, jo.
1: Zatím jenom 2000 kilometrů.
0: Ale bude
1: ale
0: toho
1: ještě,
0: víc.
1: Ještě 4000 domů mě čekají.
0: No tak užij si to samozřejmě. A teď si užij i muziku, Bonnie Tyler si chtěl. Chceš to ještě pro někoho?
1: Pro moji manželku, že ji strašně moc miluju a všechny, celou moji rodinu.
0: Tak je jo? To tu? Měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Do 10. večerní je to na vás, co za muziku se bude ozývat z našeho éteru a hlavně se ozýváte vy, protože ji vybíráte.
2: Ahoj, tady DJ Pupo, prosím tě, já bych chtěl zahrát zítra nevěstě Denisce a ženichovi Pavlovi něco od Bruno Mars. A co šťastně, a tím to vydrží co nejdýl. Díky moc.
1: No tak, když pro ženicha a nevěstu a má být Bruno Mars, tak jakou asi jinou bych mohl pustit než tuhle, která hraje snad na každý svatbu. Marry You, taky i na Slovensko, kde nás ladí Vladimír, tak taky pozdravujeme a Bruna pouštíme.

0: Ladíte Kids a posloucháte Jukebox takhle při večeru, takže hezký večer vám všem. Někdo třeba už se chystáte pomalu na kutě, tak dobrou noc, no až se ráno zbudíte. Tak vás probere stopro naše ranní trojka. A co se řešilo třeba dnes ráno?
1: Takhle se vstává jedině na Kissu.
2: Mám ohromnou chuť udělat takzvanou hurá akci. Vyvoláme soutěž, na jakou akci, která bude teď v září, dostalo právě dnes Radio Kiss vstupenky.
3: Millennium Explosion.
2: To je v listopadu.
4: Nebudou to teoretici.
2: No ne, teď si budou v říjnu.
5: Jsou to skutři?
2: Bohužel ne.
5: Řekni, že jsou to Pussy Cat Dolls.
2: Proč bych to měl říct?
5: Protože chci.
2: Jedeš! Jdeš do O2 Areny 23. září na účet Radia Kiss.
5: No, mané, to myslíš vážně?
2: Jo!
5: No, já na čata.
2: V e-mailu přistály vstupenky a není jich málo. Tím pádem od této chvíle na Kissu budeme rozdávat.
1: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: 210-323-323, číslo sem k nám a číslo, které vytočil Honza a dovolal se, tak tě vítáme ve vysílání, ahoj. A Honza mi prozradil, že to nečekal, že se dovolá, a já už jsem ti před chvilkou říkal, to je nejlepší to nečekat, pak je člověk aspoň příjemně překvapen, že... Prosím tebe, kde se pohybuješ teď? Já slyším asi každý třetí slovo.
1: Jeden překvapný, jeden domů, ještě tak necelou hodinu jízde domů a zapíchlo to.
0: Ještě tak necelou hodinu a neslyšel jsem, kde jedeš zrovna.
1: Ale zrovna směr Tábor.
0: Na Tábor, takže na jih Čech teda. Potom... Honzo, ale ty jedeš nějakýma vesničkama teď, ne? Co?
1: Jo, teď se tady houpu, no.
0: Houpeš se. Tak já řeknu za tebe, že chceš Apollo Road ATB a zkus říct, jestli ty to chceš někoho pustit nebo jenom všem.
1: Ale to je to pro všichni státy a pro všechny to musíš točit okolo lopatou.
0: Tak jo, je to tady, měj se hezky a lepší signál příště, Honzíku. Ahoj.
1: Ahoj, čau. Radio Kiss.

0: Další juboxová splněná muzika.
1: Takže čau Radio Kes a Kesáci. Já teď si právě vybarvuju omalovánky a přitom vás poslouchám. A já už jsem vám odpoledne posílala vzkaz, ale uvědomila jsem si, že jsem to poslala nějak moc brzo, tak to zkouším ještě jednou. Takže vás bych chtěla poprosit, jestli byste mi zahráli písničku All That She Wants. A děkuju.
0: No Eliško, zahráli, jak jsi slyšela, a to je správný, že jsi to poslala pak v čase juboxu, že odpoledne jubox není jubox, ten je vždycky od 6. večerní, co se týká toho večerního juboxu. Pak máme ještě jubox noční, o víkendu taky hrajeme jubox. No prostě nejvíc juboxů v celém českém éteru. A možná bych se nebál říct třeba i na celém světě. Myslím si, že ani ve světě jako není víc jukeboxů než u nás na Kissu. Tak All That She Wants za náma a další muzika připravená a tohle je Ondra.
2: Čau Vojto, zdravím všechny kysáky. Máma dneska slaví 49. narozeniny, tak jestli bys jí tam mohl pustit nějakou pořádnou songu od Bon Joviho, má ho strašně ráda. A bylo by to pro všechny, kdo dneska slaví taky narozeniny a hlavně pro Lucku do Bobroví. Díky, čau.
0: Tak dáme samozřejmě Bon Jovi k narozeninám a všechno nej i od nás. Za rok to budou kulatiny, to bude velký, co? Keep the Faith jsem vybral a ještě to pošlu taky pro Ivču z vítězný.

0: Blíží se nám 21. hodina večerní, s vámi Naky Vojta Sklenář a jdeme otevřít poslední hodinu dnešního večerního Juboxu.
1: To nejlepší od 90. let. I v Juboxech Rádia Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Načali jsme poslední teď už necelou hodinu dnešního večerního jukeboxu na Rádiu Kiss. 3 hodiny pecek podle vás jsou pryč, no a teď už tady ta poslední necelá. Ano, 60 minutovka čeká nás. 210-323-323, telefon sem k nám, na kterém teď vítám Kubu. Ahoj.
2: Ahoj.
1: A Kubo, co děláš?
2: Já momentálně hraju tady simulátor s kámošem a poslouchám u toho nejlepší rádio.
1: Eurotruck?
2: Ano.
1: Tyjo, to jsem dobrý, co? Hráči Eurotruck simulátoru jsou naši pravidelní posluchači a taky často vybírají v jukeboxu. Takže proto jsem to tak jako švihnul. Tak ty jsi mě zaukoloval tím, abych ti pustil nějakýho pitbula a řekl si, že to necháš úplně čistě jenom na mě.
2: Ano, ano.
1: Tak já ti tam nějakýho dám, ještě neřeknu teda jakýho. Kubo, takže všem teda, co hrajou Eurotruck, asi posílám.
2: Ano, ano, a všem kysátým.
1: A úkoly máš hotový, nebo počkej, měli jste už nějaký úkol třeba, dostali jste, nebo ještě ne?
2: Ne, ještě ne.
1: Ještě ne. Asi příští týden to začne už, co?
2: Asi jo.
1: Zatím pijánko, víte, jenom klídek. Do jaký jsi nastoupil?
2: Do osmičky,
1: no tak příští rok 9, viď? A už víš, co pak dál bys chtěl, nebo ještě ne?
2: Nevím.
1: Ještě máš čas, hele. Tak tady je Pitbull, měj se hezky a ahoj.
2: Ahoj. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire.

0: Posloucháte Kiss a Jukebox je v plném proudu a co dáme dalšího?
1: Nazdár, tu Radoslav, právě jsem v Mohelniciach, schádzam domov, ale ještě to mám nějaké 4 hodiny, takže těším se na Slovensko a všetkým písákom prajem pekný večer a hlavně ať vám to jede.
0: A co pojede za muziku, tak to prozradí Emma.
2: Ahoj, prosím o zahrání písničky Don't Stop the Music od Rihany. Bylo by to pro moji maminku a pro vás a pro všechny kysáky, děkuju.
0: Tak dáme Rihanu, před chvilkou taky volal posluchač Kuba, říkal, že hraje Eurotrack Simulator a Honza píše, že mám zahrát i pro hráče Farming Simulatoru a že bych chtěl vzkázat právě hráčům Truck Simulatoru, že mají spoustu bagristů a potřebují odvoz materiálu. Tak kde jste? Co? Tak Honzo, i vám farmářům. Please.

0: Čtvrteční večer na KISu nám pokračuje, zítra už tady máme poslední pracovní den tohoto týdne a taky poslední šanci pro vás vyhrát poukázky na nákup.
1: Soutěžte na rádiu KIS s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední KIS a vyrazte na pořádný nákup.
2: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia KIS. KIS. KIS. Rádio KIS.

0: Hezky pěkně zvesela s Khaledem a songem Se la ví. Mějte s námi stále hezký večer jukeboxový, no a teď dáme další muziku, protože tady mám další vzkaz.
1: Čau, zahraj mi tam prosím tě nějaký dramík, ať mi to utíká na noční a bude to pro všechny vozmistry, strojvedoucí, pro všechny posluchače Radia Kiss a pro hospodku na hřišti, která se nachází v Ostravě Třebovicích. Díky, Mirkenzi.
0: Mirkenzi by chtěl nějaký dramy, tak už slyšíte pode mnou, co jsem to vybral. Myslím si, že vy, co znáte, tak už víte, že tohle je slavná Tarantula. Tak jdeme.

0: Jukebox Radio Kiss.
1: Gigi za námi a Jukebox, ten dnešní večerní, ten už je taky skoro za námi. A skoro znamená, že já tady mám připravenou poslední písničku. Jaká pak bude?
2: Zdravím všechny kysáky. Moc by jsem si přál zahrát pro všechny, co mají rádi trošičku živější hudbu, a když už se blíží večer takhle krásně k závěru víceméně, tak by jsem chtěl zahrát pro všechny skladbu od BB Rixy v mixu s Davidem Guettou I'm Good. A je to opravdu pro všechny, kteří si chtějí dneska večer užít.
1: Tak já doufám, že to jste úplně všichni, co teď posloucháte. A dáme teda song I'm Good, který nám ukončí večerní jukebox na Kissu. A vy, co budete poslouchat v noci, tak bude jukebox noční mezi půlnocí a šestou ráno. Dneska v noci vám bude vaše přání, ale jenom hudební, plnit Katka Brzo Bohatá. No a do té doby, než přijde Katka, tak si dáme to nejlepší z dnešního dne. To je program mezi 22. a půlnocí, tak stále hezký čtvrtek všem přeju.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Vždycky, když všední den pomalu končí, tak my vám ho u nás na Kissu připomeneme, jaký byl mezi 6. raní a 6. večerní, takže i dneska to nejlepší nebude chybět. Přeju vám všem hezký večer, takhle po 22. No a v téhle hodině bude to nejlepší z raního Kissu. Mezi 6. a 10. s vámi pochopitelně Roman, Míša a Patrik měli i jednu, ale fakt hodně zajímavou soutěž. No a taky nám připomínali, co vás čeká už po víkendu ráno. A vy hojně píšete vaše přání už teď. Některá i zajímavá, která ale asi splnit ani nepůjdou.
2: V pondělí oficiálně začínáme plnit vaše přání, která nám posíláte. Ale rozmohl se nám tady takový nešvar.
3: Ale...
2: Podobných vzkazů, jako nám dneska napsala Marťa, nám do studia chodí víc. A proto bychom si některé věci měli říct nahlas. Marťa nám napsala. Netuším, zda plníte přání i dnes. Ale mým přáním je dovolat se do soutěže 7 v 7 a bohužel se mi ještě nezadařilo. Dnes mám narozeniny a byl by to pro mě největší dárek.
1: Jo.
2: Musíme si říct, že soutěž 7 v 7 má svá pravidla a nejde je porušovat skrz vaše přání, protože tím bychom třeba sebrali přání někomu dalšímu. Tolik lidí se snaží se dovolat, proto musíme teď říct, že...
0: Tato výzva... se zamítá.
3: Ty seš teda ale zlá ženská, ti řeknu.
2: Nejde to, já nemůžu připravit o splněný sen další kysáky, který by se mohli dovolat.
4: Fuj, Míšo.
3: Jednomu jedné naší posluchačce by za radost udělala a
2: ne,
3: na narozeniny.
2: Tím by se porušily pravidla soutěže 7 v 7. To nejde. Ne.
3: Máš pravdu, tohle nejde a je to tak častý, ale spíš si posluchači dělají srandu, že nám napíšou, že by chtěli, aby se dovolali do jakýkoliv soutěže a zavolali jsme jim předem, ale to ne, to bychom zase porušovali pravidla, které jsou jasně daný.
4: Takže v 7 nevoláme my vám, ale vy nám.
3: A dneska můžete znovu...
0: Raní Kiss.
2: Raní Kiss.
0: Každý všední den
5: od 6 do 10.

0: To je to nejlepší z našeho vysílání. Raní kis.
1: Romane, hodně naše posluchače zaujala zpráva od tebe, že v nějaké restauraci budou za nedojedené jídlo dostávat lidi pokutu.
2: Jo, to byla ta informace z Dánska, ale jenom musíme uvést na pravou míru a připomenout znovu, že se nejedná o běžnou restauraci. Je to restaurace, kde dostaneš jídlo neomezeně, zaplatíš nějaký paušál, třeba 1000 korun. Jmenuje se to takzvaně All You Can Eat. No a je pravdou, že můžou být lidé, kteří si prostě nandají kopici jídla na talíř a vezmou si z toho jenom něco málo, pak to odloží, nechají si to odníst, že už to nechtějí a jdou pro další jídla. No a to je opravdu vyhazování potom peněz do vzduchu, jako, a hlavně cenných věcí, toho masa a tak dále. A vůbec jsem nevěděl, že to tady v republice je. Píšete, s tím jídlem toto funguje už dávno, například na Smíchově, kde je All You Can Eat a mají tam na každém stole napsáno, že za každý nedojedený talíř naúčtují 150 korun. A dodává tady náš posluchač, a jak tam lidi hezky papkají. Martine.
3: Patřím do generace, když jsem sedl za stůl u babičky a nemohl jsem jít ven, pokud jsme to všechno nesnědli. A to bylo normálně polívka, druhý a ještě zákusek, jo. Takže musel prostě a ne vyhazovat jídlo, čau.
4: Martine, přesně tohle to si mi nahrál, protože jsem si vzpomněl, vždycky mi děda říkal, já jsem si nadal kopici a pak už jsem nemohl, tak mi děda řekl, co si snadal, to sníš.
2: Babičku jsme měli na pohůrce a vždycky ta hláška, u nás se dojídá. Prostě to je daný.
1: Moje mamka tato udělala se mnou chytře, protože já jsem měla hrozně ráda sladký a říkala, hele, klidně to jídlo nech, ale pak si nedáš žádný sladký.
2: A co na to přímo kuchař?
5: Naprosto s tím souhlasím. Vidím to u nás, dělám v gastru a určitý národnosti turistů jsou na to extra specialisti, takže já bych zavedl normálně flákanec. Přijít, nesmíš to, dostaneš flákanec.
2: Hele, teď by mě zajímalo, kluci, hlavně vy, tátové, máte to taky tak, že neradi plýtváte a teď vidíte, že to prostě ta rodina nedojí. A teď tam třeba už druhý den, třetí den v lednici je nějaká vepřová kotleta s bramborem na cibulce a vy si řeknete, no přece to nebudu vyhazovat, jo.
4: No.
2: Tak to sníš a o 6 hodin později. A pak si vždycky říkáš, ty jsi takový blbec, anděli, proč to je?
1: Ale to je pravda, vždycky, já už nemůžu, tak to dej tátovi, on to sní.
0: Raní kis. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Ano, začínáme až v pondělí, ale...
2: Tvoje přání...
3: Naše výzva.
2: Dokáže Ranní Trojka splnit to, o co si řeknete?
1: Ale my jsme tady dneska před 8 hodinou opět připomínali, že v pondělí začneme a že vám děkujeme za všechny ty vaše především e-maily, které posíláte na ranozavináčkiss.cz. Patrik ještě říkal, že bychom na to měli upozornit na ten e-mail. Já říkám, Patriku, viděl jsi, kolik těch přání je tam. Má vůbec smysl někomu ten e-mail říkat, když už teď víme, že to nejsme schopni stihnout?
4: Jak jsi říkal, je tam tisíce přání, jo. Takže to ani nepůjde všechno stihnout.
1: A jak jsme o tom mluvili? Tak dorazila zpráva, jenom pro zajímavost, abyste věděli, kysáci, co sem chodí. Ahoj Ranní Trojko, netroufám si nahrát hlasovku, ale chtěl bych poprosit, jestli byste mohli popřát mé ženě Alici k 10 letům svatby, protože máme dnes 3. září velké výročí. Jsem moc rád, že to se mnou vydržela, vím, že to nemá občas se mnou lehké a moc jí děkuju za vše, co pro mě a našeho syna dělá. A jelikož je to dneska a nebude to v pondělí,
5: no.
1: Tak si to prostě říká o to, aby se to stalo dneska a ne v pondělí.
5: No, takhle. Moment. Ale my jsme si řekli, že začínáme až od pondělí.
1: To jsme si řekli a vůbec to nefunguje, protože tady pan Peltan včera spustil splněnou ranní výzvu, kdy našemu posluchači zavolal a dal mu metr krát metru samolepku kysu.
4: Já jsem si říkal, proč něco vytáčíš, něco tam ťukáš, nějaký čísla.
5: Tak jako když Patrik skočí z okna, tak ty skočíš taky, nebo co?
1: No, nejdřív se rozmyslím.
2: Výzva přijata.
5: Takže jdeme plnit přání?
1: Jo. Jestli bude chtít Dan, já jsem říkal, že byste neměli poslouchat to, co se tady děje, když jsem Danovi volal, tak byste to stejně asi možná slyšeli. Dané, dobré ráno.
6: Dobré ráno, kysáci a Ranní Trojko.
5: Ahoj.
1: Je tady pašák. Dané, aby jsme to správně pochopili, tvoje žena, ta je teď s tebou v práci vedle tebe, nebo ta poslouchá kys?
6: Ona poslouchá kys, se mnou v práci není.
1: Není v práci, jasně, ale teď pravděpodobně pracuje a někde u rádia asi je.
6: Ano, pracuje.
1: To je hezký. Dané, seber odvahu a řekni cokoliv, co by měla vědět ona, možná i tvůj synek, váš syn, no a klidně celý národ, protože všichni to teď uslyší.
6: Tak ty už to řekl dobře, v mailu zaznělo všechno, zlato, já ti moc děkuju, že to se mnou vydržela 10 let manželství, 12 let celkově. Vím, že to se mnou nemáš jednoduché, vím, že to neříkám často, ale moc tě miluji a když to se mnou vydržela těch 10 let, tak do důchodu, to už spolu nějak doklete.
5: To je krásný.
1: To je.
5: A ty jsi říkal, že to žena s tebou nemá jednoduchý, je to tak?
6: Říkal, tak jako každým chlapem, ne?
1: Ne, Míšo, to se nedělá, neptej se na detaily.
4: Nech ho.
5: V čem zlobíš? V čem to nemá jednoduchý?
6: Vy ženy vždycky tvrdíte, že s náma chlapama to je těžké vyžít.
5: Ale počkej, ty říkáš, že víš, že to není jednoduchý, takže co děláš? Co by si směl opravit třeba do dalšího výročí?
1: Dané, já ti poradím, klidně si to vymysli, Míša si to nemůže ověřit.
5: Nech toho.
6: A tak jako vždycky občas jsem trošku protivný.
5: Aha.
6: Prostě víme, jak to je, no. Hlavně moje žena ví, takže to dál nebudeme rozebírat.
5: Tak tvoje žena taky slyší, že si to zkusíš opravit, že na tom budeš pracovat, jo?
6: Ano, přiznám.
1: Dané, jsem rád, že jsme to udělali, že jsme ti zavolali a pozdravili i Alici, tvou ženu. Hele, jdem vám pustit nějaký song a až tedy budete dneska večer doma spolu, dejte si to, co k naší stanici patří, to je jeden velký kiss. Jo?
6: Dáme.
1: Tak jo, měj se krásně, ahoj rodinko.
5: Ahoj.
2: Ranní kiss.
5: Ranní kiss.
2: Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Raní kiss.
1: Já vůbec nechápu, jak nám někdo do kisu může zavolat, když ani neví, v čem se bude soutěžit a o co se bude soutěžit.
2: Podívej, Jana volala okamžitě, je připravená na lince na soutěžní otázku.
1: Jani.
3: Ahoj.
1: Ahoj. Prosím tě, proč voláš?
3: Protože mě to strašně zajímá.
2: A teď si vem, když na to Jana přijde, ona vyhraje.
1: Vyhraje? Ale co vyhraje?
2: No, vyhraje to, na co přijde.
3: Oho. No.
2: Takhle, Patriku, co si myslíš ty, že bude mít Jana teď za úkol a další po případě posluchači?
4: To, co si teď řekl, už mi do toho nezapadá, protože já si myslím, když jsem ještě měl zapnutý mikrofon, monitor, než jsme ho museli vypnout, tak jsem viděl v našem playlistu několik podkladových melodií z různých filmů a tak trochu si myslím, že budou posluchači hádat filmy.
2: Ne.
4: Dobře.
2: Jani, ptám se, jednoduchá otázka, ale na odpověď ti dám maximálně 5 vteřin. Jo. Na jakou akci, která bude teď v září, dostalo právě dnes Radio Kiss vstupenky. A je to velký. A je to velký.
1: Ježišmarja.
3: Je to velký. Jo. Millennium Explosion.
2: To je v listopadu. Je to akce v září. I Jani. Poslední šance. 3, 2, 1. Ahoj.
4: Čau.
1: Ahoj, Jani.
2: Promiň. Promiň.
3: Já jsem... Ne,
1: už se ti to seká ten telefon.
2: Už je to moc, už je to víc než 5 vteřin. Radio Kiss, dobrý den, halo, kdo tam?
5: Čau, Lukáš, ty vás odpadu volal,
2: jo. No to víš, jo. Tak, Luky, na jakou akci, která bude teď v září, dostalo právě dnes Radio Kiss vstupenky? Můžete...
5: Nebudou to ty lunetici?
2: Lunetici budou v říjnu.
1: Na začátku října.
2: A dobrý pokus. Promiň, měj se hezky.
4: Ahoj.
2: Čau, negooglujte, Míšo, Patriku, nesmíte googlovat.
1: Dobře.
2: To by nebylo fair potom, v tu chvíli nemůžete radit.
1: Dobře.
2: Jestli už máš něco před sebou, Míšo,
1: pádem
2: se nezapojuj.
1: Nestihla jsem to.
2: Do soutěže, Radio Kiss, halo, kdo tam?
6: Ahoj, tady Katka.
2: Nazdar, Katko, tak co? Na co jsme dostali vstupenky?
6: Jsou to Skutři.
2: Bohužel ne. A ty myslím, že budou později v Ostravě nebo kde, vy?
4: V Ostravě budou, určitě na podzim, ale nevím přesně kdy.
2: Jo. Promiň, ale měj se.
1: Ahoj.
2: Čau, my vám ty vstupenky chceme dát.
4: Já mám taky jeden tip.
2: Uvidíme. Čekej, Radio Kiss, halo.
7: Ahoj.
2: Čau, víš to, anebo chceš nechat poradit od Míši? Ona si myslí, že to ví.
7: No tak můžete mi poradit.
2: No počkej, ale
1: já nevím, jestli
2: se spleteš, Radim už nebude mít další šanci.
1: Ty jsi říkal, na jakou akci, to nemusí být nutně koncert, není to nějaký vinobraní?
2: Je to akce.
1: Já bych typla nějaký vinobraní, zkus nějaký. Halo? No,
7: tak to mě nenapadá žádné vinobraní, já jsem myslel, že to bude nějaký koncert.
1: No, ale a napadne tě?
2: Jaký? Já chci vědět přesně jaký. A povídej teď, 3, 2, 1.
7: Ten Dion?
2: Co?
1: Céline Dion do Francie.
2: Bohužel, ale máš pravdu, bude v září ve Francii, jo, je to velký. Promiň, měj se hezky, ahoj. Tak jedeme dál, ještě jeden pokus, Radio Kiss, dobrý den.
8: Ahoj, tady Miška.
2: Miško, tak co, na jaký koncert, akci máme vstupenky?
8: Prosím tě, řekni, že jsou to Pussycat Dolls.
2: Proč bych to měl říct?
8: Protože je chci.
2: Jedeš! Jdeš do O2 Areny 23. září na účet Radio Kiss.
8: No, to myslíš vážně?
2: Jo!
8: To je úplně načata. Ne, opravdu.
2: Míšo, ty fakt jedeš na Pussycat Dolls. No to je dobře.
4: Wow.
2: Je to 5 minut zpátky, co mi v e-mailu přistály vstupenky a není jich málo. Tím pádem od této chvíle na Kissu budeme rozdávat.
4: To je výborný.
2: A Míšo, ty už to máš jistý, je to tvoje.
8: Jo. Děkuju.
2: Jo, to mám. Nic neříkej, těš se na to, že si je užiješ v O2 aréně, přímo na tanečním parketě. To je dobře. Tak zatím, Míšo, jdem to domluvit. Ahoj.
4: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Raní kys. Každý všední den od

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: 23 hodin a k tomu pár minut pokračujeme v tom nejlepším ze čtvrtka s datem 3. září. Ta minulá hodina patřila naší ranní trojce a tak tahle bude patřit odpolední dvojce, čili Radkovi a Magdě a taky Michalu Kavalčíkovi. Tady je jeho dnešní moudro, ale vlastně nejenom moudro.
2: Počkejte, schválně vezmu jeden telefonát, jo? Rádio Kiss, kdo pak tam?
3: Ano, ahoj, tady Leona.
2: Čauky Leonko, proč voláš, co se děje?
3: Na poukázku.
2: A už byl výherní signál?
3: Já nevím.
2: No, ještě nebyl Leonko.
3: Aha.
2: Ještě nebyl. Tak my dáme teďka moudro dne a pak dám signál, jo?
3: Jistě, dobře.
2: Dobře, díky, ahoj.
3: Ahoj.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
2: Chlapi si myslí, že snem každé ženy je najít dokonalého chlapa. Prosím vás, snem každé ženy je žrát a netloustnout.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: Radio Kiss.
1: Radio Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Non-stop.
2: Scatman's World.

But how can someone wait?

0: z našeho vysílání. Odpolední čas.
1: Já jsem si slíbil dneska v hlavě, ta dotyčná o tom neví, že budu pozdravovat jednu slečnu paní, nevím, lékárnici.
2: A proč?
1: Ano. Přátelé, já jsem byl ráno v lékárně, koupit si nějaký čaje, prostě belinkový, oni jsou hnusný, ale mě chutnají prostě.
2: Ne, diazepam, diazepam.
1: Co je diazepam?
2: Tak nic.
1: Ne, na hovnutí?
2: Ne.
1: Na nervy?
2: No,
1: jo,
2: trošku.
1: Dobře. Tak jako takovýhle věci, tohle jsou. A já už jsem to tady asi možná jednou zmiňoval během léta. Já nevím proč, ale já mám prdící pantofle. Prostě blbě se šlápne a oni vydají takovej zvuk, že jo. Mm-hmm. Ale takhle pohotovou lékárnici jsem ještě nezažil. Protože jak jsem si nějak odšláp a vydal ten zvuk prostě ze spora těch pantoflí, přísahám, jo, ona okamžitě zareagovala. Aha. A říká, dáme ještě něco na střeva. Ale já říkám jako klobouček dolů, takže zdravím do nich Břežan do lékárny, protože musím říct klobouček dolů. Tadle ta reakce byla na jedničku.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Čau.
1: Instantní čínské nudle. Kdo by si je občas nedal? Jsou třeba i tací, kteří je ochutnali, řeknou si, ne, to není nic pro mě. Ale myslím si, že jednou za život minimálně se s tím vždycky někdo setkal. No a teď, jak se připravují čínský nudle? Instantní. Musíš to zalít vroucí vodou. Většinou.
2: Jasně.
1: Pozor. Máme tady revoluční novinku. Instantní nudle. Cold cup noodle. Které lze připravit ve studené vodě od japonské firmy Nissin Foods, se staly virálním hitem pouhý týden po uvedení do prodeje, takže ty už nepotřebuješ prostě vařící horkou vodu.
2: Tohle je dobrý třeba já, když půjdu na hory, budu opravdu někde od civilizace. Já myslím, že tohle vojáci už mají dlouho, myslím si, jako army, ale přece jenom mezi jako normálními smrtelníkama jsem to úplně neviděl. Takže to může mít jako zásah velký.
1: Mě by zajímalo, do jaký teploty to jako funguje. Víš, že třeba to vezmeš na Everest a ono ti to tam nahoře, si tam uděláš prostě čínský nudle.
2: Proč ne?
1: Myslíš, že jo?
2: Jo.
1: Ty jo.
2: Ty jo, netuším, ale jako každopádně hned jak to bude někde tady u nás,
1: ano,
2: tak to jako 100% vyzkouším. Máš nějaký recept?
1: Recept?
2: Na polívku. Nepřidáváš tam něco?
1: Nepřidávám tam nic, člověče.
2: Mě naučila ex-manželka kdysi dávno, když jsme spolu chodili, tak si udělala polivku.
1: Ano.
2: Tam lehce to zakápla kečupem.
1: Aha.
2: Takže z toho udělala takový ten. A do toho si nakrájela plus minus centákový kostičky, třeba ajdamu, goury nebo něco.
1: Napadlo
2: sýr.
1: Mě to.
2: On se tam krásně rozepne.
1: Dobrý, tak já si do prodnule.
2: Jej boha. Odpolední Čau. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Kysáci, my se teďka společně vydáme do Anglie, protože v Anglii budou mít nový školní předmět. Je to tak, od září se na školách v Anglii objeví výuka, která má mladým lidem přiblížit, co znamená respekt vůči ženám a dívkám. Lekce se mají zaměřit především teda na chlapce a otevřou témata jako zdravé partnerské vztahy, souhlas, manipulace nebo hranice mezi skutečným zájmem a kontrolujícím chováním.
2: Naprosto geniální.
1: Skvělý.
2: Se to líbí.
1: Mně se to taky moc
2: líbí. Fakt se mi to líbí. Jako, jo, že prostě takový věci jako... Třeba mladýho, mýho, osmiletýho, to učím. Vidíš kočandu, prostě jakýhokoliv věku, jsi první u dveří nebo můžeš přiskočit, otevři ty dveře.
1: Jo,
2: takovýhle věci. Protože to jsou věci, které by se neměly vytrácet.
1: Člověče, a vytrácej se, musím to teda
2: přiznat. Vytrácej se sakramensky rychle. Jo. Jako.
1: Pojďme se ještě ale podívat, mně se hrozně líbila třeba i Arménie, kde mají taky zajímavý předmět. V Arménii se třeba učí šachy od druhé až čtvrté třídy, mají to jako povinný předmět.
2: To je hezký.
1: To je hezký. A pozor, Austrálie. Tam má jako povinný předmět surfování a bezpečnost pohybu ve vodě.
2: To je dobrý.
1: Člověče, já chci
2: Austrálie. Ty blámy, tady skáčeme přes kozy. My jsme v dělocvičně. A teďkon jako oni mají surf, to je
1: oni
2: pěkný.
1: Oni mají surf, no jo, tak jako já se nedivím, tam je to úplně.
2: Tam je to takový národní sport, přesně, že jo, tam se všude surfuje.
1: Tak jo.
2: A ten pohyb ve vodě, no, to chápu, no, žraloci, krokodýly.
1: Já,
2: jo. Nějaký předmět, který by si zavedla tady u nás v České republice?
1: A mně se líbí to, co bylo v té Anglii, to znamená to chování a respekt k těm ženám. To je hezký.
2: Já bych taky dal třeba i to, že jako jak se chovat chlapu.
1: Jak
2: jo,
1: se
2: že
1: chovat
2: to se úplně vytratilo to prostě, že když přivezou uhlí, tak už to neodnášíte. Kde je vaření prostě, jo? Jo, nějaký ty keci vaše.
1: Pivíčko do ruky.
2: Jak se chovat? Jak se vlastně, jo, jak nemluvit přítomnosti muže.
1: Jo. Jak vlastně nepít vůbec.
2: Tak a už slyším pera feministek.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech Car.

0: Soutěžte na rádiu Kiss s Kaufland Card Extra. Ve hře jsou poukázky v hodnotě 5000 korun. Stačí po naší výzvě zavolat do studia a správně odpovědět na soutěžní otázku. Tak poslouchejte ranní i dopolední Kiss a vyrazte na pořádný nákup.
1: Soutěž vám přináší Kaufland. Využijte extra výhody z Kaufland Card Extra v mobilu.

0: nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Začínají noční jukeboxy s datem 4. září. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brze Bohatá.
0: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Radia Kiss.

0: Jesáci moji milí, já vás zdravím, máme tady 4. září, pátek a svátek slaví Jindřiška, takže dámy, krásný sváteční den. No a nám začínají noční jukeboxy, to znamená, jedno hrát budu jenom a jenom podle vás. Já jsem se s váma teďka delší dobu neslyšela, protože jsem ještě plnila své rodinné závazky s dětmi na dovolené, ale už jsem zpátky v plné parádě a těším se na vás dnešní celou noc až do 6. hodiny raní. Takže hrajem podle vás, telefonní číslo 210 323 323, nebo aplikace Rádia Kysy vám plně k dispozici, kam mi nahrajete vaši hlasovku s tím, co byste si chtěli nechat zahrát. Název interpreta, takže skupina, zpěvák, zpěvačka, název skladby a já udělám vše pro to, abych vám samozřejmě vyhověla. Naše telefonní číslo sám k nám sem do studia Rádia Kysy vytočil první volající. A není to nikdo jiný než Roman Taxi Olomouc. Romana, já tě moc zdravím, ahoj.
1: Ahoj, Kačenko zlatá.
0: Čau, ahoj, jak pak se máš?
1: Pracovně, jedu do Dortmundu.
0: Jedeš do Dortmundu, tak já ti přeju hlavně šťastnou cestu. To je takový nezvyklý u tebe slyšet, jedu do Dortmundu, protože ty vždycky býváš v Olomouci a plníš tam své taxikářské povinnosti. Takže, ale hezká změna. Akorát ti teda samozřejmě...
1: Já tam jezdím tak... Třikrát, čtyřikrát do měsíce, no.
0: Fakt jo, takhle často jo.
1: No.
0: A to mě řekni, no, že já jsem tě tam nikdy nechytla.
1: No nechytla, no.
0: Nechytla,
1: já jsem akorát posílala hlasovku, myslím, Lence.
0: Aha.
1: A nevím, myslím, s Alexem jsem chytl, ale tebe jsem nechytl. Já to většinou jezdím pondělí, úterý. Teďka byla výjimečná rychlovka, čtvrtek, pátek, víš?
0: Tak to jo, tak to jo, tak jo. Tak Romane, co pak já ti na cestu můžu zahrát?
1: No, Dr. Alban, Let It Be Gone, jak jsme se bavili.
0: Ano, ano. A pro koho to bude?
1: No, samozřejmě pro tebe, pro všechny kysáky, pro tu naši noční letku, jako je Peter Koťašnek, Šrek, Dědek Bábina, David z Havelbrodu, no a pro všechny kamionáky, kteří je tady na cestě dost, a taky pro taxikáře, pekaře a holka na benzínky taky, že jo?
0: Dobře, dobře. No a vtípeček pro ně bude, pro dámy na benzínky?
1: Jasný, takže televize Markýza přijede za Bačou na samotu, tam dohor, a že má úctihodný věk, že, tak se optají, Bačo, kolik je vám roku? Mně je 90 roků. No a jak to tady zvládáte, máte nějaký známý, chodíte někam ke kamarádu? Mně, iba já a ouce, žádné kamarády. No dobře, no a... televizi sledujete, ne, co se děje, politika, scéna nebo něco takového. Ne, elektrinu nemám, iba já a ouce. No dobře, Bačo, tak a bezpečný sex, víte, co to je, ne? Joj, to vím, okryškujem si ouce, ti čo kopu.
0: Romane, děkujeme i za vtípek, já ti přeju šťastnou cestu i šťastný návrat sem k nám do Olomouce, no a jdeme na doktora Albana.
1: Tak jo, měj
0: se krásně, ahoj, ahoj. Kysáci moji milí, noční jukeboxy se právě rozjíždí, takže 210 323 323. No a co budeme hrát, to už je samozřejmě jenom ve vaší režii.

0: Noční Jubox.
1: Pokračujeme v nočních juboxech a já mám na telefonu dalšího z vás a tentokrát je to Filip. Filip, já tě zdravím a přeju ti hezkou noc. Ahoj.
2: Ahoj. Taky ahoj.
1: Děkujeme pěkně. Slyším, že z auta, tak odkud nám voláš?
2: Já volám z Nového Jičína.
1: Tak zdravíme na Severní Moravu. My se tam chystáme s holkama v sobotu na Severní Moravu, takže k vám zavítáme. Máte se tam hezky? Je tam hezky počasí?
2: Úplně perfektní.
1: Tak to
2: 19
1: je.
2: Stupňů mi to teďkom ukazuje, takže úplně super.
1: To je paráda, tak to se těšíme. No Fílo, máme tady noční juboxy, tak jaký song si vybral?
2: No vybral jsem Gigiho D'Agostina.
1: A komu ji budeš posílat?
2: No tak dejme tomu asi všem, kteří jsou teďkom za volantem, klidně i myslivcům, protože já teďkom jsem zrovna na cestě do lesa, takže ti, kteří se vydali večer do lesa, tak jim to třeba zpříjemní náladu.
1: Nebojíš se?
2: Ne.
1: To je dobře, kdo se bojí, nesmí do lesa. Dobře, tak jo, Fílo, mám to tady nachystaný, já ti přeju krásnou noc a díky ti za zavolání. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau.

Škola nám začala a já nevím, jak vy kysáci, rodiče kysáci, ale já mám hlavu jak pátrací balon. Tak jsem vám jenom chtěla říct, že v tom nejste sami. Jestli vám chodí denně 8 e-mailů a máte víc jak jedno dítě, tak už vlastně se neorientujete, co máte koupit, co máte kde zaplatit, jaký sešity, jaký obaly, jaký učebnice a tak dále a tak dále. A to se nebavím o kroužcích. Já opravdu z toho už mám hlavu kolem koukolem a potřebovala bych takovou, jako jak bylo Man in Black a měl tam ten týpek, který hlavy. Jo, tak takový ten náhradní externí disk, abych nezapomínala. Tak se vám jenom kysáci chtěla říct, nejste v tom sami a když něco poděláte, tak ono se vůbec nic nestane. Pojďte si dát nějakou hezkou písničku, jako třeba teďka DJ Bobo, anebo potom Minali a jejich Ram Pam Pam.

0: Já jsem říkala, že krom telefonního čísla 210-323-323 taky můžete používat aplikaci Rádia Kiss, abyste mi nahráli, jaký song byste si chtěli nechat zahrát. No a to teď přesně udělal Pepek.
1: Čau kočko, můžeš prosím tě k nám do práce zahrát od Armina Grey Spirit? Bude to pro všechny, kteří jsou na noční a mají toho plný kecky a makají až do rána a tak nějak mají pracovní víkend. Díky, čau.
0: Tak já doufám, že vás není moc, co máte ten pracovní víkend, že si hezky odpočinete. Ten první týden, školní týden jsme nějak přežili. Myslím si, že jak jsem říkala ve volném vstupu, je to teda dost náročný, co všechno máme doníst a tak dále a tak dále. Tak užijte hezký volný víkend a vy, co máte ten pracovní, tak děkujeme, že je to ve společnosti Rádia Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Mám ohromnou chuť udělat takzvanou hurá akci. Vyvoláme soutěž, na jakou akci, která bude teď v září, dostalo právě dnes Radio Kiss vstupenky.
2: Millennium Explosion.
1: To je v listopadu.
3: Nebudou to ty lunatici?
1: Lunatici budou v říjnu.
4: Jsou to skupři?
1: Bohužel ne.
4: Řekni, že jsou to Pussycat Dolls.
1: Proč bych to měl říct?
4: Protože chci.
1: Jedeš! Jdeš do O2 Areny 23. září na účet Radia Kiss.
4: No, ne, to myslíš vážně?
1: Jo!
4: No, já úplně na čata.
1: V e-mailu přistály vstupenky a není jich málo. Tím pádem od této chvíle na Kissu budeme rozdávat.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Máme tady poslední jukeboxové přání této hodinky, naší první společné hodinky a nebojte kysáci, 5 hodin společné hudby máme před sebou, takže pokud se vám to nepodařilo teďka, máte ještě 5 hodin šanci. Kamčo, co budeme hrát, řekni nám.
2: Ahoj, tady Kamča z Ostravy. Chtěla bych prosím tě, Kači, zahrát nějakou písničku od Rednexu, nějakou rychlou. Pro všechny nočňáky, co pracujou, jeřábníky, jeřábnice, ať jim to rychle utíká, samozřejmě pro řidiče a tak dál. Všechny, co poslouchají Radio Kiss. Díky moc, ahoj.
1: Ahoj, Kamčo, já tě zdravím a pak tady mám ještě jednu. Já. Ahoj, Kikači, prosím o zahrání písničky, výběr nechám na tobě. Bude to pro tebe a hlavně pro úžasného Lukyho, který má srdce na pravém místě a je hodný, milý, pozorný a hlavně hodně všímavý. Lukýsku, mám tě moc, moc ráda a hodně moc mi na tobě záleží. Já. Tak doufám, že se mu Redex bude jájo líbit, no a jak jsem říkala, víc už toho teďka nestihneme, ale nebojte, hnedka další hodinku jsem zase tady, takže 210-323-323 nebo apka Radio Kiss.
0: Radio Kiss.

0: První hodinu máme za sebou a my se řítíme do té druhé. Kysáci, moji milí, já vám přeju krásnou noc.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Kysáci, já vás vítám v další hodince nočních juboxů tady na Rádiu Kiss, kde hrajeme jenom a jenom podle vás. No a podle koho teďka budeme hrát? Podle Péti. Péťo, ahoj, já tě zdravím.
1: Čau, Péti.
0: Ahoj, ahoj, jak pak se máš?
1: Pracovně.
0: Pracovně. A těšíš se na víkend? Bude volný víkend?
1: No je, tak to je dobře.
0: Takže už jenom odkroutit ten pátek a potom hurá na víkend.
1: Tak.
0: Tak, dobře. Tak jo, aby ti to rychlejc uteklo, já ti k tomu zahraju nějakou písničku. Jaká to bude?
1: No, vybrali jsme ten 666.
0: Aha, tak, paradox, přesně tak. Komu ji budeme hrát?
1: No, tak asi všem, co makají.
0: A že vás je, viď?
1: A že nás je.
0: Je nás jako opravdu hodně.
1: Ale nemůžete se tady takový ty malý angličáky.
0: Dobře, tak jo. Peťo, já to tady mám nachystaný. Já ti přeju krásnou noc a ještě hezčí víkend. Užij si ho. Ahoj, ahoj.
1: Jo, to by taky.
0: Čau, ahoj.
1: A
0: ano, ano, ahoj. Tak kysáci, 210-323-323, tohle číslo, když sem vytočíte, nebo mi pošlete hlasovku do aplikace Rádia Kiss, tak já udělám vše pro to, aby zrovna váš hlas zazněl v éteru v Rádia Kiss.
2: Tok, tok.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Wakefield nám dohrála na rádiu Kiss a co bude hrát dál, to už nám řekne Koťa, taky to známá firma na rádiu Kiss.
2: Ahoj Kačenko, sluníčko, jsme rádi, že ses nám nezapomněla na dovolený. Prosím tě, zahraješ nám písničku od Aromy Sirtaky pro naši noční letku, pro Romana Taxilomuc, pro Bábinu, dětka Šreka Šneka, kamionáka Jendu, kamionáčku Peťuli, pro kolegu Pítrsa Václava, Míru Pepína, Radka a Dana, pro Davida z Havlíčkova Brodu, pro tebe do studia a prostě pro všechny, co právě poslouchají. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Koťa.
1: Já už jsem se řekla, že bych Koťu hrála taky něco jiného, nehrála, viď? A proč to měnit prostě, když to máme rádi takhle? Já ti naprosto rozumím. Hele, my bící změny rádi nemáme, nebo rádi, my všichni, asi holky i kluci, tak proč to takhle měnit? Aroma Sir taky, no a co to bude potom, to už mi kysáci řeknete vy, 210 323 323 nebo apka Rádia Kiss.

Já mám to milé, milé, milou povinnost tady přečíst zase naše kluky hasiče. Ahojky, milá Kačí, moc rádi slyšíme zase ten tvůj krásný a příjemný hlas. Prosím tě, mohli bychom tě poprosit o zahrání nějaké písničky, výběr necháme na tobě a bylo by to pro tebe do studia a především pro mou úžasnou, milou a hodnou holku Jáhinku, kterou mám rád celým svým srdcem a že při ní budu stát, ať se děje cokoliv. Moc se těším, až Jáhinku a Honzíka uvidím. Děkuji moc, hasiči Pardubický kraj. Kluci, já vás moc, moc zdravím. Jsem ráda, že o vás slyším i tuhle noc. No a doufám, že Real McCoy vám udělá radost.

0: Pokračujeme v další hudbě na rádiu Kiss. Já už mám na telefonu jednoho mladíka, který je na dovolený a jmenuje se Vojta. Vojtišku, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Tak Vojtišku, ty jsi mi ještě neprozradil, kde na dovolený seš?
1: Na kanárských ostrovech na Lanzarote.
0: Ty bláho, tak my moc zdravíme na Lanzarote. Jak pak se tam máte?
2: Ahoj, tak.
0: Ahoj, ahoj všichni, čaute, já vás zdravím. Jak se máte, jak užíváte?
1: Super.
0: Super. Kdy se vracíte, Vojtišku, kdy tě čeká ta osmá třída?
1: Až 13. protože se... 14. a vracíme se 11.
0: No. Tak to je krása, tak ještě užívejte takhle dlouho, to vám trošičku závidím. No a řekněte mi, co na Lanzarote budeme posílat, jakou písničku?
1: Na Lanzarote pošleme taťkovi, mamce a bráchovi Kubovi od Subfocus Solar System.
0: Mám to tady nachystaný. Tak jo, Vojtišku, tak já vás všechny moc zdravím, samozřejmě včetně mamky, taťky a bráchy. Užívejte krásnou dovolenou a potom šťastný návrat na základní školu do 8. třídy.
1: Tak jo, děkuju.
0: Mějte se krásně, čau, ahoj.

0: Dvě hodiny ráno, Radio Kiss ve vašich uších a Katka Brzo Bohatá za mikrofonem. Já vám, kysáci, přeju krásnou noc.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Radia Kiss. Be happy.